A zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

truth. Spin me down the long ages, let them sing the song.

0: před časem řekl
1: I'll be back.
0: Teď říká
1: ahoj bídňáci, jsem David Gorej, vašej průvodce mezi rock, blues rock, country rock a jižanský rock.
0: Je to tak, American Rock Show. Nejlepší muzika ze Spojených států. Staré kusy i čerstvé novinky. Od Amíka jako poleno. American Rock Show a David Gore.
1: Čago bello.
0: Dnes od 7 večer na Rádiu Beat.

0: Uniklo vám na beatu?
1: Ty jsi prohlásil, že rockerovo ráno je protimluv, protože rocker žádné ráno nemá. Je to tak?
2: No, já si myslím, že rocker ráno chrápe hlavně, že jo? Jako já se,
1: a proč?
2: Já se, to si nepamatuješ to přísloví ráno stanu a pustím si zákrutu?
1: Ta byla od jedný
2: běžela vždycky. Jako.
1: Správně. No. Ale kde to vlastně vzniklo, že rocker je ten, co ráno spí a nestává brzy? Protože
2: to,
1: v noci
2: to,
1: celou...
2: to ti řeknu, jo, to je Magorova poučka byla, jestli ti práce vadí v chlastu, nepracuj.
1: Poslouchej. Ty už si vlastně během prvních 5 minut řekl takový dvě zásadní myšlenky, který si se fakt použít úplně nakonec. Jo. Ale ty teda ráno nestáváš, protože...
2: No, tak já mám tu výhodu, že se živím psaním. Jako, jo?
1: Jo.
2: A psát. Já nejradši píšu mezi 2. a 4. noci. Jako, jo,
1: to jsi si vypozoroval takhle.
2: To jsem tak vypozoroval, no, protože to mě nějak pracuje mozek jako, nebo co, a tak mám nejradši to. Ano, ale to potom znamená, když jsem zhůru do 4 do 5, jako, no tak nemůžu stávat v 8.
1: No dobře, a do kolika jsi byl zhůru teda dneska, když jsi přišel, no, dneska, a pozor, a přišel jsi včas a s předstihem, už no, někdy v 8:30 jsi tady byl.
2: To byla katastrofa úplně, já jsem přijel autem v 2:30 do Prahy, jo, takže jsem spal 3 hodiny. Asi, no, a 3,5 hodiny.
1: A proč jsi jezdil na 2:30 ráno do Prahy autem?
2: No tak já jsem bydlím v Ústí nad Orlicí.
1: A to je právě to, co jsem chtěl vědět, protože ty jsi stejně jako já rodák.
3: Tento a další rozhovory si můžete pustit znovu. Pokračujte na oficiální YouTube kanál Rádia Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: před časem řekl
1: I'll be back.
0: Teď říká
1: ahoj bídňáci, jsem David Gorej, vašej průvodce mezi rock, blues rock, country rock a jižanský rock.
0: Je to tak, American Rock Show. Nejlepší muzika ze Spojených států. Staré kusy i čerstvé novinky. Od Amíka jako poleno. American Rock Show a David Gore.
1: Čago Bello.
0: Dnes od 7 večer na Rádiu Beat.

0: Imagine, no, jen si to představte. Už je čtvrtek 13. srpna 2026 a po nočním rojení komet je tu ráno s nehodou v Praze na Novopatské, tedy na spojnici mezi Černým mostem nebo koncem Mladoboleslavské dálnice a Letňany. Před sjezdem na satelice se srazila dvě auta. Na Hané zase hoří louka u dálnice, tak opatrně na D35 z Holomouce na Ostravu za Přáslavicemi. Na 286. kilometru kousíček, co je motorest Čenda, tak tam stojí u kraje zasahující hasiči. A jejich kolegové jsou na D11 z Prahy na Hradec na 76. kilometru. V připojovacím pruhu u exitu Pravy vytekl olej z porouchaného nákladňáku. A další porouchaný tyrák stojí u kraje D1 z Prahy na Brno u odpočívky 9 křížů na 166. kilometru. Je označen kužely a ty částečně zasahují i do pravého pruhu. Vyrážíte do práce? Za 3 minuty bude 6. Nebo snad vyrážíte na výlet?
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes má být převážně jasno s teplotami 25 až 30, na severovýchodě kolem 24 stupňů. Pokud jste na horách, tak tam kolem 21.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Bík.
1: Beach volejbalistky Pavelkovy a dvojice Svozilová se Štochlovou vyhrály úvodní zápasy na mistrovství Evropy ve Starých Jablunkách. Perušič s Javorunokem, Schweiner s Trousilem a Šepka se Sedlákem naopak prohráli a čeká je boj o postup. Nojšafrová s Meixnerovou zápas o udržení zvládli. Fotbalista Hara Slín oficiálně přestoupil ze Sparty do saúdsko-arabského Al-Fatehu za 148 milionů korun. Za Spartu odehrál 131 ligových zápasů a vstřelil 47 branek. Premiér Babiš podpořil kontrolu služebních počítačů na ministerstvu zdravotnictví. Podle něj stejná firma při kontrolách na ministerstvu financí odhalila sledování porna a hledání práce v pracovní době. Část zaměstnanců zdravotnictví se teď ale obrací na inspektorát práce a úřad pro ochranu osobních údajů. Brněnské zastávky dále dostávají nové informační cedule s historií jejich názvů. Projekt začal na celé trase tramvajové linky číslo 1, která má 35 zastávek.
2: Prochází městskými částmi Brno Střed, Řečkovice, Mokrá Hora, Královo pole, Žabovřeský komín a Bystrc. Na ní padla volba právě kvůli tomu, že jde o nejdelší tramvajovou linku v Brně. Texty na tabulkách vycházejí z encyklopedie dějin města Brna a každá tabulka obsahuje také QR kód s odkazem na podrobnější informace. Postupně mají být tabulkami vybaveny všechny tramvajové zastávky ve městě. Pokud projekt získá kladnou odezvu, počítají oba partneři s jeho rozšířením i na autobusové a trolejbusové zastávky. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: A nakonec, aplikace e-doklady projde už dnes odpoledne veřejným zátěžovým testem před podzimními volbami. Zapojit se můžeme ve 13 hodin s tím, že se pouze přihlásíme do e-dokladu. Prověří se tak připravenost jak aplikace, tak navazujících systémů. To byly zprávy a začíná čtvrteční ranní vysílání Rádia Beat.
0: Krok.

Dobré ráno, býťáci. Tak co po večeru a noci, nebolíváš z očička? Tak si uděláme dneska pohodu a my se i dnes tady budeme na Beatu věnovat vašim uším. Nemyslím kvůli pořadu Uši Rádia Beat, Petr Korál tu úřadoval včera, dneska už je čtvrtek a dneska večer na Beatu bude náš Američan z Krkonoš, Dave Gore. Čeká nás American Rock Show startující v 19 hodin. V 9 dopoledne nás Vejvoďák vezme na koncert a u mě po ránu, až na to přijde čas, si můžete vykoledovat lístky na festival Rock Castle, který dneska začíná v Moravském Krumlově. A pokud jedete do Trutnova, tak si užijte na tamním bojišti festival, kterýmu se přezdívá fotr všech festivalů. Trutnov začíná dneska v 18 hodin tradiční bohoslužbou. Teď je 6.11. Dobré ráno.

6 hodin a 18 minut posloucháte Rádio Beat. Po svítech nás vezmou Rammsteini i s asistencí Edith Piaf do hlavního města fotbalu. Paříž včera obhájila zisk superpoháru. V Salzburku, co by šampion ligy mistrů PSG 2-1, porazilo vítěze Evropské ligy Aston Villu. Chudák jejich trenér Španěl Emery, ten musel zkousnout už čtvrtou porážku v boji o Supercup. Předchozí dva nezdary zažil s Villarrealem, nebo takhle, jednou s Villarrealem a dvakrát se Sevillou. U nás se včera kopalo 35 zápasů prvního kola českého poháru, zatímco z druholigových nepostoupila Opava nebo třeba Česká Lípa, tak úřadující Karviná si došla pro postup na hřišti Broumova, kde zvítězila jasně 4-0.

Fotbalisti Paříže včera obhájili zisk superpoháru a PSG si tak dalo moc hezký dárek k 56. výročí založení klubu. A i v místě dění toho zápasu v Salzburku sledovali diváci před výkupem částečné zatmění slunce. Dneska už sluníčko vyšlo před 15:45, teď máme 7 minut před 6:30, za chvíli dáme spolu kávu. No a ještě si k tomu sluníčku pojďme říct, že nám zase dneska pěkně bude zatápět, odpolední teploty 25 až 30, na severovýchodě republiky tam bude chladněji okolo 24.

Píťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Je 7:30, čas na společnou kávu býťáků. Později se přidají ti, co trčí v koloně na příbramské dálnici směrem na Prahu. Před Jílovištěm už je štrůdl od 14. kilometru a po ten 9. ztratíte asi čtvrt hodinu. Bez zdržení zatím projíždíte kolem nehody kamionu, co se naboural do svodidel na dálnici z Prahy na Brno za Ostředkem na 35. kilometru. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.
2: Franto? Franto, jsi tu? Haló? Franto?
3: Hergot, kde je? Já ho vážně jednou zabiju.
4: Toužíš po klidu a pohodě třeba na rybách? Zalez do porostu v novém neviditelném triku Rádia Být. Limitovaná edice Beatových striček už čeká na adrese klub.radiobeat.cz. Spěchej, až se vyprodají, už se neschováš.
0: Rádio Beat. Počasí.
5: Dnes má být převážně jasno s teplotami 25 až 30, na severovýchodě kolem 24 stupňů. Pokud jste na horách, tak tam kolem 21.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: Hvězdný fotbalista Lionel Messi po smrti svého otce zvažuje konec kariéry. A to přesto, že má smlouvu s Interem Miami do roku 2028. Vysoké letní teploty zvyšují riziko nákazy salmonelou z pouličního občerstvení a špatně skladovaných potravin. Nemocnice teď evidují víc pacientů se zažívacími potížemi. Každý pátý prý končí ve špitále. Zápřednice jedovatá se objevila už také na severu Čech. Pavouk je známý bolestivým kousnutím a jedem.
6: Pavouk zvládá i vyšší nadmořské výšky. Naposledy ho lidé zaznamenali na zarostlé louce ve čtvrti Františkov v Liberci. Přesto odborníci uklidňují, kousnutí sice bolí, ale vážné následky nehrozí. Honza Navrátil, Liberec.
5: Erupce sopky Etna dál omezuje leteckou dopravu na Sicílii. Mezinárodní letiště v Katánii muselo být dočasně uzavřeno. Sopečný popel dorazil až na Maltu a do Libie. A nakonec aplikace počasí ve Windows 11 spotřebovává stovky megabajtů operační paměti, v některých případech i přes 1 gigabajt. Microsoft už pracuje na optimalizaci. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
0: Classic Rock.

0: Hráli jsme si skladbu Obyčejný chlápek z desky 100 roků na cestě. K tomu jenom dodám, že neobyčejný Michal Prokop ještě k té stovce na cestě potřebuje 20 let a my mu z beatu k dnešním 80 nám přejeme zdraví, dobrou náladu a i stále dobré texty. V tom on má fakt, nechci říct ani tak dobrou ruku jako vkus a úsudek. Ať se mu prostě daří i dál. Třeba hned v dalších dnech na statku ve Všedicích, kde zítra začne ten pravý narozeninový mejdán na Michalově festivalu Krásný ztráty. Kdo nezvládá oslavu tam, tak si může dát v sobotu televizní na Artu po 8. budou dávat dokument Až si pro mě přijdou a po něm premiéru záznamu koncertu z loňského prosince vánočního koncertu z Fóra Karlín. Loni Michal Prokop vydal desku Ostraka, ta získala hned několik andělů a v titulní skladbě, kterou si pustíme a kterou taky tak trošku oslavíme 13. srpen jako Světový den vlků, zpívá, že se bojí vlků v zádech i ovcí dokola.
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

0: Vítku.
1: Hele, lidi, neviděli jste tady mýho kámoše? Má dlouhý vlasy, nosí lenomky, batikovaný triko, roztraný džíny a na čele má šátek.
2: Si píš, že jsme ho viděli, čeče. Je tady, tamhle, vlevo, vpravo, za náma, před náma. Je prostě všude okolo.
3: Vzpomeňte si s námi legendárního praotce všech hudebních festivalů a všechny na něm vystupující umělce. Woodstock. Užijte si víkend ve znamení lásky, míru, porozumění a skvělé muziky.

Dobré ráno, čtvrteční s datem 13. srpna 2026. Místy v Praze teploměr ukazuje už 19 stupňů, odpoledne počítejné opět s třicítkami a pokud se teda chystáte na severovýchod republiky, tak tam by ty hodnoty mohly být o krapítek únosnější, tam by mělo být do 26 stupňů. Pojďme se podívat i na vyhlídky na další dny, takže zítra opět slunečná obloha, teplíčko, odpolední hodnoty až do 32 stupňů a v sobotu by ještě o 2 stupně mělo být tepleji, s tím, že v neděli už by se prý trošku mělo začít ochlazovat. Když se koukám na vyhlídky i na počátek příštího týdne, tak v pondělí už poměrně dost oblačnosti a odpolední hodnoty kolem 24, ale pondělí ještě daleko. Připomínám, že o víkendu na Beatu se budeme věnovat legendárnímu Woodstockskému festivalu.

Opět bez ztráty servisu s tím, že soupeřky ani jednou nepustili k breakballu. Teniska Kateřina Siňaková s Číňankou Shuai Chang už jsou v Torontu ve finále. V noci si vyšlápli na slovensko-britskou dvojici Mihalíková-Nicholsová. Po jasné výhře 6-1 a 7-5 si zahrají o titul. Třetí společný a pro Katku v kariéře už 38. A bude to proti italsko-americkému páru Eraniová Melicharová-Martinézová. Finále se hraje už dneska. A pak se Siňáková přesouvá do Cincinnati, kde bude hrát i dvouhru a čtyřhru už po boku Taylor Townsendovou. No a dneska v noci mužskou kvalifikací v Cincinnati neprošel jediný z Čechů, Dalibor Svrčina. Tohle to jsou Rolling Stones před 7. na beatu. Dobré ráno.

0: Fajťáci na čtyřech kolech.
1: 7 hodin máme čerstvou nehodu na příjezdu do Prahy po plzeňské dálnici. Na posledním kilometru D5 se srazila dvě osobní auta. Kolona v tuto chvíli od Rudné. Pokud jedete po D4 od Příbramy, opakuju stále, že u Jíloviště je jenom jeden pruh s kolonou od 13. kilometru se zdržením na 25 minut. Tu necelou půl hodinku taky ztratíte z konce D10, tedy Mladoboleslavské dálnice na Kbelskou přes plnou Novopatskou ulici. A propo D10 opatrně, že prcháte z Prahy na Mladou Boleslav za Horními Počernicemi přibližně na 6,5 kilometru stojí při krajnici porouchaný autobus. A jestliže jedete od Slaného na letiště, u letiště na

0: sedmičce omezení s tím, že kolona od Středokluk, tedy od 5. kilometru, se zdržením na 15 minut. Dobrou jízdu.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
1: Radio Beat. Počasí.
2: Dnes je před námi další slunečný den, tentokrát s teplotami 25 až 30, na severovýchodě kolem 24 stupňů, na horách 21.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Plavec Čejka skončil na mistrovství Evropy v Paříži pátý na 200 metrů znak. Medaile mu unikla o 48 setin sekundy. Plavkyně Semanová ovládla semifinále na 200 metrů volný způsob a do finále postoupila z prvního místa. V pohárové Evropě se dnes představí Hradec Králové a Jablonec. Zápasy bude sledovat Petr Plintovič.
3: Blíže k postupu má po úvodním zápase třetího předkola konferenční ligy Jablonec, který doma nad RFS Riga vyhrál 2-0. Dnešní odveta v Lotyšsku začíná v 6:30. O půl hodiny později rozehraje svůj duel Hradec Králové na stadionu Bešiktaše Istanbul. První utkání v Hradci otroci prohráli 0-1.
2: V pražské Kbelské ulici dnes po 16. hodině skončí obávaná rekonstrukce, kvůli které byla frekventovaná silnice přes měsíc zúžena na jeden jízdní pruh v každém směru. Práce měly původně skončit v sobotu. Taxikáři hrozí až 5 let vězení za nevrácení zapomenutého zavazadla s téměř 3,5 miliony korun. Peníze v dolarech v jeho autě v červenci zapomněl český manželský pár. A nakonec kvůli suchu a vedru zavřeli zásadní horské chaty na výstupové trase na Mont Blanc, jde o Teterus a Guter. Důvodem jsou časté sesuvy kamenů, které ohrožují lidi na výstupových cestách. Místní horští vůdci výstupy na nejvyšší horu Alp už dříve pozastavili. Poslouchali jste zprávy Rádia Beat.

Na beatu Gary Moore a Hiroshima do města, ze kterého ze světových dějin se zapsalo kvůli atomovce, se vypravíme na jinou adresu. Jižně od Prahy, asi 35 kilometrů od metropole, jsou Všetice a tam je statek a tam se zítra a pozítří budou slavit kulatiny trojnásobného člena beatové síně slávy anebo důstojníka, kterému v roce 1995 za celoživotní přínos hudby a kultury Francouzská republika udělila prestižní Řád umění a literatury. Michal Prokop má dneska 80. Gratulujeme.

0: Floyd na rádiu B. Dneska je to 55 let, co Floydi odehráli na festivalu v Melbourne své první australské vystoupení. My jsme si teď hráli s Alba The Wall, je čtvrtek 13. srpna 2026, tak je to dneska 65 let ode dne, kdy začala stavba berlínské zdi. Se Šimim se teď vypravíme do Horních Rakous i do města, kterému se přezdívá Perla Váhu.
1: Menšinové sporty na rádiu B.
2: Čeští závodníci na jednokolkách získali na mistrovství světa v rakouském Steyru dvě medaile v absolutním pořadí. Štěpán Toncer vybojoval stříbro ve skoku na palety a Jan Kořenský bronz v cyklokrosu. Celkem český tým získal na kolech podobných, jako má Večerníček, 51 medailí, z toho 19 zlatých. Čeští reprezentanti zaznamenali na evropském poháru ve sportovním lezení v Žilině několik solidních výsledků. Emma Galeová obsadila v obtížnosti 17. místo a mezi muži byl nejlepší Šimon Potůček na 24. příčce. V lezení na rychlost skončila Lucie Mrázová 15. Poslouchali jste dnešní první relaci o sportech, o kterých se tak často nemluví.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Jak se jede u vás?
1: V klikatých zatáčkách, hovno cuc. Jede strašně pomalo a strašně smrdí.
2: Dejte vědět přes aplikaci Beatu nebo zavolejte na
0: 210 32 33 34.
2: Další dopravní informace
0: už za chvíli
2: na Rádio Beat.

0: Míťáci na čtyřech kolech.
1: O půl osmé jsou půlhodinové kolony na dojezdu do Brna od Prahy od 178. kilometru D1 a taky na příbramské D4 na Prahu, kde se brzdí na 13. kilometru, poskakovat budete po 9. U Jíloviště se jezdí jenom jedním pruhem. Stavějí tam most. A na plzeňské dálnici na posledním kilometru před nájezdem na Velký pražský okruh je zase nehoda dvou osobáků. Řeší to tam v odstavném pruhu. Nicméně se zpomalením a se zdržením na 10 minut počítá. Vítejte od Rudné od 4. kilometru D5.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
0: Muzika. Oblečení pro býťáky. Vybavení pro sport, volný čas a výlety. Do přírody i restauračních zařízení. Pro býťáky se slevou až 25%. klub.radiobeat.cz Radio Beat. Počasí.
3: Dnes je před námi další slunečný den, tentokrát s teplotami 25 až 30, na severovýchodě kolem 24 stupňů, na horách 21.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Kanadský hokejový obránce Pardubic John Ludvík by od prosince mohl nastupovat za českou reprezentaci. 26-letý rodák z Liberce má české občanství a po dvou sezónách v extralize splní podmínku. Největší tuzemský e-shop nabízel během akce Alza dny některé výrobky se slevami až 80%. Řadě zákazníků ale následně zrušil zaplacené objednávky. Prý šlo o chybně nastavenou cenu. Netflix začne v září v Praze natáčet seriál Tajemství všech tajemství podle knihy Dana Browna. Příběh se odehrává mimo jiné na Karlově mostě v Klementinu a u Petřínské rozhledny. Ukrajinská armáda od ledna osvobodila 745 kilometrů čtverečních a 26 obcí v Dněpropetrovské, Doněcké a Záporožské oblasti. A nakonec Česko má další zápis v Guinnessově knize rekordů. Piloti Jan Carboch a Michal Vorlíček vytvořili v plachťáku nový rekord.
4: Posádka provedla 62 přemetů vnitřních loppingů v nepřerušené sérii. Let spíše řízený pád nad kolínským letištěm trval asi 10 minut. Držitelem rekordu byla až do té doby posádka z Austrálie, která dokázala provést jen 45 přemetů. Během precizní pilotáže oba rekordmani čelili velkému přetížení. Pilotům velmi pomohl i správný výběr kluzáků, který se na akrobatické kousky hodí a především všechny síly a tlaky vydrží. Oba supermani jsou akrobatičtí instruktoři v aeroklubu Kolín.
3: Tímto končí krátké zprávy na Beatu.

0: 30 cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 22. Lucie. Léto roku 1998. Čte Matěj.
2: Na podzim roku 1997 si nás Lucie vzala jako předkapelu na jejich předvánoční večírek v Praze v Lucerně. Údajně proto, že nás slyšel Robert Kodym v nějakém skatechopu, kde si byl koupit boty. Následovně jsme od nich v šatně dostali nabídku, abychom jim předskočili příští léto na turné k jejich desetiletýmu výročí. Pro nás, jako pro začínající kapelu, co má za sebou pár koncertů, to byla takřka neskutečná nabídka z oblasti sci-fi. Lucie byla tehdy v největším laufu, hrála jenom několik málo koncertů ročně, víc nebylo potřeba, protože měla vždycky plný stadion. Předskakovat týhle kapele znamenalo, že si tě poslechnou 10 000 lidí, což je pro začátečníky z hlediska marketingu nedocenitelná věc. No, přišlo nám, že se k němu moc nehodíme a že nás lidi asi vypískají, takový byly zhruba pocity, se kterýma jsme se na začátku léta i s nástrojema dostavili do plzeňského areálu Lochotín. Uviděli jsme velký prostor, aparát až do nebe a mraky kmitajícího personálu. Pozdravili jsme se s Lucií a říkali si, zda i my ještě budeme vůbec hrát za 10 let. Prostě jsme moc nechápali, jak to někdo může tak dlouho vydržet. Těch koncertů měla Lucie asi 10, konaly se ve velkých městech na stadionech a ve sportovních halách za podpory toho nejlepšího zvuku a světelného parku, jaký bylo možný u nás v té době zajistit. Byla to prostě hudební událost sezóny. Rekordní účast padla v Hradci Králové, kam dorazilo 22 000 lidí a to už byl pořádnej kotel. A my jsme si to užívali. Zahráli jsme s větším či menším úspěchem svůj krátkej set holkám, který pod pódiem čekali na Lucii a po hraní kalili vzadu v backstage, anebo šli mezi lidi sledovat koncert hlavních hvězd. Protože to byla velká událost, tak na těch koncertech stáli mezi lidma samozřejmě i hudební žurnalisti, kteří se o nás občas ve svých časopisech zmínili. Konec konců můžeme si kousek přečíst. Jestli lze v souvislosti s předskokany Vohnout šermovat slovem příjemný, je skutečně mimořádně diskutabilní. Pokud půjdeme k podstatě věci, pak tahle partička je vlastně taková instrumentálně jistější a i o trochu nápaditější alkohol. Bohužel ale jen o trochu. Křečovitě veselý, místy výrazně přihlouplé texty, jestli něco obdivuju, tak je to schopnost jejich manažera, který tak zoufale průměrnou kapelu dokázal protlačit nejen před Lucy, ale i další lukrativní posty jako loňský E.T. Jam a předskakování Reef. Sluší se podotknout, že už od úvodní písně o Kundale Ryšavé, kdy zprostý nejsem já, ale ti umělci, sklízeli Vohnout jisté ovace, nicméně důvod mi opravdu uniká. Takže tak, na šňůru s Lucií vzpomínáme jenom v tom nejlepším. Byla to ta největší možná koncertní zkušenost, která šla v té době u nás získat. Hledisko marketingu nás moc nezajímalo, viděli a zažili jsme spoustu nových věcí, což bylo to podstatné.

0: Zítra hrají Vohnout na Keltské noci a v sobotu odpoledne v Jihlavě a večer pak na Chodrock Festu v Domažlicích. Dneska tradiční bohoslužbou pod širým nebem od 18 hodin začíná Trutnov Open Air a v poledne se v zámeckém parku v Moravském Krumlově rozjede tradiční třídenní mezinárodní rock metalový festival Rock Castle. Hlavní hvězda prvního dne bude Sonáta Arctica a taky obří nafukovací kachnička na pódiu se skotskými pivními piráty Earlstorm. Zítra zase dojde třeba na německou kapelu, která dneska určitě oslaví Světový den vlků. Pokud znáte její název, zavolejte si teď hned na linku 210 32 33 34, tedy do Beatu, a mám tu nachystány dvě vstupenky na Rock Castle, takže už v poledne k obědu můžete někde pod pódiem v Moravském Krumlově si užívat, tedy první den tohoto festivalu. Samozřejmě ty vstupenky, co tady mám, platí na všechny tři dny, tedy i na tu zítřejší německou kapelu, na kterou se ptám. A kdo pak mi prozradí její název? Tady Kachna, dobré ráno.
1: Dobré ráno, zdravím, tady Lukáš.
0: Ahoj Lukáši. Tak Lukáši, no jak se jmenuje ta německá kapela, která dneska určitě oslaví Světový den vlků?
1: Powerwolf.
0: Ano, budeš s nimi, máš tady dvě vstupenky.
1: Perfektní.
0: Jo, plánoval jsi tento směr Moravský Krumlov, anebo jsem ti teď úplně překopala plány?
1: No tak ty jsi mi překopala plány, ale nevadí.
0: A dobře ti tak. Tak jo, a víš, že démon je nejlepší přítel dívky?
1: No, jakdy,
0: dobře. Tak démone, nevím, jestli sebou vemeš holku nebo kluka, ale tak se jmenuje písnička.
1: Demons,
0: no jasně, jo. Od Powerwolf, kterou teď pustím. Jo. Jako těm, co se nedovolali a kterým si vyfoukl ty vstupenky, jo?
1: Jo, mě mrzí, dobře.
0: Mrzí tě to? Jako no, pokud máš strach, že máš teď jako mínusové body, tak můžem ty lístky nechat někomu jinému.
1: Ne.
0: Asi no tak... ne, že jo.
1: Dobře, děkuju.
0: Dobře.
1: Děkuju moc.
0: Není zač.

Tihleti Pavrovol se po 9 letech vracejí do zámecké zahrady v Moravském Krumlově. V roce 2017 tady hráli na akci, která se jmenovala Metal Masses. Teď je to Rock Castle, zítra si je tam moc užijte. A nezapomeňte se příští středu, to už bude 19. srpna, zastavit v Turnově u Měšťanského pivovaru od 11 do 17 hodin. Tam bude v provozu rocková pumpa Rádia Beat.

Tedy takový úsměv na tváři a takové ponožky na nohách Richieho Blackmora jsem ještě nikdy neviděla. Vy můžete vidět i na našem Facebooku. Čaroděj se včera v Americe ve státě New York připojil k Deep Purple. Poprvé si spolu zahráli po 33 leté pauze a zahráli si song nejhymničtější pro Purply. Hned si ho taky pustíme. Ostatně Blackmore už předevčírem prozradil na internetu, že sám Gillenovi poslal zprávu, kterou nazval jako jeho AI holub a navrhl, že by si mohli po starých dobrých časech zavzpomínat a dát si společně aspoň jeden kus. A kapela okamžitě souhlasila. S tím, že 81-letý Blackmore, který se od roku 1997 věnuje převážně renesančnímu folku v projektu Blackmore's Night s manželkou Candice, přiznal jednu zásadní věc, že si po strašně dlouhé době na svém stratokástru dokonce i vyměnil struny.

Ještě k tomu, co si obrazem můžeme prohlédnout na Facebooku Rádia Beat. Včera po 33 letech si Smoke zahrál s Deep Purple i Richie Blackmore. Jak je vidět, nálada na pódiu byla dobrá a kytarista přiznal, že aby byl schopen s tím těžkým Fenderem Stratocasterem vůbec odehrát vystoupení ve stoje, tak musel před koncertem dostat injekci do bederní oblasti. Na pódiu měl pak pro jistotu připravenu i barovou židli, kdyby jako bylo potřeba a ztrácel rovnováhu. Pro Blackmora byl ten včerejší koncert Purple ideální i z logistického hlediska. Vzhledem k tomu, že kardiologové kytaristovi zakázali kvůli dřívějšímu infarktu létat letadlem, tak divadlo Jones Beach je pro něj perfektní volbou. Blackmore totiž už dlouhodobě žije právě na Long Islandu. No a když ho Gillan uváděl na pódiu, tak ho přivítal slovy. Před pár dny mi napsal jeden místní kluk, že bydlí hned za rohem.

0: a jestli si prý s námi může zadžemovat.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Je minuta po osmé a až dorazíte, kam potřebujete, tak si pak prohlédnete, jak včera Richie Blackmore odehrál jednu písničku z Deep Purple. Teď si dejte bacha, třeba u Měšína na trase Jihlava Polná je nehoda, nebo na Horním náměstí ve Vsetíně a případně na trase Jindřichův Hradec České Budějice na městském obchvatu Třeboně. Tam se dokonce srazila čtyři auta. Ale větší problémy pak dělá omezení třeba na D4 směrem na Prahu. U Jíloviště se jezdí na příbramské dálnici jenom jedním pruhem, s tím, že kolona je z 12. kilometru a vidím, že teď na konci té kolony je bouračka. Taky na konci plzeňské dálnice na posledním kilometru D5 je to ťukanec dvou osobáků, řeší to v odstavném pruhu zpomalení na 10 minut od Rudné. No a jedete-li na Prahu po karlovarské dálnici, tady není omezení, ale u sjezdu na Jeneč bouračka na 6. kilometru, s tím, že fronta začíná na 10. kilometru, tak patrně dobrou jízdu.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bý.

0: Beat.
1: To je úžasný, jak to drží tempo. Tenhle projekt mi roste pod rukama rychleji, než jsem čekal.
2: To je síla Festoolu. Ta energie v baterkách prostě nekončí.
1: Poslouchej ten chod. To je síla. Seď v ruce tak lehce, že o něm ani nevím, a ten výkon tam prostě je.
2: Jo jo. S Festoolem se neunavíš, protože nářadí maká za tebe. Navíc ten jejich servis ti kryje záda, abys mohl v klidu pracovat.
1: Hotovo. S takovým parťákem jde práce od ruky úplně sama.
2: Festool. Energie pro vaše nejlepší projekty.
0: Rádio Beat. Počasí.
3: Před námi je další slunečný den, tentokrát s teplotami 25 až 30, na severovýchodě kolem 24 stupňů. Zítra nadále většinou jasno a teploty 27 až 32, na severovýchodě kolem 26 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Kateřina Siniaková s Číňankou Shuai Chang postoupili do finále 4 hry na tenisovém turnaji Masters v Torontu. V semifinále porazili pár Mihalíková Nikolsová. O 38. deblový titul kariéry si česká tenistka zahraje proti italsko-americkému páru Eraniová Melicharová Martinezová. Siniaková se dále přesune do Cincinnati, kde v noci kvalifikací neprošel Dalibor Svrčina. Fotbalisté PSG obhájili triumf v superpoháru UEFA po výhře 2-1 nad Aston Villou. PSG tak získalo od nástupu trenéra Enriqueho v roce 2023 už 13. trofej. O víkendu se do Česka vrátí tropy a teploty mohou vystoupat až na 630 stupňů. V neděli ale začne hlavně v Čechách přibývat mraků a místy se objeví přehánky a bouřky. Od příštího týdne se ochladí, denní maxima se mají většinou držet pod 30. Policisté ve Zlínském kraji vyšetřují vraždu a pokus o ni. V újezdu u Valašských Klobouk 49-letý muž údajně pobodal kamaráda, který útok přežil. V Nedakonicích pak 61-letá žena prý nožem zabila svého manžela. A nakonec Google ukázal vlastní lokalizační přívěsek Pixeltek pro telefony s Androidem. Zařízení využívá technologii UVB pro přesné navádění ke ztraceným věcem, má vystavěný reproduktor a vyměnitelnou baterii s výdrží přes rok. Cenu a termín prodeje firma zatím nezveřejnila. To byla poslední informace těchto zpráv. Čtvrteční vysílání pokračuje dál s Yes.
0: Classic Rock.

Lay It on the Line, asi nejznámější ze skladeb kanadských Triumph, patří na album Just a Game, které mělo malovaný obal se sci-fi tématikou. A když jste to LPčko otevřeli, tak tam byla desková hra, navržená basákem Mikem Levinem, který to ale vymyslel tak, že tu hru nikdy nikdo nemohl vyhrát. Kdo vyhraje hlasování o půlnoční alba? Tak, bude to kapela domácí a v zasedacím pořádku tady na beatu ji hned máme na začátku abecedy, protože jde o Ačka. Třeba o Arakainy a debutové a zároveň nejúspěšnější jejich album Trash the Trash. A mimochodem, když mluvím o obalech, všimli jste si, že ta pěst, co je na TTTčku, takže má 6 prstů, jo? Protože je to ruka ďábla. Na obalu Alice není makrofotografie hlavy včely, jak jsem si myslela, ale jak mě býťák Ivan opravil, tak je to fotka hlavičky vosy. A propo tuhle desku Alice z roku 1995, jejich trojku, produkoval při nahrávání v Sonu Ivan Král. Svůj hlas taky můžete dát pivnímu hroku Oty Hereše a Kuny Boneše, Alkeholu a jejich dvojce S úsměvem se pije líp. Nebo je tady pořádný blues v podání kapely ASPM. A nebo hlas můžete dát i novobidžovské partě Alžběta a jejich 3 roky starému kouzelníku. Hlasování o půlnoční alba najdete na našem webu na stránce radiobeat.cz.

0: Narozeniny má dneska muzikant, kterého těší, že Mick a Paul s tím pořád ještě nesekli. Michalovi Prokopovi na beatu se ještě vrátíme, ale než se oteplí, teď už místy teploměr ukazuje 20 stupňů, tak si se Šimim zasportujeme.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Cyklistická Czech Tour od dneška nabídne nejsilnější startovní pole v historii. Na českých silnicích se představí náš Jan Hirt i známá jména světové cyklistiky, včetně Landy či Heiga. Závod se poprvé pojede v kategorii UCI Pro Series a organizátoři připravili trasu s téměř 650 kilometry a 10 tisíci nastoupanými metry. Slovenský horolezec Igor Koller získal prestižní cenu Pavla Preusse za celoživotní přínos alpinismu. Odborná porota ocenila jeho více než 50-leté působení v horolezectví, sportovním lezení a prosazování etických hodnot v tomto sportu. Slavnostní předání bude až 25. září ve Vídni. Poslouchali jste další magazín Rádia Beat.

0: Ajťáci na čtyřech kolech.
1: Je 8:30 a půl hodinu teď ztratíte i v osobáku na příjezdu do Brna od Prahy. Na D1 se provoz seká u 181. kilometru. Opačně v Praze kolona od Průhonic po Opatov. Na druhém kilometru je v levém pruhu nehoda dvou osobáků. Na Karlovarské dálnici se před Prahou zpomaluje na 12. kilometru. Za Jenčí na 6. se kolem poruch jezdí jenom levým pruhem a od Unhoště se budete k tomu místu sunout nějakých 20 minut. To je taky odhadovaná doba zdržení na D4 s Příbrami na Prahu od 12. po 9. kilometr, kde je omezení. Stejně tak na Slánské D7 od 5. kilometru po letiště. Tak tuto dopravní relaci jsem začala na D1 a na té i skončíme. Mezi Lipníkem nad Bečvou a Přerovem u odpočívky Osek na 289. kilometru teď hasí dodávku. Jo, je to dodávka. Tak prosím opatrně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním víťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
0: Rádio B. Počasí.
4: Dnes má být převážně jasno s teplotami 25 až 30, na severovýchodě kolem 24 stupňů. Pokud jste na horách, tak tam kolem 21.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
4: Hvězdný fotbalista Lionel Messi po smrti svého otce zvažuje konec kariéry, a to přesto, že má smlouvu s Interem Miami do roku 2028. Vysoké letní teploty zvyšují riziko nákazy salmonelou z pouličního občerstvení a špatně skladovaných potravin. Nemocnice teď evidují víc pacientů se zažívacími potížemi. Každý pátý prý končí ve špitále. Zápřednice jedovatá se objevila už také na severu Čech. Pavouk je známý bolestivým kousnutím a jedem.
5: Pavouk zvládá i vyšší nadmořské výšky. Naposledy ho lidé zaznamenali na zarostlé louce ve čtvrti Františkov v Liberci. Přesto odborníci uklidňují, kousnutí sice bolí, ale vážné následky nehrozí. Honza Navrátil, Liberec.
4: Erupce sopky Etna dál omezuje leteckou dopravu na Sicílii. Mezinárodní letiště v Katánii muselo být dočasně uzavřeno. Sopečný popel dorazil až na Maltu a do Libie. A nakonec aplikace počasí ve Windows 11 spotřebovává stovky megabajtů operační paměti, v některých případech i přes 1 gigabajt. Microsoft už pracuje na optimalizaci. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
0: Classic Rock.

Na nástěnce ve studiu Rádia Beat máme samozřejmě Gagarinova bratra a taky dnešního oslavence. Letošní kalendář pro nás nafotil operní pěvec Národního divadla Martin Beck a srpen patří samozřejmě Michalovi Prokopovi. A autor fotky k tomu prozradil, že ho fotil během pandemie, konkrétně 27. února 2021 v Národním divadle na koncertě bez diváků. A velice ceněný je na té fotce zachycený ten úsměv Michala Prokopa. Tak ať mu vydrží co nejdéle. Gratulujem k 80.

0: Hele, lidi, neviděli jste tady mýho kámoše? Má dlouhý vlasy, nosí lenonky, batikovaný triko, roztraný džíny a na čele má šátek.
1: Si píš, že jsme ho viděli, čeče. Je tady, tamhle, vlevo, vpravo, za náma, před náma. Je prostě všude okolo.
2: Vzpomeňte si s námi legendárního praotce všech hudebních festivalů a všechny na něm vystupující umělce. Woodstock. Užijte si víkend ve znamení lásky, míru, porozumění a skvělé muziky.

Po Janis Joplin se podíváme do hlavního města fotbalu. Paříž včera obhájila zisk superpoháru v Salzburku, co by šampion ligy mistrů. PSG 2-1 porazilo vítěze Evropské ligy Aston Villu. Chudák jejich španělský trenér Emery, ten musel zkouknout už čtvrtou porážku v boji o superpohár. Předchozí nezdary zažil s Villarrealem a dvakrát se Sevillou. U nás se včera kopalo 35 zápasů prvního kola poháru. Zatímco z druholigových nepostoupila Opava nebo Česká Lípa, úřadující vítěz poháru Karviná si došla pro postup na hřišti Broumova, kde zvítězila 4-0. Dneska držíme palce Jablonci, aby v Rize sklidil postup do posledního předkola konferenční ligy. Doma si na to zadělali výhrou 2-0. A hradečtí otroci se musí pokusit v Turecku smazat jednobrankovou ztrátu z domácího zápasu s Bešiktašem v Evropské lize, tedy zatím v boji o Evropskou ligu.

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: 5 minut před 9, ještě dříve než dorazí Vejvoďák a provedená s koncertem jednoho domácího interpreta, pojďme si říct o 2 uzávěrách na D1. Na příjezdu do Brny v koloně u Popůvek na 184. kilometru se srazila 3 auta, policie tam zastavila provoz, brzdí se na 178. a ta kolona se natahuje. Opaku, příjezd do Brna od Prahy, nehoda 184. kilometr a zastaveno. D1 z Ostravy na Olomouc u Klimkovic na 345. kilometru se srazila dodávka s osobákem. Tady přistával i vrtulník, ale už to tam zprovoznili alespoň pravým pruhem. Víťáci opatrně, přeji dobrou jízdu a vydařený čtvrtek.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním víťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat.
1: Časopis Classic Rock. Legenda přichází a je plná rozhovorů. Deep Purple o tom, proč už kašlou na trendy. Hollywood Vampires o tom, proč hrají songy mrtvých kamarádů. A Ronnie Wood o nové desce Stonu i své solové kapele. Právě v Trafikách.
2: Jau, já bych do toho, co to tam máš. Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby. Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
3: Rádio B. Počasí.
4: Před námi je další slunečný den, tentokrát s teplotami 25 až 30, na severovýchodě kolem 24 stupňů. Zítra nadále většinou jasno a teploty 27 až 32, na severovýchodě kolem 26 stupňů.
5: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Beach volejbalistky Pavelkovi a dvojice Svozilová se Štochlovou vyhráli úvodní zápasy na mistrovství Evropy ve Starých Jablunkách. Perušič s Javoronokem, Schweiner s Trousilem a Šépka se Sedlákem naopak prohráli a čeká je boj o postup. Neuschafferová s Meixnerovou zápas o udržení zvládli. Fotbalista Haraslín oficiálně přestoupil ze Sparty do saudsko-arabského Al-Fatehu za 148 milionů korun. Za Spartu odehrál 131 ligových zápasů a vstřelil 47 branek. Dva Čechy na paddleboardu odnesla v Chorvatsku bouře. Záchranáři je po zhruba hodině našli ve Velebitském kanálu a s lehkým podchlazením dopravili na pevninu. Brněnské zastávky dále dostávají nové informační cedule s historií jejich názvů. Projekt začal na celé trase tramvajové linky číslo 1, která má 35 zastávek.
6: Prochází městskými částmi Brno-Střed, Řečkovice, Mokrá hora, Královo pole, Žabovřeský komín a Bystrc. Na ní padla volba právě kvůli tomu, že jde o nejdelší tramvajovou linku v Brně. Texty na tabulkách

0: vycházejí z encyklopedie dějin města Brna a každá tabulka obsahuje také QR kód s odkazem na podrobnější informace. Postupně mají být tabulkami vybaveny všechny tramvajové zastávky ve městě. Pokud projekt získá kladnou odezvu, počítají oba partneři s jeho rozšířením i na autobusové a trolejbusové zastávky. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: A nakonec Google představil novou řadu telefonu Pixel 11 s čipem Tensor G6, vylepšenou umělou inteligencí, světelným upozorněním Highlight a lepšími fotoaparáty. Základní model stojí 24,5 tisíce, nejdražší Pro XL 34 tisíc. V předprodeji lze cenu snížit díky výkupním bonusům až o 10 tisíc korun. Poslední informace těchto zpráv je ta, že předávám slovo Vejvodákovi.

0: Kelínky do ruky, k potlesku připravit.
1: Jdeme na to.
0: Léto jako živé na Rádiu B.
2: Děkujeme Petrovi Šimáčkovi za úvod. 3 minuty nebo 3,5 minuty po 9. hodině startuje dnešní Léto jako živé. Včera jsem napovídal, dával jsem indíci k tomu dnešnímu koncertu. Říkal jsem, abyste si to zařídili, ať jste u rádia včas, ať potom nemusíte pospíchat, abyste to stihli. Správně jste poznali, že dneska nás čeká album Luboše Pospíšila Live Ostrava. Je to živák, samozřejmě Luboše společně s kapelou 5P. Vyšlo 4. října 2019, nahrávka vznikaly na ostravském klubu Parník. Dokončeny byly pak ve studiu Všechlapy. Pod většinou skladeb je podepsán jako autor hudby Luboš Pospíšil, ale na té desce jsou i skladby od Vladimíra Mišíka, Bohumila Zatloukala, Pavla Jeřábka, Jana Kubíka, Oty Petřiny nebo Petra Zkoumala. Texty písní, které dnes uslyšíme, jsou od takových kapacit jako Ladislav Kantor nebo Josef Kajnár, Pavel Šrut. Dokonce ve dvou skladbách dnešního koncertu uslyšíme i texty našeho kolegy Pepi Lábuse, a to sice ve dvou skladbách Ta vznikla zem, ta zazní až ve druhé polovině hodiny, a také v písni s názvem Tak navštiv bar, ta zazní hned jako druhá. Na tu první můžeme jít klidně hned teď, když se někomu něco nepovede nebo neuspěje, tak si může sám sobě nebo někdo jiný škodolibě o něm říci, že schořel jako papírový čert. Tahle první skladba je balada hned o několika papírových čertech.

to víš, ten, koho nečekáš, ten tě vyhledá. Snad už to víš,

0: jeden, jeden bez obživáček. Léto jako živé na Rádiu B.
1: Noc už končí a nad Špejcharem svítá a mě začíná bejt zase do zpěvu. To je ta pravá chvíle pro moje raní blues.
2: Vypil jsem víc.

Živák Luboše Pospíšila, ale muzika Vladimíra Mišíka, Špejchar Blues v živé verzi z desky Live Ostrava z Živáku Luboše Pospíšila a kapely 5P z roku 2019. K této desce já jsem našel nádherně napsaný komentář, takovou mini rychlou recenzi. Ten styl, jak je napsaná, nebo napsaný, tak se mi strašně líbí. Přečtu vám to, ať také můžete nasát, jako pan Kodet v pelíškách, tu atmosféru. Není to dlouhé. Live Ostrava je úspěšný písničkový repertoár z posledních přibližně 4 dekád. Jako jednomu z mála plus minus 75 se Pospíšilovi podařilo trvale propojit jeho ojedinělý tenor a kvalitní songy s až o 2 generace mladšími muzikanty. Početná vystoupení ukazují, že čerstvé aranže, instrumentální a pěvecká kompetentnost i nepředstíraný zápal bubenice Páji Táboříkové, klávesáka a kapelníka Ondřeje Fencla, kytaristy Mirka Linharta a basáka Martina Štece věci zásadně prospívají. Lubošová logická hlavní role zpěváka, kytaristy a skladatele není doplňována anonymními kampeny, ale vítaně vitální partou. Vedle promyšlených nových podob oblíbených písní je hodno pozoru také suverénní sborové zpívání, kde trojhlasy nejsou konečnou stanicí. Důležitá je rovněž skutečnost, že Pospíšilova klasika Petřina, Zkoumal, Kantor, Šrut a tak dále je na pódiu cílevědomě doplňována skladbami z posledních studiových alb, vzniklých většinou právě v této sestavě. V ostravském klubu Parník bylo na 2 koncertech natočeno celkem 16 nahrávek, mix a mastering Víta Beneše potřebně technicky prospěl, ale zcela zachoval pódiovou energii i autenticitu. Trávíme příjemný čas muzikou plnou hitů, vzniklých bez škodlivého tlačení na komerční pilu. Konec citace. S další skladbou tedy netlačíme na pilu, táhneme ji zvolna k sobě a od sebe se necháme táhnout tím, kdo drží pilu na druhé straně. Poslední tango, kdo má růži, dá si do pusy, kdo nemá růži, nemůže tančit tango. To tak je.

Děkujeme moc, poslední tango. Teď vám zahrajeme ještě jednu píseň, napsal ji před 700 lety François Villon a před 40 lety mu k ní Luboš dopsal hudbu konečně, takže už je to kompletní, můžeme vám zahrát baladu ze soutěže.

všechno je nesporné uprostřed zmatků. Kde je vše vidět, sotva cestu zná. Kde je to jasné, tam cítím spor a hádku.

0: Ty nejlepší koncerty, živáky a vystoupení z celé rockové historie nacpané do dvou prázdninových měsíců.
1: Léto jako živé.

Tahle skladba nabízí v textu dvě varianty, čím se můžete v životě přikrýt, buď řekou, anebo bledě modrým plamenem. Je to text Pepi Lábuse, našeho Pepi Lábuse, zprávaře, text, který napsal pro tuto skladbu, pro Luboše Pospíšila. Je to důkaz toho, že ta písnička se jmenuje Tak kdysi vznikla zem, nebo Tak vznikla zem, že Pepa Lábus ví, jak vznikla zem jako země koule. Co víc, Pepa ví i, jak vzniklo slunce. Včera jsme se tady bavili o tom, kdo jak bude, že pozorovat zatmění slunce, a zatímco my všichni jsme tady schánili svářecký brejle, tak Pepa řekl, že mu bude stačit lupa, ale musíte to zatmění slunce skrz tu lupu pozorovat rychle, jo, dřív, než se vám zakouří z hlavy. Live, tři vykřičníky Ostrava, to je album, živé album Luboše Pospíšila skupiny 5P. Je to deska, která byla nahraná v roce 2019 v ostravském klubu Parník. V kapele 5P Luboše Pospíšila byl tehdy na pódiu samozřejmě Ondřej Fencel, klávesák a kapel. Na bicí hrála Pája Táboříková, na kytaru Mirek Linhardt, baskytara Martin Štec, no a pochopitelně sám Luboš Pospíšil. Jako hostující bubeník vystupoval Michal Hnátek. Na obale desky, kdybyste ji hledali na internetu nebo v obchodě, tak jsou fotografie členů kapely vsazeny do takových malých čtverců v grafice ve spodní části. No a přes tři čtvrtě obalu je pak fotka Luboše Pospíšila braná ze spodu, aby byla vidět, jak Lubošova zpívající tvář, tak i jeho vykouslá akustická kytara. K té kytaře ještě jedna věta z recenzí na tuhle desku, kterou právě posloucháme. Album ukazuje virtuozitu Pospíšilovy kytarové hry i jeho schopnost vytvářet sugestivní melodickou hudbu. Tak též krásně napsáno. Autorem hudby v další skladbě je Jan Kubík, text napsal Josef Kajnar a hraje ji Luboš Pospíšil a 5P. Jmenuje se Doky, Vlaky, Hlad a boty.

0: situace. První dopravní informaci má pro nás Michal, který ví o bouračce na cestě z Benešova na Tábor.
1: Prosím tě, k dopravě na trojce mezi Olbramovicem a Vodicema je bouračka. Je to ve směru z Benešova na Tábor. Je tam auto ve škarpě a kamion. Jsou tam u toho hasiči, záchranka a kolony se z obou stran, jo? Dík, čau.
0: Michalovi děkujeme. Pozor taky na D5 na 4. kilometru ve směru na Prahu. Je to kousek za benzínkou a mekáčem. Je tam bouračka dvou osobních aut. V Trutnově ve Vlčické ulici vyšetřují havárku nákladního a osobního auta. V Hluboké nad Vltavou v Lidické ulici šetří policie bouračku dvou osobáků. Na Trutnovsku ve Vrchlabí v Dělnické ulici je havárka dvou osobních vozů a v Praze v ulici U Slávie jsou dva jízdní pruhy neprůjezdné kvůli havárce dvou osobních aut a motorkáře.
2: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz. Rádio B. Počasí.
1: Před námi je další slunečný den, tentokrát s teplotami 25 až 30, na severovýchodě kolem 24 stupňů. Zítra nadále většinou jasno a teploty 27 až 32, na severovýchodě kolem 26 stupňů.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Plavec Čejka skončil na mistrovství Evropy v Paříži pátý na 200 metrů znak. Medaile mu unikla o 48 setin sekundy. Plavkyně Semanová ovládla semifinále na 200 metrů volný způsob a do finále postoupila z prvního místa. V pohárové Evropě se dnes představí Hradec Králové a Jablonec. Zápasy bude sledovat Petr Plintovič.
3: Blíže k postupu má po úvodním zápase třetího předkola konferenční ligy Jablonec, který doma nad RFS Riga vyhrál 2-0. Dnešní odveta v Lotyšsku začíná v 6:30. O půl hodiny později rozehraje svůj duel Hradec Králové na stadionu Bešiktaše Istanbul. První utkání v Hradci v Otroci prohráli 0-1.
1: Na několika pražských sídlištích zítra ubude hluku. Na letišti Václava Havla totiž po více než 4 měsících obnoví provoz na hlavní runway. Všechny letouny nyní létají nad obytnými oblastmi. Dvouletý modernizační program zahrnoval rekonstrukci a investice za 1,75 miliardy. Řecko už letos zadrželo 281 lidí kvůli požárům. Většinu případů vyšetřují jako nedbalostní založení ohně, v 29 případech ale šlo o žhářství. A nakonec aplikace e-doklady projde už dnes odpoledne veřejným zátěžovým testem před podzimními volbami. Zapojit se můžeme ve 13 hodin s tím, že se přihlásíme do e-dokladu. Prověří se připravenost jak aplikace, tak navazujících systémů. To byl přehled zpráv, po něm AC/DC.
0: Radio B. Classic Rock.

0: Hele lidi, neviděli jste tady mýho kámoše? Má dlouhý vlasy, nosí lenonky, batikovaný triko, roztraný džíny a na čele má šátek.
1: Si píš, že jsme ho viděli, čeče. Je tady, tamhle, vlevo, vpravo, za náma, před náma. Je prostě všude okolo.
2: Vzpomeňte si s námi legendárního praotce všech hudebních festivalů a všechny na něm vystupující umělce. Woodstock. Užijte si víkend ve znamení lásky, míru, porozumění a skvělé muziky.

0: Možná, že tenhle Willy, protože tahle skladba skupiny Holly se jmenuje Hey Willy, je ten samý Willy, o kterém zpívá Jiří Schillinger, že jak ho chytli, zbyli ho, byli ho, vili ho. Jedná se dost možná o jednu a tu samou osobu. Dneska tady bude u nás na rádiu být sláva, co se týče Michala Prokopa, protože Michal Prokop slaví dneska 80. narozeniny. No a co čert nechtěl, Michal Prokop je právě teď na telefonu rádia být. Dobré ráno, Michale, nebo dopoledne už?
1: Jo, no tak dopoledne už je, teď je 10 pryč, jo.
0: Ano,
1: dopoledne.
0: Zprvu samozřejmě všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, dlouhá léta, vysoký důchod pochopitelně k dnešním narozeninám. Kolik je to dneska tady? 29 je ti, bude ti 30 příští rok,
1: ne? No, jsme říkali 29, možná 29 a půl asi tak nějak.
0: Je to
1: no,
0: tak
1: no,
0: srovnaný, no. Člověče. Ale my se potkáváme už docela dlouho, ale ta 80, to už je věk, hele, viď? To je paráda.
1: No je.
0: Můžeš si říct, tak a teď teprve to jako začíná, teď jsem velký kluk, jako jo.
1: No, tak tenhle ten rok byl poměrně docela jako otevřený a přinesl docela spoustu jako hezkýho, takže jako, jak říkám, furt mladý kluci.
0: Mě zajímá, jak budeš, Michale, slavit dneska? Jistě máš ve skříni narazený štěně piva, že jo?
1: Štěně piva ve skříni, ano, to
0: nebo
1: je.
0: Něco ostřejšího, třeba tulemordiu, nebo...
1: No, i takové věci se najdou, ale já už moc na ty vypíječky nejsem, to už mám přece jenom za sebou, ale budu se připravovat, protože zítra začínají Všetice na festival krásných ztráty live a tam kromě toho, že tam samozřejmě budeme hrát a že tam budeme křtít novou živou desku, která vyšla v červnu, Live 80, tak samozřejmě jsem tam takový padrino, který tam občas chodí a protože už se tak blbě pajdám, volej mi kolena, no tak bude to náročný, no.
0: Myslíš,
1: ale
0: jako
1: těším se strašně.
0: Pajdá, voleti, jakože že třeba říkají, hele, už jde, koukejte, už jde.
1: No, něco takového.
0: Ne, ale ty jsi řekl v jednom z rozhovoru tady takovou krásnou věc, že ty tam vlastně ve Všeticích děláš pedagogický dozor.
1: Ano.
0: V tom je
1: ano,
0: obsaženo
1: prostě,
0: jo, úplně
1: no,
0: všechno.
1: No, koukám prostě, jak to dělají, jestli je to správně a samozřejmě dávám známky.
0: Tak prosím tě pěkně, Michale, ještě jednou, všechno nejlepší k dnešním 80. narozeninám.
1: Moc děkuju.
0: Si náhodou slavil na Karlově mostě a čekal na Švéda, pozor na modrou rybu, jo, která v a klidně si zaspívej, já nevím, třeba starou píseň, jo, nebo něco takového.
1: To... No tak je vidět, že ty seš konstruktér těch detektivek, protože tohle bych v životě nedokázal takhle zkonstruovat, ale je to hezký, děkuju.
0: Podle názvů těch tvých skladeb. Tak jo. Michale, ano. Já tady mám bitvu o Karlův most a tu ti jako první. My ti dneska budeme hrát každou hodinu, aby si toho neměl dost, jo? Protože
1: přece jenom
0: 80 je 80. Tak ať se daří, pozdravuji ve Všeticích.
1: Díky a zdravím všechny a držme se.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

jsou Leonard Skinner, Tuesday's Gone, v programu Rádia být 3 minuty po 10:30 dopoledne, za chviličku Lou Reed, taky Motorhead, budeme hrát pražský výběr, koukáme, si to stihneme, jo, určitě, pražské výběry určitě stihneme. V menšinových sportech známe výsledky našich jezdců na jednokolkách na mistrovství světa a sledujeme evropský pohár ve sportovním lezení v Žilině. Tak za okamžik, pome Žilina.

0: Prašinové sporty na rádiu Beat.
1: Čeští závodníci na jednokolkách získali na mistrovství světa v rakouském Štejru dvě medaile v absolutním pořadí. Štěpán Toncer vybojoval stříbro ve skoku na palety a Jan Kořenský bronz v cyklokrosu. Celkem český tým získal na kolech podobných, jako má Večerníček, 51 medailí, z toho 19 zlatých. Čeští reprezentanti zaznamenali na Evropském poháru ve sportovním lezení v Žilině několik solidních výsledků. Emma Galeová obsadila v obtížnosti 17. místo a mezi muži byl nejlepší Šimon Potůček na 24. příčce. V lezení na rychlost skončila Lucie Mrázová 15. Cyklistická Czech Tour ode dneška nabídne nejsilnější startovní pole v historii. Na českých silnicích se představí náš Jan Hirt i známá jména světové cyklistiky, včetně Landy či Heiga. Závod se poprvé pojede v kategorii UCI Pro Series a organizátoři připravili trasu s téměř 650 km a 10 000 nastoupanými metry. Slovenský horolezec Igor Koller získal prestižní cenu Pavla Preusse za celoživotní přínos alpinismu. Odborná porota ocenila jeho více než 50-leté působení v horolezectví, sportovním lezení a prosazování etických hodnot v tomto sportu. Slavnostní předání bude až 25. září ve Vídni. Poslouchali jste další magazín Rádia Beat.

programu Rádia Beat. Zase taková pěkná básnička, hodně často se to takhle jako povede. Teď je za půl minuty, minuta po 10:45 dopoledne. Jenom rychlý dotaz mi tady přišel od Huga. Píše, ahoj Vývodňáku, tvá propagace myšlenky, že Země je placatá, je všeobecně známá. V souvislosti se včerejším zatměním slunce mě ale napadá jiná otázka, jak je na tom Měsíc, je taky placatý. Myšlenka ploché Země je hodně stará a dá se najít spousta úvah na toto téma. O placatosti Měsíce jsem ale ještě nikdy nic nenašel. Proto se chci zeptat, jak velký jsi odborník přes placatost vesmíru. Máš vesmírných těles, máš nějaké podklady nebo informace o tom, jak je na tom Měsíc, díky za případné rozšíření mých obzorů. Posluchač Hugo.cz. No, o Měsíci a o placatosti Měsíce nelze nic najít, protože samozřejmě Měsíc neexistuje. Měsíc je pouze projekce, jo, nám promítají z takový velký promítačky, to ve Švýcarsku, okej, tu máme promítačka, promítají ten Měsíc jako na oblohu, ale není to samozřejmě obloha, je to taková kopule, představte si, jak Země je placatá, tak nad ní je prostě kopule, taková průhledná, skleněná, a je to z toho důvodu, že musí být uzavřená ta placatá Země, protože jinak by tu nebyl tlak, to, jo, to každý přece ví, že bez uzavřené nádoby nemůže vzniknout tedy tlak, podle fyzikálního zákona napnuté kšandy, že jo, to každý si dokáže jako jak představit hlavě. Může hned následovat dotaz, jo, dopředu přemýšlím, že když je tedy nad placatou Zemí kopule, jak mohou létat letadla? No samozřejmě, že nelétají letadla, to je zase fikce. Vy přijdete na letiště, teď vás odbaví ty kufry, všechno, sednete do letadla a z těch okýnek už zase jdou jenom projekce, že si myslíte, on si to kinklá, to letadlo bincá se to takhle, že to jako se rozjíždí a že to letí, to samozřejmě jenom promítání, zase fikce do těch okýnek. Ty piloti to samozřejmě ví, tohle to nesmí to vykecat, mají se to příplatky, 1300 měsíčně, takže jo, hlavně prosím vás, rychle než to smažou.

0: před časem řekl
1: I'll be back.
0: Teď říká
1: ahoj bídňáci, jsem David Gorej, vašej průvodce mezi rock, blues rock, country rock a jižanský rock.
0: Je to tak, American Rock Show. Nejlepší muzika ze Spojených států. Staré kusy i čerstvé novinky. Od Amíka jako poleno. American Rock Show a David Gore.
1: Čago Bello.
0: Dnes od 7 večer na Rádiu Beat.

0: To byla skupina Accept i s Eliškou v programu Rádia B, 3 minuty a kousíček ještě před 11. dopoledne hodinou jsem chtěl říct. Ještě k tomu tématu, té placatosti a toho vesmíru, dovolal se mi Láďa před chvilkou.
1: Petře, Láďa, ahoj.
0: Nazdar.
1: Prosím tě, já jsem slyšel tu tvoji průpovídku o tom vesmíru. Prosím tě, jenom takhle takový bombonek. Já jsem kvantový fyzik a my už dneska umíme kvantovou fyzikou a kvantovýma rovnicema dokázat, že existují minimálně 3 rozměry, tudíž 3 vesmíry.
0: Jo.
1: A jedeme dál, pokračujeme dál a zjišťujeme, hádej co, že víme úplně kulový.
0: No, to jsem si chtěl říct, že když ty jsi kvantový fyzik, já jsem kvantový mechanik, takže klidně, kdyby jsme my dva se dali dohromady, tak... Tak chápeš tu, co chci říct, jo?
1: No jasně. Kamaráde, my bychom se možná měli nechat zaměstnat někde ve vesmírném ústavu, ale v rádiu tam, člověče.
0: Takhle, možná, že ne ve vesmírném, ale v ústavu určitě. Hele, co dě? Tak děkuju.
1: Hele, měj krásný den, čau.
0: Tobě taky, čau, ahoj.
2: Víťáci na 4 kolech.
0: Tak ještě doprava, i když taky pochybuju, že vůbec nějaká existuje. Dálnice D5, 34. kilometr ve směru na Plzeň. Pozor na dopravní nehodu. V Pardubicích

0: Radio Beat.
1: To je úžasný, jak to drží tempo. Tenhle projekt mi roste pod rukama rychleji, než jsem čekal.
2: To je síla Festoolu. Ta energie v baterkách prostě nekončí.
1: Poslouchej ten chod. To je síla. Seď v ruce tak lehce, že o něm ani nevím, a ten výkon tam prostě je.
2: Jo jo. S Festoolem se neunavíš, protože nářadí maká za tebe. Navíc ten jejich servis ti kryje záda, abys mohl v klidu pracovat.
1: Hotovo. S takovým parťákem jde práce od ruky úplně sama.
2: Festool. Energie pro vaše nejlepší projekty.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Před námi je další slunečný den, tentokrát s teplotami 25 až 30, na severovýchodě kolem 24 stupňů. Zítra nadále většinou jasno a teploty 27 až 32, na severovýchodě kolem 26 stupňů.

0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Bík.
1: Kateřina Siňaková s Číňankou Shuai Chang postoupili do finále 4 hry na tenisovém turnaji Masters v Torontu. V semifinále porazili pár Mihalíková Nikolsová. O 38. deblový titul kariéry si česká tenistka pinkne proti italsko-americkému páru Raniová Melicharová Martinezová. Siňaková se pak dále přesune do Cincinnati, kde v noci kvalifikací neprošel Svrčina. Plavkyně Semanová v rozplavbě na 100 metrů motýlek vylepšila vlastní český rekord. Časem 57,43 sekundy postoupila do dnešního semifinále ze třetího místa. Riziko vzniku a šíření požáru kvůli suchu a horku nově platí pro celé Česko. Meteorologové varují, že nebezpečí dál zvýší rostoucí teploty a místy i silnější vítr. Výstraha platí do odvolání. Na americké letadlové lodi USS Abraham Lincoln se několik členů posádky pokusilo skočit přes palubu. Jejich psychické problémy prý pramení z dlouhodobého nasazení a opakovaného prodlužování služby. A nakonec Tesla znovu odložila představení elektromobilu Roadster a nesplnila tak ani poslední avizovaný termín z července. Datum premiéry zatím neoznámila. Koncept vozu představila už v roce 2017 s tím, že sériová výroba začne v roce 2020. To byla poslední zpravodajská relace čtvrtečního dopoledne. Dáme si Bon Jovi.

Tohle byly Jetro, tedy Jetro Utal na beatu, půl minuty po čtvrt na 12 dopoledne. Mezi půlnočními deskami, teď tady na to koukám u nás na webu, tak došlo krásné ukázce mobilizace fanoušků skupiny Alžběta, této skupiny z Nového Bydžova, protože Alžběta se svojí deskou Kouzelník je na druhém hratelném místě. Kdyby teď anketa skončila, tak bychom si album Kouzelník od Alžběty příští týden zahráli jako půlnoční. Má už 346 býťáckých hlasů, před nimi už je jenom album Trash do Trash od Arakainu 433. Alžběta za sebou nechala Abraxas, ASPM, Alici i skupinu Alkehol. Je vidět, že když se fanoušci spojí, konkrétně v tomto případě tedy fanoušci skupiny Alžběta, tak to funguje. Můžete se na to kdykoliv podívat, do neděle 16. srpna až do půlnoci můžete dávat hlas té desce, tomu albu, které byste u nás na beatu chtěli slyšet jako půlnoční. Tento týden klikáte dvě desky z největším počtem hlasů od vás, od býťáků, z těch šesti, co nabízíme, tak si pustíme v éteru příští týden jednu v úterý a druhou ve čtvrtek po 23. hodině jako půlnoční album. Celou anketu najdete na titulní stránce radiobeat.cz, můžete se na to podívat. Jsou tam dva půl litry, přičemž jenom jeden z těch dvou půl litrů je skutečně půl litr. To zjistíte, až když se na ty stránky podíváte.

jednou jeden Emil. A ten se vůbec nemyl. Emil se místo vody naložil do hospody. Říkal, že hygiena

programu Rádia Beat na vteřinu přesně 11:30 dopoledne. Za okamžik budeme hrát Michala Prokopa, který slaví dneska 80. narozeniny, taky Space Oddity od Davida Bowieho, a budeme hrát skladbu od skupiny Queen, která byla v době, kdy vyšla, jako chlupatá, dneska už málo kdy. Tedy Bicycle Race za okamžik na Beatu.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

takový rychlý početní úkol pro vás. Michal Prokop tady zpívá, že hledá včerejší den. Dneska slaví Michal Prokop 80. narozeniny. Těch dnů, které prožil, když to tak vezmete, rok má 365 dnů. Michal Prokop slaví dneska 80. Nedokážu, je to hodně úplně, bych řekl, jako strašně dnů. Vy to jistě dokážete spočítat lépe a rychleji než já. Michalovi dneska je 80, už dopoledne jsme mu telefonovali a přáli za celé rádio být. Jsem mu popřál samozřejmě hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a tyhle další věci. Mluvili jsme o tom, že se už chystá na festival Krásný ztráty do Všetic, který se koná teď v pátek a v sobotu. Můžete vyrazit, je to nejbližší příležitost, kdy můžete Michala Prokopa slyšet a vidět na vlastní oči. Ve Všeticích Michal Prokop se skupinou Framus 5 hraje v pátek 14. srpna a po druhé den na to v sobotu 15., kdy už to nebude se skupinou Framus 5, ale s triem nebo v triu, kdy k Michalovi Prokopovi se ještě přidají Pavel Marcel a Jan Hrubý. No a pokud chcete vyrazit na Michala Prokopa do Plzně, zrovna se to hodí, ve čtvrtek 20. srpna na festivalu Na ulici, na hlavní scéně v Depu 2.15 vystoupí trio, tedy Michal Prokop, Honza Hrubý a Pavel Marcel v 20:30 večer. To si jistě najdete na internetu. Takže Michal Prokop dnes 80. narozeniny bratru. Jak jsme si dneska už jednou s Michalem řekli, už je to velký kluk. Ano.

0: jsme na vrcholu dopoledne dospěli až k Deep Purple. Za okamžik tady bude další vrchol, tedy Pepa Labus. Poprvé dneska zpravodajský přehled dne. Hned na to Robin Trower, bluesová dvanáctka. Pak třeba Rainbow, taky Dire Straits, anebo Rolling Stones. Doprava.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D1 mezi, nebo na 14. kilometru ve směru na Prahu, kousek za sjezdem na Velké Popovice.

0: přímo tedy v Teplicích, v ulici u Císařských lázní.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš?
2: Zlato.
1: Jedeš ve zlatě?
2: Jo, zlatarezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby.
2: Jo, pro ty taky. Zlatarezerva.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude převážně jasno. Maximální teploty dosáhnou 30 stupňů. V noci ale klesnou na 9, v údolích až k 6 a v kotlinách bude ještě

0: výrazně chladněji. Zítra se ještě o 2 stupně oteplí, většinou by mělo být zase nebe bez mraků.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Bík.
0: Plavec Čejka skončil na mistrovství Evropy v Paříži pátý na 200 metrů znak, medaile mu unikla o 8,40 sekundy. Plavkyně Semanová ovládla semifinále na 200 metrů volný způsob a do finále postoupila z prvního místa. Fotbalista Haraslín oficiálně přestoupil ze Sparty do saúdsko-arabského Al-Fatehu za 148 milionů korun. Za Spartu odehrál 131 ligových zápasů a vstřelil 47 branek. O víkendu se do České republiky vrátí tropy a teploty mohou vystoupat až na 630 stupňů. V neděli ale začne hlavně v Čechách přibývat mraku a místy se objeví přehánky a bouřky. Od příštího týdne se ochladí, denní maxima se mají většinou držet pod 30. V pražské Kbelské ulici dnes po 16. hodině skončí rekonstrukce. Kvůli ní byla frekventovaná silnice přes měsíc zúžena na jeden jízdní pruh v každém směru. Práce měly původně skončit v sobotu. Aplikace e-doklady projde už dnes veřejným zátěžovým testem před podzimními volbami. Zapojit se můžeme ve 13 hodin tím, že se přihlásíme do e-dokladů. Prověří se připravenost jak aplikace, tak navazujících systémů. Erupce sopky Etna dál omezuje leteckou dopravu na Sicílii. Mezinárodní letiště v Katánii muselo být dočasně uzavřeno. Sopečný poplav dorazil až na Maltu a do Líbie. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluzovou dvanáctku na Rádiu Bík.
1: Rádio Bík. Bluzová dvanáctka o 12.

0: Hele lidi, neviděli jste tady mýho kámoše? Má dlouhý vlasy, nosí lenonky, batikovaný triko, roztraný džíny a na čele má šátek.
1: Připiš, že jsme ho viděli, čeče. Je tady, tamhle, vlevo, vpravo, za náma, před náma. Je prostě všude okolo.
2: Vzpomeňte si s námi legendárního praotce všech hudebních festivalů a všechny na něm vystupující umělce. Woodstock. Užijte si víkend ve znamení lásky, míru, porozumění a skvělé muziky.

0: To jsou Dire Straits v programu Rádia B. 9 minut zbývá do půl jedné odpoledne. Dneska má svátek, ty bláho, Alena. Já už tak blbě vidím, že na těch 30, možná 40 cm, což mám před sebou, jeden z těch obrovských monitorů, tak musel jsem přimouřit oko. Alena má dneska, všechny Aleny slaví svoje jmeniny. Dneska, protože je 13. srpna, tak je Mezinárodní den, Světový den leváků. Leváků je spousta. Standa Rubáš, třeba to mě napadá jako první. To, když jsem viděl poprvé, jak veme tu tušku do té levé ruky a dívně si ji nevykroutí, začne něco psát, tak všichni leváci mají dneska svůj svátek. Je Mezinárodní den proseka, to si myslím, že hodně se dá vyřešit, oslava takového dne proseka. A pak je dneska speciální den, 13. srpna po celém světě, v celém gurmánském světě, se slaví den filet mignon. Filet mignon, to je maso, že jo, z konce svíčkové. Připravují se z něho vlastně krvavé stejky, maximálně teda jako středně propečené, i když některý kuchař, když byste chtěli filet mignon udělat středně propečený, tak už by klidně mohl jít do vývrtky. Well down, rozhodně z tohohle masa se nedělá, protože to už byste to maso strhli. Kdyby náhodou jste se dostali někdy do francouzské restaurace, nebo do restaurace, kde obsluha by hovořila francouzsky, tak buď jako filet mignon, anebo jako filet de bœuf. Filet de bœuf. Počkejte, jestli je to správně?
1: Filet de bœuf.
0: Máme rodilou mluvčí. Filet de bœuf.
1: Filet de bœuf.
0: Výborně, přines mi tři kousky. Tady je kapela, která ve francouzštině se jmenuje Rolling Stone a Jumping Jeff Flynn.

Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Dneska se Michalu Prokopovi věnujeme víc než kdy jindy, taky aby ne. Právě dneska, 13. srpna, Michal Prokop slaví 80. narozeniny. Dneska je Michalovi 80, takže ještě jednou obrovská gratulace a samozřejmě přání, hlavně zdraví. Připravena je muzika od Vysáčů, Who a taky od Kiss, ale až po Beatoskopu. Teď jsem chtěl říct, že bude za chviličku, ale to jsem se spletl, protože ten člověk čekal za dveřma, až když slyšel, že o něm mluvím, tak jsem přišel. Pepa Lábus je zde.
1: Beatoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
2: Hezký den vám u Beatoskopu přeje Pepa Lábus. Ve Špindlerově mlýně se už teď chystají novinky pro lyžaře. Víc nám prozradí kolega Luboš Dvořák.
3: Do zimy je ve Špindlu sice daleko, přesto však finišují práce na nové sjezdovce Přehradní, která bude dlouhá přes 1,5 kilometru a je jedním z klíčových prvků propojení obou lyžařských areálů. Na protější medvědínské straně ski areál Špindleru Mlýn letos dokončuje sjezdovku lesní. Hotovo by mělo být v prosinci.
1: Beatoskop.
2: V průmyslových parcích se to hemží tisíci včel, které nejsou jen opylovači. Díky českému systému Pro Bee fungují jako sofistikované senzory životního prostředí. Umělá inteligence analyzuje jejich bzučení i teplotu a dokáže včas varovat před nemocemi nebo blížící se invazí sršně asijské. Za unikátním projektem stojí manželé Machovi, Pavel Mach, majitel IT společnosti, a jeho žena Alena, soudní znalkyně v oboru včelařství. Jejich systém dnes monitoruje přes 170 úlů na 50 stanovištích po celé republice.
1: Beatoskop.
2: Syntetická letecká Letecké palivo má menší ekologický dopad než klasický letecký petrolej. Testy prokázaly, že bezsinnaté palivo HEFA z procesovaných esterů mastných kyselin snižuje tvorbu kondenzačních stop ve vysokých výškách. Testy prováděl letecký výrobce Gulfstream se strojem poháněným motory Rolls-Royce Per 700. Při letech ve výši až 15 000 metrů byla použita tři různá paliva. Beatoskop končí, po něm si vychutnejte další várku osvědčeného Peak Beatu na rádiu Beat.

přesně, lidi říkali, že punk je jinde, ale lidi toho nakecají, podívejte se na mě. To byly Vysáči, tedy Vysací zámek a Známka punku na beatu ve 12:45 odpoledne. Ono skoro už je tedy minuta po 12:45, aby jsme byli úplně přesní. Zítra, nebo ne zítra, ale příští týden, nevím proč mě napadlo zítra, příští týden ve středu 19. srpna jedeme Bíťáckou pumpu. Pokud k vám ta informace ještě nedorazila, tak jí dorazím. Je to pumpa v Turnově v Měšťanském pivovaru. Budeme tam ve středu 19. srpna mezi 11. a 17. To je 6 hodin na to, abyste tam za námi přišli. 6 hodin tam odsud budeme z mobilního studia vysílat živě do celé České republiky. To znamená, že kdo z vás přijde a poručí si muziku na přání, tak to uslyší všichni. A k tomu ještě k té muzice si bude moci ještě do éteru říct, co by potřeboval, třeba zkaz nějaký pro toho člověka, kterému bych chtěl tu muziku poslat. Budeme opět provádět nástřik loga Rádia Beat na vaše automobily, ale i na další věci, které si přinesete, dárky od rádia, dárky od pivovaru. Myslím si, že i počasí je domluveno, nálada a atmosféra, ta je celkem jasná. Věřím tomu, že příští týden ve středu v Turnově v Měšťanském pivovaru nás čeká velmi příjemný den. Za chvilku Ozzy, teď to není Ozzy, to jsou Floydi, ano.

0: před časem řekl I'll be back. Teď říká
1: ahoj bídňaci, jsem David Gorej, vašej průvodce mezi rock, blues rock, country rock a jižanský rock.
0: Je to tak, American Rock Show. Nejlepší muzika ze Spojených států. Staré kusy i čerstvé novinky. Od Amíka jako poleno. American Rock Show a David Gore.
1: Čago Belo.
0: Dnes od 7 večer na Rádiu B.

0: Až teď to tedy byl Ozzy, tedy Ozzy Osbourne live, 4-3 minuty spíš před 13. Pepa Lábus je připraven, zprávy jak bysmet, po zprávách potom Uriah Heep, taky třeba Jimi Hendrix, anebo Alice Cooper.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy na 2. kilometru je bouračka nákladního a osobního auta. Nikomu se nic nestalo, policisté jsou na místě. Na pražském okruhu od letiště kolem tedy D5 24. až 17. standardní kolona minimálně na 10 minut pro osobní auta. Pozor v Olomouci, ve Studentské jeden pruh stojí, osobní auto tam srazilo chodce, rychlá už je na místě. Na Českolipsku ve Cvikově v Žitavské ulici se řeší havárka dvou osobáků. Na Praze západ v Davli ve Školní ulici upadl cyklista a na místě už zasahuje rychlá. Pozor v Praze v Ankarské, tam se řeší bouračka dvou osobáků. V Českých Budějovicích v Nádražní ulici vyšetřuje policie havárku dvou nákladních aut a na Táborsku v Plané nad Lužnicí v Průmyslové ulici vyšetřuje policie havárku dvou osobních vozů.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
1: Radio Beat. Počasí.
2: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude převážně jasno. Maximální teploty dosáhnou 30 stupňů, v noci ale klesnou na 9, v údolích až k 6 a v kotlinách bude ještě výrazně chladněji. Zítra se ještě o 2 stupně oteplí. Většinou by mělo být zase nebe bez mraků.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Barbora Sejmanová vylepšila na mistrovství Evropy v rozplatbách na 100 metrů motýlek vlastní český rekord na 57.43. Postoupila třetím časem do večerního semifinále. Totéž se v Paříži podařilo znakaři Miroslavu Knedlovi, který v rozplatbách na 50-metrové trati vylepšil svůj národní rekord na 24.19. Premiér Babiš dnes navštíví vodní nádrž Slapy. Chce se zabývat suchem, řekl to ve videu na Facebooku. Doprovodí ho ministr zemědělství Šebestián a generální ředitel státního podniku Vodí Vltavy Kubala. Babiš v souvislosti se suchem také uvedl, že by obnovil národní koalici pro boj se suchem. Ta vznikla v roce 2018 za tehdejšího ministra životního prostředí Brabce. Chmeláři odhadují, že letošní rok bude z pohledu výnosu a kvality patřit k těm nejhorším za poslední léta. Oproti dlouhodobému průměru, který je 6 000 tun, odhadují pokles úrody až o 20%. Plodině navíc chybí dostatek alfa hořkých látek, které určují kvalitu. V ceně piva se ale menší úroda neodrazí, protože smlouvy s pivovary mají pěstitelé dlouhodobé a chmel tvoří jen malou položku v nákladech na výrobu nápoje. Jeden z mrtvých, jehož pozůstatky se minulý týden našli v Budapešti na dně Dunaje u německého vojenského motocyklu DKV, sloužil zřejmě u Wehrmachtu, druhý u Waffen-SS. U ostatků se našly jejich identifikační známky, což by mělo umožnit odhalit jejich totožnost. Samotné známky ale nestačí, protože nelze vyloučit, že nebyly jejich. To byly

0: Zprávy, po nich si poslechněte Eurohip na Rádiu Pí.
1: Rádio Pí. Klasik rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

To je konec splašených smyčců Beatles a Day in the Life. Za minutu a půl bude půl druhé odpoledne. Za chviličku ETC s Vladimírem Mišíkem, taky Spencer Davis Group, anebo Black Sabbath.

To byl Vladimír Mišík a ETC, to jsme si slíbili, umlkli stroje. Co se týče léta jako živého, zítra pokračujeme posledním živákem v tomto týdnu, vůbec ne, samozřejmě během srpna až do konce prázdnin, každý všední den mezi 9. a 10. vždy nás čeká nějaký živý koncert. Jaká to bude kapela, jaký to bude interpret při zítřku, to si neřekneme, nebo aspoň se budeme snažit to neříct během celého dne. Já věřím tomu, že ani Jirka Rogl to nevykecá odpoledne, anebo třeba Ota Seman večer. Abyste zjistili, co vás čeká tedy za živák, nejlepší, jak to zjistíte, poslouchejte zítra hned po kachně po 9. hodině. Slibuju, že určitě, já to říkám teda po každý, jo, ale zítra zvlášť, to bude stát za to. Za okamžik AC/DC, teď jsou tady Genesis.

0: Dá se říct, že tuhle skladbu, kterou naspíval Iggy Pop a jmenuje se Candy, předělal na tomhle světě skoro každý, kdo má dvě díry do nosu. Připraven je Pepa Lábus, taky má dvě díry, a stejně tak i Jirka Rogl, Pepa Lábus na zprávy, Jirka Rogl na tupláky, i když možná do tepláku je taky Jirka připraven. Ty první dvě po sobě jdoucí skladby budou po 14. hodině od skupiny Aerosmith. Ode mne dopravní informace.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor, v Praze v ulici K Barandovu nahoře u Slivence těsně před nájezdem na Pražský okruh se stala bouračka dvou osobních aut. Na Pražském okruhu od letiště kolem D5 24. až 17. kilometr kvůli zúžení je tam 10-minutová kolona a ještě jedna bouračka v Praze na Vypichu.
2: Jsem tebe v blízkosti teďko, je to minuta liveko na Vypichu. Na křižovatce tři auta v sobě, takže za chvilku počítám do 10 minut, tam bude okolo Vypichu Maglajs.
0: Děkujeme. Z Prahy do Brna v opuštěné ulici v Brně se srazilo nákladní a osobní auto. V Českých Budějovicích na Husově třídě u křížení s ulicí Na Dlouhé Louce zasahuje policie u bouračky dvou osobních vozů a pozor, na Benešovsku ve čtyřkolech na silnici před penzionem se vyšetřuje havárka dvou osobních aut. Vejvodák vám přeje šťastnou cestu s rádiem Beat.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním Beaťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: To je úžasný, jak to drží tempo. Tenhle projekt mi roste pod rukama rychleji, než jsem čekal.
2: To je síla Festoolu. Ta energie v baterkách prostě nekončí.
1: Poslouchej ten chod, to je síla. Seď v ruce tak lehce, že o něm ani nevím, a ten výkon tam prostě je.
2: Jo. S Festoolem se neunavíš, protože nářadí maká za tebe. Navíc, ten jejich servis ti kryje záda, abys mohl v klidu pracovat.
1: Hotovo. S takovým parťákem jde práce od ruky úplně sama.
2: Festool. Energie pro vaše nejlepší projekty.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude převážně jasno. Maximální teploty dosáhnou 30 stupňů, v noci ale klesnou na 9, v údolích až k 6 a v kotlinách bude ještě významně chladněji. Zítra se ještě o 2 stupně oteplí, většinou by mělo být zase nebe bez mraku.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Americká plavkyně Katie Ledecká si ve své úspěšné kariéře připsala první výhru v mezinárodním závodu na domácí půdě. 9násobná olympijská vítězka vyhrála na panpacifickém šampionátu v kalifornském Irvine na jedné ze svých hlavních tratí 1500 metrů volný způsob. Policie ukončila pátrání pod hladinou jezera Mott, kde dosud hledala druhého z pohřešovaných mladíků, kteří se ztratili 4. srpna při silné bouři. Tělo prvního z pohřešovaných paddleboardistů našli policisté minulý týden. Po druhém muži budou dál pátrat kontrolami břehu a okolí. Použijí také drony. Na opravu pomníku 82 obětí vyhlazení Lidic přispěje ministerstvo kultury přibližně 9 milionů korun. Dohodl se na tom ministr Klempíř s ředitelem památníku Lidice Eduardem Stehlíkem. Veřejná sbírka na pomník lidických dětí od Marie Uchytilové vynesla zatím zhruba 5 milionů 100 tisíc korun. Policie na nádraží v bavorském městě Treuchtlingen prověřuje předmět, u kterého panuje podezření, že obsahuje výbušninu. Požádala občany, aby se dotčené oblasti vyhýbali. Železniční provoz na místě byl zcela zastaven. Místní nádraží je významným železničním uzlem pro regionální i dálkovou dopravu, kterým prochází linky spojující Mnichov, Würzburg, Norimberg a další bavorská města. Tolik ze zpráv. Teď už si vychutnejte hodinu tupláků na Rádiu Beat.
0: Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Tak to byla a hned dvakrát kapela, která je s nějakými 150 miliony prodanými alby nejprodávanější americkou rockovou skupinou, drží rekord v počtu zlatých a platinových alb. V roce 2001 byla uvedena Rock and Roll Hall of Fame, tedy rock'n'rollové síně slávy, a která vznikla v Bostonu v roce 1970. Ano, správně, byli to Aerosmith. Spolu s vámi si je na rádiu být vychutnal Jirka Rogl, tedy moje maličkost, a ačkoliv vejvodák, jo, před chvílí, než odfrčel vlakem na Plzeň, tvrdil, že půjdu do tepláků, nebojte se, nic takového nehrozí, jen se už tak těšil domů, že se přeřekl, tepláky, tupláky, to zní dost podobně. A další dvojicí téhle hodiny budou Simon a Garfunkel.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peckách pěkně za sebou.

0: Hele, lidi, neviděli jste tady mýho kámoše? Má dlouhý vlasy, nosí lenonky, batikovaný triko, roztraný džíny a na čele má šátek.
1: Si píš, že jsme ho viděli, čeče. Je tady, tamhle, vlevo, vpravo, za náma, před náma. Je prostě všude okolo.
2: Vzpomeňte si s námi legendárního praotce všech hudebních festivalů a všechny na něm vystupující umělce. Woodstock. Užijte si víkend ve znamení lásky, míru, porozumění a skvělé muziky. Talk.

0: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
1: No, vydávky.
2: Pravidelná hodina tupláků na Rádiu B.
3: Peklo zamrzlo a Richie zahrál z Deep Purple. Tak tohle napsal před 6 hodinami na náš býťácký Facebook, náš Standa, a dal tam odkaz na jedno z mnoha a mnoha videí, které přímo zamořily internet, YouTube. Ano, opravdu Richie Blackmore včera vystoupil z Deep Purple, střihl si s nimi Smoke on the Water. Na závěr, je to teda nádhera, ale myslím, že to najdete si snadno sami, nebo si klik na ten náš Facebook, nebo jestli ho nemáte, já vám klíďo píjo pošlu jeden z těch odkazů, je na tom videu vidět, že si to tam točili snad úplně všichni, tak to tam bude ze všech úhlů, protože takový okamžik to nikdo nečekal, třeba Pavel Kovač, náš kytarista, tuzemský, napsal na svůj Facebook Richie Blackmore a Deep Purple na jednom pódiu, tohle mě opravdu potěšilo, válečné sekery jsou zakopány a je skvělé, že se tohle stalo, navíc jak je vidět na videu, je tam radost, humor a úcta. Deep Purple byli a vždy budou jednou z největších a nejdůležitějších hardrockových kapel na světě a včerejší koncert v New Yorku je významným momentem smíření. Mám z toho radost, to my máme samozřejmě taky radost, no a protože Richie Blackmore si tam z Deep Purple nezahrál skladbu Harry Star, ačkoliv by určitě moc chtěl, a to proto zkrátka, že tou vždy koncerty na tomhle turné Deep Purple zahajují, no tak si ji dáme zkrátka teď tady v rámci hodiny tupláku a co vyberu do druhé nožky, to se zase nechte překvapit.

0: Ne kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.
1: No a je už takovou tradicí, že v té hodině tupláků vždy zazní jedna ta dvojice písní tuzemská. No a koho bychom asi tak mohli si teď pustit než našeho dnešního oslavence Michala Prokopa. To je jasná věc. Dnes slaví 80, i když dneska v životě rockera, co to je za věk, že jo, ale já využiju toho, že jsme ze svého středu přímo vybrali, zvolili vejvodáka, aby Michalovi dopoledne zavolal, zatelefonoval odtud ze studia, což se tedy stalo, ale vejvodák byl tak tedy pohotový, že to celé nahrál krásně, ten telefonát, a tím pádem ho můžu pustit i vám všem, kdo jste v 10 dopoledne nebyli u svých přijímačů, nebo si to třeba chcete poslechnout ještě jednou, tak před tím tupláčkem tady je Vejvodák a Michal Prokop.
2: Zprvu samozřejmě všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, dlouhá léta, vysoký důchod pochopitelně k dnešním narozeninám. Kolik je to dneska tady? 29 je ti, bude ti 30 příští rok,
3: ne? No, říkali 29, možná 29 a půl asi tak nějak.
2: Je to tak srovnaný, člověče, ale my se potkáváme už docela dlouho, ale ta osmdesátka, to už je věk, hele, viď, to je paráda.
3: No je,
2: to už si
3: je,
2: můžeš říct, můžeš si říct, tak a teď teprve to jako začíná. Teď jsem velký kluk, jako jo.
3: No, tak tenhle ten rok byl poměrně docela jako otevřený a přinesl docela spoustu jako hezkýho, takže jako, jak říkám, furt mladý kluci, hele, furt mladý kluci.
2: Mě zajímá, jak budeš, Michale, slavit dneska? Jistě máš ve skříni narazený štěně piva, že jo?
3: Štěně piva ve skříni,
2: nebo,
3: ano,
2: to nebo je. Něco ostřejšího, třeba tule mordiu, nebo.
3: No, i takový věci se najdou, ale já už moc na ty vypíječky nejsem, to už mám přece jenom za sebou, ale budu se připravovat, protože zítra začínají Všetice na festival Krásných ztráty live a tam kromě toho, že tam samozřejmě budeme hrát a že tam budeme křtít novou živou desku, která vyšla v červnu, Live 80, tak samozřejmě jsem tam takovej padrino, který tam občas chodí, a protože už se tak blbě pajdám, volej mi kolena, no tak bude to náročný, no.
2: Myslíš,
3: ale
2: jako
3: těším se strašně.
2: Pajdá, vole, jakože že třeba říkají, hele, už jde, koukejte, už jde.
3: No, něco takového.
2: Ne, ale ty jsi řekl v jednom z rozhovoru tady takovou krásnou věc, že ty tam vlastně ve Všeticích děláš pedagogický dozor.
3: Ano,
2: v tom je
3: ano,
2: obsaženo,
3: koukám prostě,
2: jo, úplně
3: no,
2: všechno.
3: No, koukám prostě, jak to dělají, jestli je to správně, a samozřejmě dávám známky.
2: Tak prosím tě pěkně, Michale, ještě jednou, všechno nejlepší k dnešním 80. narozeninám.
3: Moc děkuji.
2: Kdyby si náhodou slavil na Karlově mostě a čekal na Švéda, pozor na modrou rybu, jo, plavě, a klidně si zaspívej, já nevím, třeba starou píseň, jo, nebo něco takového.
3: Je vidět, že ty seš konstruktor těch detektivek, protože tohle bych v životě nedokázal takhle skonstruovat, ale je to hezký, děkuji.
2: Podle názvu těch tvých skladeb, tak jo, my ti dneska budeme hrát každou hodinu, aby si toho neměl dost, jo, protože
3: přeci jenom
2: 80. je 80. Tak ať se daří, pozdravuji ve Všeticích.
3: A díky a zdravím všechny a držme se.
4: Jasně, že ti dlužím spoustu hezkých slov. Se mnou, děvče, nemáš na ně kliku. Dávno už je umím všechny naspaměť.

ty slova jako čmeláčci. Huňatý a milý s kapkou medu. Stokrát ti je v duchu šeptám do ucha, ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím.

0: teď býťáce budete možná trošku čubrnět, nebo se zkrátka třeba podivíte, od koho, že to tady zazní další čtvrteční dvojice písní. No, nebude to nikdo jiný než Půdy z hvězdy bývalé NDR a vůbec celého východního bloku. Jen si někteří, stejně jako já, vzpomeňte na jejich koncerty třeba z pražské Lucerně. No a prvním kouskem bude ta pěkně německy řinčivá Rockerente. No a pak si poslechneme, jak se kdysi chlapci z Půdy jedné ze svých písní svěřili, že rock'n'roll je jejich společník, ale samozřejmě po německy rock'n'roll ist mein Begleiter.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peckách pěkně za sebou.

0: před časem řekl
1: I'll be back.
0: Teď říká
1: ahoj bíďáci, jsem David Gorej, vašej průvodce mezi rock, blues rock, country rock a jižanský rock.
0: Je to tak, American Rock Show. Nejlepší muzika ze Spojených států. Staré kusy i čerstvé novinky. Od Amíka jako poleno. American Rock Show a David Gore.
1: Čago Belo.
0: Dnes od 7 večer na Rádiu Beep.

0: práci na čtyřech kolech.
1: No a největší komplikace hned hlásí D8 směrem na Německo. Na 26. kilometru došlo k dopravní nehodě a dálnice je v tomto místě pozor uzavřená. Pokud můžete, zvolte objízdnou trasu a připravte se na zdržení, a nebo pokud o tom víte víc, tak dejte vědět ostatním býťákům. Pozornost si zaslouží také Barrandovský most tady u nás v Praze, kde se střetlo osobní auto s nákladákem a tahle nehoda se naštěstí obešla bez zranění i bez úniku provozních kapalin, jak praví zpráva, ale obě auta tam trošku překážejí. A ještě jedna informace z Moravy na D35 ve směru na Olomouc, tak kolem 200. kilometru je hustý provoz a doprava tam výrazně zpomaluje. Býťáci nejen tam, ale úplně všude, jezděte opatrně.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádio.

0: Radio Beat.
1: Časopis Classic Rock. Legenda přichází a je plná rozhovorů. Deep Purple o tom, proč už kašlou na trendy. Hollywood Vampires o tom, proč hrají songy mrtvých kamarádů. A Ronnie Wood o nové desce Stonů i své solové kapele. Právě v Trafikách.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude většinou jasno. Maximální teploty dosáhnou 32 stupňů. V noci na zítřek ale klesnou na 9, v údolích až k 6 a v kotlinách bude ještě výrazně chladněji.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Basketbalista David Jelínek zamíří po sezóně v Brně znovu na zahraniční angažmá. 35-letý bývalý reprezentant bude hrát druhou italskou ligu v dresu Virtusu GVM Řím 1960. Jelínek strávil velkou část kariéry ve Španělsku, kde odehrál 14 sezon. Tu poslední za Betis Sevilla. Do Brna přišel v prosinci 2025 a v uplynulé sezóně s vicemistrovským týmem obsadil v české lize 4. místo. 4 hodiny má trvat cesta autobusovou linkou 145 mezi Prahou 6 a Prahou 8. V půlce srpna nově propojí Čimise a Kobylisi s Hradčanskou a Dejvickou. Část trasy poprvé povede tunelovým komplexem Blanka. Známé už jsou jízdní řády a provoz zahájí 3 slavnostní projížďky starou karosou. Za půl roku vyplatil úřad vlády poradcům premiéra Babiše víc než poradcům jeho předchůdce Fialy za celý rok 2025. Vůbec nejdražší je poradkyně pro svobodu projevu Vachatová, již hrubý příjem činil víc než 555 tisíc korun. Vyplývá to z informací, které si Novinky od úřadu vlády vyžádali podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Premiér Babiš má 11 poradců, 3 pracují bez nároku na odměnu a ostatní mají hodinovou sazbu. Celkem za letošní první pololetí dostali 2 111 056 korun. Nejméně jeden člověk zemřel a několik dalších utrpělo zranění při explozi v přístavu v Rotterdamu. Příčina výbuchu zatím není známa a okolnosti incidentu vyšetřují úřady. Už ráno tam došlo k rozsáhlému výpadku proudu, pak spadla rozvodna vysokého napětí. A je po zprávách, po nich si poslechněte Van Halen na Rádiu Beat.

The boys are back in town, to byly Thin Lizzy, 17 minut po 15. hodině je tu spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogal, no a vy jste jistě zaznamenali, nebo to dávno víte z našeho vysílání webu, anebo vůbec to prostě víte, že dnes slaví krásné 80. náš zpěvák, muzikant, skvělý chlapík Michal Prokop. Já jsem tady pouštěl záznam jeho tedy telefonátu Vývoďákova, který mu tedy byl pověřen, aby mu hned dopoledne zavolal, tak já to pak pustím třeba ještě jednou někdy v podvečer a hned na to reagovala tady Dáša a píše zdravím do studia a děkuji za Vejvoďákovi, děkuji Vejvoďákovi za bezva přání, ke kterému se připojuji z celého srdce. Michal Prokop je jako dobré víno, čím starší, tím lepší, prostě dobrý ročník a tím pádem vás můžu takhle zase ne-li vyzvat, nebo vám připomenu, že i vy můžete takhle poslat Michalovi nějaké svoje přání, já ho tady rád přečtu takhle průběžně během odpoledne, no a samozřejmě v každé hodině si dám i nějakou tu jeho muziku a vybírám píseň, která je vám třeba i z našeho vysílání dobře známá a která nese název Poprvé naposledy.

0: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.
1: Y'all still want me to come with you?

Police nám ještě doznívají na beatu a já koukám, že vy už i dnes, a to včera se tak dělo taktéž, posíláte pozvánky na nějaké ty vaše bohulibé akce, nebo na ty, na které zkrátka chcete ostatní pozvat, což jako vůbec nevadí, ale takový ten hlavní zvací den je zítřek, tedy pátek, kdy už od rána je nejlepší na všechny ty kontakty posílat zkrátka pozvánky, buď to na Big Beatové nebo i jiné akce, na víkendové, a úplně nejlepší je namluvit je do té naší beatácké apky svými vlastními slovy. My si to tady předáváme a pak to můžeme pustit i víckrát, ale můžeme to vlastně i přečíst víckrát. Já pak na sobotu si tady taky něco nechám. No a tady koukám Tereza, když to poslala už dneska, jak já to teda přečtu, ale Teresko, pošli to ještě tak ještě jednou ráno, ať to může přečíst Kachna, případně Vejvo. Zdravím všechny býťáky, ráda bych vás všechny pozvala v pátek na poslední koncert sezóny do kempu na Koupališti v Bezdružicích. Rád tady bude kapela Sifon, začátek koncertu je ve 20 hodin, budeme se na vás těšit, do holka z kempu Tereza. Tak a my si dáme Toma Pettyho a ještě před ním Queeny.

0: 30 cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 22. Lucie. Léto roku 1998. Čte Matěj.
2: Na podzim roku 1997 si nás Lucie vzala jako předkapelu na jejich předvánoční večírek v Praze v Lucerně. Údajně proto, že nás slyšel Robert Kodym v nějakém skateshopu, kde si byl koupit boty. Následovně jsme od nich v šatně dostali nabídku, abychom jim předskočili příští léto na turné k jejich desetiletýmu výročí. Pro nás, jako pro začínající kapelu, co má za sebou pár koncertů, to byla takřka neskutečná nabídka z oblasti sci-fi. Lucie byla tehdy v největším laufu, hrála jenom několik málo koncertů ročně, víc nebylo potřeba, protože měla vždycky plný stadion. Předskakovat týhle kapele znamenalo, že si tě poslechnou 10 000 lidí, což je pro začátečníky z hlediska marketingu nedocenitelná věc. No, přišlo nám, že se k němu moc nehodíme a že nás lidi asi vypískají, takový byly zhruba pocity, se kterýma jsme se na začátku léta i s nástrojema dostavili do plzeňského areálu Lochotín. Uviděli jsme velký prostor, aparát až do nebe a mraky kmitajícího personálu. Pozdravili jsme se s Lucií a říkali si, zda i my ještě budeme vůbec hrát za 10 let. Prostě jsme moc nechápali, jak to někdo může tak dlouho vydržet. Těch koncertů měla Lucie asi 10, konaly se ve velkých městech na stadionech a ve sportovních halách za podpory toho nejlepšího zvuku a světelného parku, jaký bylo možný u nás v té době zajistit. Byla to prostě hudební událost sezóny. Rekordní účast padla v Hradci Králové, kam dorazilo 22 000 lidí a to už byl pořádný kotel. A my jsme si to užívali. Zahráli jsme s větším či menším úspěchem svůj krátkej set holkám, který pod pódiem čekali na Lucii a po hraní kalili vzadu v backstage, anebo šli mezi lidi sledovat koncert hlavních hvězd. Protože to byla velká událost, tak na těch koncertech stáli mezi lidma samozřejmě i hudební žurnalisti, kteří se o nás občas ve svých časopisech zmínili. Konec konců můžeme si kousek přečíst. Jestli lze v souvislosti s předskokany Vohnout šermovat slovem příjemný, je skutečně mimořádně diskutabilní. Pokud půjdeme k podstatě věci, pak tahle partička je vlastně taková instrumentálně jistější a i o trochu nápaditější alkohol. Bohužel ale jen o trochu. Křečovitě veselý, místy výrazně přihlouplé texty, jestli něco obdivuju, tak je to schopnost jejich manažera, který tak zoufale průměrnou kapelu dokázal protlačit nejen před Lucy, ale i další lukrativní posty jako loňský ET Jam a předskakování Reef. Sluší se podotknout, že už od úvodní písně o Kundale Ryšavé, kdy zprostý nejsem já, ale ti umělci, sklízeli Vohnout jisté ovace, nicméně důvod mi opravdu uniká. Takže tak. Na šňůru s Lucií vzpomínáme jenom v tom nejlepším. Byla to ta největší možná koncertní zkušenost, která šla v té době u nás získat. Hledisko marketingu nás moc nezajímalo, viděli a zažili jsme spoustu nových věcí, což bylo to podstatný.

No a protože Beatles není nikdy dost, dáme si Help, což je taky název jejich druhého hraného filmu, přičemž ani samotní muzikanti, tahle čtveřice liverpoolských brouků, o něm hned od počátku neměla nějak zvlášť valné mínění. V tomhle bijáku z roku 1965 faninka Beatles, příslušící k orientální náboženské sektě, pošle Ringovi prsten, protože on přeci prsteny sbírá. Netuší ale, že jde o obětní prsten bohyně Kálí, což značí, že jeho nositel musí být obětován. Velekněz Klank to uvidí v televizi ve videoklipu z Beatles, tedy tam uvidí prsten na Ringově ruce, načež se přesouvá se svými lidmi do Londýna, kde chce Ringa dle těch daných tradic natřít na červeno a obřadně zabít. Beatles zpočátku vůbec nic nechápou, vše jim ale vysvětlí kněžka Ahmé, která je okouzlena zejména Paulem McCartneym, no a začne skupině zkrátka pomáhat. Tolik alespoň taková jako stručná synopse filmu Help, není nic našího býťáci, než se na něj v nějaké té chvíli podívat, a zde již je slíbená titulní píseň.

0: Ajťáci na čtyřech kolech.
1: No a začneme na Pražském okruhu, tedy na té D0 na 28. kilometru ve směru od Ruzyně na D7, tak právě tam se střetlo nákladní auto s osobním, takže velký pozor tam. Komplikace hlásíte také na silnici číslo 34 u Humpolce. Tam tedy havaroval nákladní vůz a provoz je veden kyvadlově jedním jízdním pruhem. Zde tedy počítejte se zdržením na D10 směrem k nám, ku Praze, se pak mezi 45. a 40. kilometrem tvoří kolona. Doprava je v tomto úseku výrazně zpomalená. Jedna dobrá zpráva, tady D8 u 26. kilometru ve směru na Německo už je po předchozí nehodě opět průjezdná a provoz byl obnoven. A ještě tady rychle z D1, tam je to mezi 24. a 210. kilometrem ve směru na Ostravu. Opět tvorba kolon vozidel před dopravním omezením. Počítejte se zdržením přibližně 20 minut a všude, býťáci, jezděte prosím opatrně a bezpečně.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio Beat. Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
1: Rádio Beat. Počasí.
2: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude většinou jasno. Maximální teploty dosáhnou 32 stupňů. V noci na zítřek ale klesnou na 9, v údolích až k 6. A v kotlinách bude ještě výrazně chladněji.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Mezi 80 nejlepšími basketbalovými talenty středoškolského věku z celého světa figuruje i Marek Houška. 17-letý reprezentant dostal pozvánku na prestižní Basketball Without Borders Next Up Camp, který pořádá FIBA dohromady s NBA. Informaci přinesl děčínský klub, jehož je Houška odchovancem. Městský soud v Praze se dnes začal zabývat sporem o dlužné nájemné za využívání budov ruskou diplomatickou misí v Praze a na dalších místech v České republice. Diplomatický servis požaduje v žalobě po ruském velvyslanectví zhruba 135 milionů korun. Jde o příspěvkovou organizaci ministerstva zahraničí a u soudu zastupuje český stát. Soud dnes přečetl listinné důkazy. Jednání bude pokračovat v říjnu. Cyklistovi v Plzni dnes dopoledne vybuchla za jízdy baterie do elektrokola, kterou si vezl v batohu. S vážnými popáleninami skončil v nemocnici. Případem se zabývají kriminalisté. Podle mluvčího LZS Martina Charváta byl při vědomí. Popáleniny měl zhruba na 20% těla. Vrtulníkem ho převezli na specializovanou kliniku do pražské fakultní nemocnice Královské Vinohrady. V Rumunsku dnes začali odstavovat i druhý reaktor jaderné elektrárny Cernavoda. Důvodem je nízká hladina vody v Dunaji kvůli dlouhodobému suchu. První ze dvou funkčních reaktorů této elektrárny, která dodává asi pětinu místní spotřeby elektřiny, byl odstaven už 28. července. Víc už se do zpráv nevejde. Teď si poslechněte další rokovou pecku na Rádiu Beat.
1: Classic rock.

0: Hele, lidi, neviděli jste tady mýho kámoše? Má dlouhý vlasy, nosí lenonky, batikovaný triko, roztraný džíny a na čele má šátek.
1: Si píš, že jsme ho viděli, čeče. Je tady, tamhle, vlevo, vpravo, za náma, před náma. Je prostě všude okolo.
2: Vzpomeňte si s námi legendárního praotce všech hudebních festivalů a všechny na něm vystupující umělce. Woodstock. Užijte si víkend ve znamení lásky, míru, porozumění a skvělé muziky.

13 minut po 16. hodině je tu stále spolu s vámi na rádiu Vít Jirka Rogl. Já připomenu, že je čtvrtek 13. srpna a kromě toho, že má svátek Alenka, tak své narozeniny a to krásné kulaté 80. slaví Michal Prokop. A nejen, že si tedy v každé hodině hrajeme jeho muziku, ale vy také posíláte svá přání a můžete tak činit samozřejmě až do večera. A já tedy zase nějaká přečtu. Váženému panu Prokopovi k jeho narozeninám přejeme hodně zdraví a ať mu to pořád tak skvěle hraje. Zítra a pozítří se těšíme ve Všeticích, Jirka z Bílovic nad Svitavou. Další přání, tak tam se píše, chtěl bych také přispět a popřát Michalu Prokopovi k 80. narozeninám hodně zdraví a ať stále ženský na něho lepí se jak za mlada a užívá si jejich přízeň, posluchač Býťák Petr z Plzně a ještě Dáša to napsala poeticky, takový ty slova jako čmeláčci, huňatý a milý s kapkou medu, posílám pro Michala.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

to byly Def Leppard na beatu a my se zase podíváme, jak to vypadá s půlnočním albem, pro které můžete hlasovat až do neděle do půlnoci, a koukám, že oproti včerejšku Alžběta předběhla Abraxa, zaslyšíte správně, všechny kapely, pro které můžete hlasovat, začínají na A, jejich názvy, a všechny jsou tuzemské. Ano, Arakain, Alžběta, Abraxas, ASPM, Alice a Alkehol. Alkehol teď už to vypadá, že je tedy opravdu na chvostu regulérně s počtem 117 hlasů oproti tomu Arakain, který je s albem Trash the Trash první ze 450 hlasy, pak je ta Alžběta, album Kouzelník, Abraxas Box, těm bych to přál tedy já, amatérské sdružení profesionálních muzikantů, ano, za touto zkratkou se skrývá album Pořádný blues, tam je to 184 hlasů a následuje Alice, ano, s Danem Bartou, tam už to taky teda nevypadá, i když do neděle ještě času dost, třeba můžete ještě zahlasovat na své oblíbené album, uslyšíte celé od první do poslední noty. No a my si teď nedáme ani Arakain, ani Alžbětu a dokonce ani ASPM, ale dáme si Led Zeppelin.

Konec nočních toulek. Ano, vy jste jistě poznali, že tu právě teď zněla Jasná páka a tahle myslím moc pěkná, řekněme stále ještě současnější skladba, ke které vznikl myslím i moc pěkný videoklip, takový černobílý, a když si ho najdete třeba na YouTube, myslím, že to stojí určitě za to, dozvíte se třeba i to, že ho mají na svědomí pánové Dominik Miškovský, Tomáš Hájek a Filip Malásek. My se teď přesuneme do průmyslového amerického Detroitu a dáme si tamní rodačku Suzy Quatro.

online. Laďte na www.radiobeat.cz a poslouchejte. Třeba na pobřeží Slonoviny.

0: před časem řekl
1: I'll be back.
0: Teď říká
1: Ahoj Bíďáci, jsem David Gorej, vašej průvodce mezi rock, blues rock, country rock a jižanský rock.
0: Je to tak, American Rock Show. Nejlepší muzika ze Spojených států. Staré kusy i čerstvé novinky. Od Amíka jako poleno. American Rock Show a David Gore.
1: Čago Belo.
0: Dnes od 7 večer na rádiu Beat.

0: kouří klejky nebo na pase bejky, zpívávalo se v našich luzích a hájích v téhle klasice, jinak samozřejmě Twisted Sister. Mimochodem s touhle kapelou tedy jezdí v současné době jako náhradní zpěvák sám Sebastian Bach, ano, ten ze Skid Row, takže to myslím je docela zajímavá kombinace, taková řekněme přímo bratrská výpomoc, ale myslím, že na život to může být hodně zajímavé. O tom, jak je tahle píseň chytlavá, jsem se teď přesvědčil, když vidím tady Pepu Lábuse, jak tady tím zbytkem vlasů mával do rytmu zatím, co si připravoval svoje zprávy za chvíli už je přečte, ale ještě ho necháme si je trošku doštilovat a doladit a koukneme spolu s vámi na dopravu.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Přes býťáckou apku nám napsal Míla, ahoj, tak tady na D8 ve směru na Ústí je v levým pruhu další nehoda na nějakém 20. kilometru, 3 osobáky v sobě a už je tam policie, takže se to ještě trošku přibrzdí, jeďte opatrně. Děkujeme Mílovi a dalšího býťáka, tak toho tu mám přímo na drátě.
2: Martin, ahoj.
0: Ano, ano, poslouchám.
2: Prosím, tady je 8. směrem na Ústí 25,5 kilometr, což je kousek Ústra před sjezdem na Roudnici, tak v pravém leží kamion na boku. A jedu proti směrem, teďka už jsem na 22. a kolona je furt jako do nedohledna za mě zatím. A až to budou vyprošťovat, tak to asi budou muset zavřít celý, že on tam leží prostě na boku a to jako nedají. Takže budou chtít z Ústí a z Prahy na Ústí po D8.
0: Dobře, tak děkujeme a hodně trpělivosti, ahoj.
2: No, těm, co tam stojí, určitě, ahoj.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům. Volejte 210 32 33 34.

0: maximální teploty dosáhnou 32 stupňů, v noci na zítřek ale klesnou na 9, v údolích až k 6 a v kotlinách bude ještě výrazně chladněji.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
0: Česká čtyřkařka Lourdes Gloria Manuel hladce postoupila do finále mistrovství Evropy v Birminghamu. V druhém semifinále doběhla druhá v rychlém čase 49,81 sekundy. Uřadující halovou mistryni světa porazila jen Polka Natalia Bukovětská, která byla o 24 setin rychlejší. Za plnou 50-litrovou nádrž dýzlové Oktávě řidiči zaplatí 2120 nebo i 2445 korun. Záleží na tom, kde tankují. Levnější výslednou cenu dnes nabízela čerpací stanice u Globusu v Pardubicích, tu druhou pumpa Orlen v Teplicích. Motoristé tam dají o 325 korun víc. Ukazuje se tak, že v České republice po konci vládní regulace cen pohonných hmot zase hodně rostou rozdíly mezi jednotlivými prodejci benzínu i nafty, napsali to dnes Novinky.cz. Na dálnici D8 blízko hranice mezi Ústeckým a Středočeským krajem havaroval dnes odpoledne kamion. Dálnice byla k tomu ve směru na Ústí úplně uzavřená. Později byl průjezdný jeden pruh a k dalšímu omezení asi dojde kvůli překládání nákladu. K nehodě došlo před 14. hodinou. Vláda premiéra Maďara nařídila vybudování nového prahu v koryte Dunaje, aby se tím zpomalil v daném místě průtok a zvýšila se hladina řeky. Její voda slouží ke chlazení reaktorů jaderné elektrárny Paks. Vláda má připravené také nouzové řešení ve formě dvou vlečných člunů naložených kamením, které v případě potřeby potopí v Dunaji, čímž se hladina zvedne. Zprávy se nachýlily ke konci, po nich si poslechněte další rockovou klasiku na Rádiu Beat.
1: Rádio Beat. Classic Rock.

I Shot the Sheriff, to byl Eric Clapton na beatu 15 minut po 17. hodině, je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. Nás v téhle hodině čekají menšinové sporty, spousta další muziky, Jure, jak hýb tu mám připravené Franka Zapu, nebo za chvíli to bude náš Kabát. Také znovu popřejeme Michalovi Prokopovi, ano, v každé hodině zní jedna jeho píseň a vypíšete vzkazy, protože dneska přece jenom 80. to se neslaví každý den, že? A ty má Michal Prokop právě dnes, no a také za chvíli jukneme na aktuální dopravu, takže třeba právě teď je ten správný čas napsat a nebo klidně zavolat a varovat ostatní býťáky. Teď si dáme ten Kabát a Malou dámu.

0: Vinici na čtyřech kolech.
1: Honzo, ahoj.
2: Ahoj.
1: Prosím tě, D10 směrem z Turnova na Prahu, tak na úrovni Mladoboleslavského sjezdu centrum, tak je to uzavřený, posílají to všechno do města a je tam nějaká velká havárie.
2: Dobře, tak děkuji. Šťastnou cestu.
1: Díky, ahoj.
2: Ahoj.
3: Ivan Valo, ahoj.
2: Ahoj.
3: Já mám velice aktuální dopravní informaci, kde desítka směrem na Prahu je příjízdná na Kosmonosy. Dál už ať nikdo nejezdí, je tam čerstvá nehoda, vypadá to na vážnější situaci, takže teprve se tam sjíždí složky integrované záchranného systému.
2: Dobře, děkujem, šťastnou cestu, taky. Ahoj.
3: Děkuju, ahoj.
4: Ahoj, tady Pošťák Oťa,
2: ahoj.
4: Jenom taková info, Belská už je průjezdná.
2: Tak to je super.
4: To je pobinej.
2: Tak díky.
4: Na 20 minut na Rajský zahradě, jsem znovu nezažil.
2: Tak se mě.
4: Je taky, čau, absolutně je to volný.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům. Volejte 210 32 33 34.

0: menšinové sporty na rádiu Beat.
1: Čeští závodníci na jednokolkách získali na mistrovství světa v rakouském Štejru dvě medaile v absolutním pořadí. Štěpán Toncer vybojoval stříbro ve skoku na palety a Jan Kořenský bronz v cyklokrosu. Celkem český tým získal na kolech podobných, jako má Večerníček, 51 medailí, z toho 19 zlatých. Čeští reprezentanti zaznamenali na Evropském poháru ve sportovním lezení v Žilině několik solidních výsledků. Emma Galeová obsadila v obtížnosti 17. místo a mezi muži byl nejlepší Šimon Potůček na 24. příčce. V lezení na rychlost skončila Lucie Mrázová 15. Cyklistická Czech Tour ode dneška nabídne nejsilnější startovní pole v historii. Na českých silnicích se představí náš Jan Hirt i známá jména světové cyklistiky, včetně Landy či Heiga. Závod se poprvé pojede v kategorii UCI Pro Series a organizátoři připravili trasu s téměř 650 km a 10 000 nastoupanými metry. Slovenský horolezec Igor Koller získal prestižní cenu Pavla Preusse za celoživotní přínos alpinismu. Odborná porota ocenila jeho více než 50-leté působení v horolezectví, sportovním lezení a prosazování etických hodnot v tomto sportu. Slavnostní předání bude až 25. září ve Vídni. Poslouchali jste další magazín Rádia Beat.

práci jeden z nejvýraznějších hlasů českého roku, soulu a blues, Michal Prokop, slaví právě dnes, ve čtvrtek 13. srpna, krásné kulaté 80. narozeniny. Hlavní narozeninová oslava vypukne zítra v pátek 14. na statku ve Všeticích, kde odstartuje jubilejní ročník festivalu Krásné ztráty live. Ten slaví 10 let a vstupenky na oba dny jsou beznadějně vyprodané, tak pokud je máte, máte štěstí, užijte si to. My na rádiu Beat ale Michalovy narozeniny slavíme právě dnes. I vy mu posíláte na všechny naše kontakty svá osobní narozeninová a moc milá přání. No a každou hodinu tu zní i jeho muzika. Nebude tomu jinak ani právě teď, kdy to už mám připravenou píseň Seriál z roku 1989.

0: opět nový seriál.
1: Radio B. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

byli Pink Floyd na beatu a teď mě tak napadá, že už to bude nějakých 32 let, co hráli tady na Strahově. Řekl bych, že už pravděpodobně Pink Floyd k nám nepřijedou, ale za to sem dorazí kapela trošku jiného žánru, a to samotní Manowar. Ano, tyhle true metalisté k nám zavítají hned v lednu příštího roku a je zajímavé, že na tomhle turné se střídají dva programy, to znamená jeden večer zahraje něco jiného a druhý den zase něco jiného a takhle se to bude střídat. No takže například v Ostravě 15. ledna zazní celé album Fight in the World plus další hymny, píše se na plakátku, kdežto v Brně následující den, tak tam zahrají celé album Kings of Metal plus tedy další hymny. No a v Pardubicích zase Fight in the World a v Praze zase Kings of Metal. Takže kdo je velký fanoušek téhle kapely, tak musí tedy dojet alespoň na dva z těch koncertů, třeba například Ostrava Brno si to dát, nebo Pardubice Praha, je to takhle krásně po sobě, no a když tady píší další hymny, no tak bych si byl skoro jist, že tam zazní ta

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: A my nadále sledujeme situaci na dálnici D10, kterou u Mladé Boleslavy ve směru na Prahu uzavřela nehoda tří aut. Podle policie je tam bohužel více zraněných, míří tam nebo už je snad na místě letecká záchranná služba, tak pokud víte víc, dejte vědět. Máme tady pak zprávu z komunikace D0 a to tedy z exitu 76, což je sjezd na D1 ve směru na Ostravu, tak zde máme osobák ve svodidle na místě policie České republiky a pak ještě koukneme na D3, kde na kilometru 135 ve směru na České Budějovice, pozor, povalují se tam úlomky po dopravní nehody, takže přezměte na vozovce, zkrátka zní výstraha, takže i tam prosím velký pozor a nejen tam, ale úplně všude býťáci, jezděte prosím opatrně.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, zlatarezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby?
2: Jo, pro ty taky. Zlatarezerva.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude většinou jasno. Maximální teploty dosáhnou 32 stupňů. V noci na zítřek ale klesnou na 9, v údolích až k 6 a v kotlinách bude ještě výrazně chladněji.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Plzeňský fotbalista David Krčík dostal od disciplinárky za vyloučení v ligovém utkání v Teplicích trest na 4 soutěžní zápasy. V tiskové zprávě to uvedla Ligová fotbalová asociace, která v České republice řídí profesionální soutěže. Sparta obdržela za výtržnosti fanoušku v zápase proti Zlínu pokutu 160 tisíc a Ostrava zaplatí 120 tisíc korun. Dnes dopoledne a popoledně se odehrál zátěžový test aplikace e-doklady. Přinesl data od 30 tisíc unikátních uživatelů, 58 191 přihlášení a 6600 nových registrací, sdělila to digitální a informační agentura v tiskové zprávě. Test má stejně jako ministerstvo vnitra za úspěšný, ověřil chování služby při zvýšené zátěži a ukázal konkrétní technická místa k dalšímu řešení. Pražští hygienici zakázali koupání v rybníku Šeberák v Praze 4 Konraticích. Důvodem je masivní výskyt vodního květu sinic. Zároveň po měsíci zrušili zákaz koupání v nádrži Čbán v Praze 6, ale voda je tam kvůli vysokému množství sinic dál nevhodná ke koupání. Stejný stav je na koupališti Motol v Praze 5, informovala o tom mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok. Polsko zadrželo Rusa naverbovaného ruskými tajnými službami, který plánoval zabít člověka s americkým a ukrajinským občanstvím. Na dnešní tiskovce to uvedl premiér Tusk. Zamýšlená oběť podle něj byla nepohodlná z pohledu režimu ruského prezidenta Putina. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte hudbu 60. na rádiu Beat.
0: Six o'clock rock. Na Radio Beat.

0: No a tahle skladba Hello, I Love You přímo z dílny The Doors tu zazněla už jako první položka oblíbeného oldies bločku Six O'Clock Rock. No a aby ty letité kousky, tak jak je v kraji zvykem, byly tři, doplníme ještě klasikou Daydream Believer v podání Monkees, no a do třetice pak s Wandou Jackson, dosud mimochodem žijící a v současné době 88letou americkou rockabilly a country zpěvačkou zvoláme Nikoli to máme mládež, jak tomu bylo v české verzi téhle písně, ale let's have a party.
1: Muzika jako tenkrát. Six

13 minut po 18. hodině je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No a pro tuhle hodinu tu mám ještě připravenou samozřejmě spoustu parádní muziky. Vybral jsem třeba Petra Gabriela, Judas Priest, AC/DC, za chvíli to budou třeba Queen, no a samozřejmě taky spolu s jeho muzikou ještě jednou poblahopřejeme Michalu Prokopovi k dnešním 80. nám. Sledujeme také situaci dopravní samozřejmě spolu s vámi, na to se koukneme za chvíli, můžete jinak volat, posílat svoje zprávy třeba z TD desítky, kde to vypadá bledě, no a teď už slíbená muzika a jsou to právě Queen a vybírám píseň Princess of the Universe.

0: Hele lidi, neviděli jste tady mýho kámoše? Má dlouhý vlasy, nosí lenonky, batikovaný triko, roztraný džíny a na čele má šátek.
1: Si píš, že jsme ho viděli, čeče. Je tady, tamhle, vlevo, vpravo, za náma, před náma. Je prostě všude okolo.
2: Vzpomeňte si s námi legendárního praotce všech hudebních festivalů a všechny na něm vystupující umělce. Woodstock. Užijte si víkend ve znamení lásky, míru, porozumění a skvělé muziky.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: říkáme, nastal zase čas na muziku našeho dnešního oslavence, samotného Michala Prokopa. No a protože jsme zvolili ze svého středu vejvoďáka, aby mu ráno kolem 10. zavolal a za nás všechny, za vás samozřejmě býťáci mu poblahopřál osobně, tak byl tak hodný vejvoďák a tenhle telefonát nahrál. Já už jsem ho jednou pouštěl někdy v hodině tupláku, no myslím, že jste to samozřejmě nemuseli všichni slyšet, anebo si to někteří poslechnete rádi znovu, takže tady ještě jednou vejvoďák a jeho blahopřání Michalu Prokopovi.
1: Zprvu samozřejmě všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, dlouhá léta, vysoký důchod pochopitelně k dnešním narozeninám. Kolik je to dneska tady? 29 je ti, bude ti 30 příští rok, ne?
2: No, jsme říkali 29, možná 29 a půl asi tak nějak.
1: Je to tak srovnaný, člověče. Ale my se potkáváme už docela dlouho, ale ta 80, to už je věk, hele, viď? To je paráda.
2: No je.
1: To už si můžeš si říct, tak a teď teprve to jako začíná. Teď jsem velký kluk, jako jo.
2: No, tak tenhle ten rok byl poměrně docela jako otevřený a přinesl docela spoustu jako hezkýho, takže jako, jak říkám, furt mladý kluci.
1: Mě zajímá, jak budeš, Michale, slavit dneska? Jistě máš ve skříni narazený štěně piva, že jo?
2: Štěně piva ve skříni,
1: nebo,
2: ano, to
1: nebo
2: je.
1: Něco ostřejšího, třeba Tulemordiu, nebo.
2: I takový věci se najdou, ale já už moc na ty vypíječky nejsem, to už mám přece jenom za sebou, ale budu se připravovat, protože zítra začínají Všetice na festival krásných ztráty live a tam kromě toho, že tam samozřejmě budeme hrát a že tam budeme křtít novou živou desku, která vyšla v červnu, Live 80, tak samozřejmě jsem tam takový padrino, který tam občas chodí a protože už se tak blbě pajdám, volej mi kolena, no tak bude to náročný, no.
1: Myslíš,
2: ale těším se strašně.
1: Pajdá, bolede, jakože že třeba říkají, hele, už jde.
2: No, něco takového.
1: Ne, ale ty jsi řekl v jednom z rozhovoru tady takovou krásnou věc, že ty tam vlastně ve Všeticích děláš pedagogický dozor.
2: Ano.
1: V tom je
2: ano,
1: obsaženo
2: prostě,
1: úplně všechno.
2: No, koukám prostě, jak to dělají, jestli je to správně a samozřejmě dávám známky.
1: Tak prosím tě pěkně, Michale, ještě jednou, všechno nejlepší k dnešním 80. narozeninám.
2: Kdyby
1: si náhodou slavil na Karlově mostě a čekal na Švéda, pozor na modrou rybu, jo, a klidně si zaspívej, já nevím, třeba starou píseň, jo, nebo něco takového.
2: To... No tak je vidět, že ty seš konstruktér těch detektivek, protože tohle bych v životě nedokázal takhle zkonstruovat, ale je to hezký, děkuju.
1: Podle názvů těch tvých skladeb, tak jo, my ti dneska budeme hrát každou hodinu, aby si toho neměl dost, jo, protože
2: přeci jenom
1: 80 je 80. Tak ať se daří, pozdravuji ve Všeticích.
2: A... Díky a zdravím všechny a držme se.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Nazdar Vítáci, na začátku Černokostelecký ve směru od průmyslový do centra se nějaký kluci ve stejnokrojích učej fotit, mají tam foťák na stativu, tak tam jezděte pomalu Vítáci, ať ty fotky nemají kluci rozmazaný.
2: Ahoj, prosím tě, vážná dopravní nehoda na D0, směr Brno.
3: Ano.
2: Na konci při napojení na D1 je tam hromadná bouračka, nedá se to projet, jo, budete se to štosovat, bude to tam nadlouho. Jsou tam hasiči, jsou tam auta napříč, jsou tam kamiony, osobáky. Já jsem v protisměru, já jsem to viděl v protisměru, jo?
3: Dobře, tak jo.
2: Je to přesně na napojení D0 na D1 směr Brno.
3: Dobře, tak
2: díky. Děkuju.
3: Ahoj.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním Býťákům. Volejte 210 32 33 34. Býtoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
4: Hezký den vám u Býtoskopu přeje Pepa Lábus. Ve Špindlerově mlýně se už teď chystají novinky pro lyžaře. Víc nám prozradí kolega Luboš Dvořák.
5: Do zimy je ve Špindlu sice daleko, přesto však finišují práce na nové sjezdovce Přehradní, která bude dlouhá přes 1,5 kilometru a je jedním z klíčových prvků propojení obou lyžařských areálů. Na protější medvědínské straně ski areál Špindleru Mlýn letos dokončuje sjezdovku lesní. Hotovo by mělo být v prosinci.
0: Býtoskop.
4: V průmyslových parcích se to hemží tisíci včel, které nejsou jen opylovači. Díky českému systému probí fungují jako sofistikované senzory životního prostředí. Umělá inteligence analyzuje jejich bzučení i teplotu a dokáže včas varovat před nemocemi nebo blížící se invazí sršně asijské. Za unikátním projektem stojí manželé Machovi. Pavel Mach, majitel IT společnosti, a jeho žena Alena, soudní znalkyně v oboru včelařství. Jejich systém dnes monitoruje přes 170 úlů na 50 stanovištích po celé republice.
0: Býtoskop.
4: Syntetické letecké palivo má menší ekologický dopad než klasický letecký petrolej. Testy prokázaly, že bezsilnaté palivo HEFA z procesovaných esterů mastných kyselin snižuje tvorbu kondenzačních stop ve vysokých výškách. Testy prováděl letecký výrobce Gulfstream se strojem poháněným motory Rolls-Royce Per 700. Při letech ve výši až 15 000 metrů byla použita tři různá paliva. Býtoskop končí, po něm si vychutnejte další várku osvědčeného Peak Beatu na Rádiu Beat.
0: Peak Beat u nás. Rádio Beat.

No a zatímco Olda Říha s katapultem zpíval hezky česky, slovy Ladislava Ostárka, rodnou řečí našeho navrátivšího ztraceného syna Davea Gora je angličtina, a to přímo ta americká, a právě on už je tu připraven, aby vás hned s úderem 7 hodiny večerní pozval do světa právě té zámořské muziky ve svém pořadu American Rock Show. Ale nebojte se, nepotřebujete tlumočníka ani titulky, Dave vše uvede tou svou více než roztomilou češtinou. A než mu tady tu Máňu se vším všudy předám, nabídnu vám ještě jednoho krásného Petra Gabriela na rozloučenou. Naposledy vás ze studia Rádia Beat dnes zdraví Jirka Rogl, no a budu se na vás těšit hned pozítří o víkendu, kde nás čeká vzpomínka na legendární festival Woodstock.

Ahoy, Bijace. Welcome to the American Rock Show. Jsem David Gore. Já myslím, znáte už teď. Nejsem Čech. Já jsem z Louisiana, hluboký jih v Amerika. Bydlel jsem tady v Českou republiku od 1924. A stalo po mnoho letu, stalo mluvím strašný čeština, doufám, budeš rozumět. A jestli nesnáš American Rock Show, to je na beatu každý druhý čtvrtek od 7 do 8. A já hraju jako hudba z neznámé nebo relativně neznámé kapely z rock, blues rock, jižanský rock a country rock. Všechno jako dohromady. Ale vždycky já chci to být něco nového pro tebe. A jedeme teď na první kapela a to je zpěvák Frank Foster. A on je jako country rock zpěvák a on z Louisiana, můj domácí stát, ale musím řekni, to je od sever Louisiana. A já jsem z jižní Louisiana a to je velký rozdíl. Já myslím samozřejmě, neznáš, ale pro nás v Louisiana, jižní Louisiana je správný Louisiana. Jako sever, to je jako víc, není moc jich. Ale to je jich jako prase, určitě, ale pro nás v jižní Louisiana, to není jako správný Louisiana. Ale on z jedno město Cypress Bottom, a on dělal jako už 11 desky, so on hraju jako country rock, ale různý jako typ country on dělá, jako pomalu, ale taky rock. Já vybral jednu písnička z jeho deska Red Wings and Six Strings od 2012 a já myslím, to je jeho nejlepší deska a to je jeho druhý deska od to celkem 11 a to je Blue Collar Boys a to je písnička o lidi, kdo pracuje se ruky a jako fyzický práce, oni těžký pracovat, těžký hrát, těžký pít a těžký dělat všechno, ale hlavně všechno musí být jako pro zabavný čas. So, tento skladba je Blue Collar Boys od Frank Foster. Jdeme na to.

0: American Rock Show na beatu.
1: American Rock Show jsme zpět a teď jedeme na další kapela. Tento kapela z Gulfport, Mississippi. So to je určitě jako jízdný stát v Amerika. A to je kapela Magnolia Bayou. A oni hrají jako jižanský blues, jako jižanský rock a blues jako dohromady. A Magnolia, její název Magnolia Bayou, Magnolia je státní květ od Mississippi a Bayou to je jako jaký jezera, ale to je jezera víc jako bazén. Bažina, ne bazin, víc jako bažina. To je velký rozdíl mezi tento dva. Ale bažina, to je jako bažina. A co to je jako perfektní jako název pro jižanský bluesové kapela. A já vybral jednou skladba od její deska Strange Place od 2020, to je od její druhý deska. A bohužel jenom dělali jako zatím, jenom dva desky, ale to je jako super kapela. A to skladba jsou, vybral je Hands in the Dirt. A to je jako, a tento skladba, to má jako atmosféra jako v jich, jako v bažina, to je jako to atmosféra, to má. A tento skladba o jako má jako jedno slově, co má víc jako problémy a život nejede moc dobře a on musí hrabat jako a jako jít pryč za tento diru od jako tento problémy. So to je Hands in the Dirt. So, jedeme na to, Magnolia Bayou.

0: American Rock Show na Beatu.
1: David Gore, American Rock Show, smej zpět. A jestli máš rád to skladby a kapely, co hrají na American Rock Show, můžeš najít playlist na Radio Beat webové stránka, na radiobeat.cz a taky na American Rock Show Facebook stránka. Tam bude taky playlist o tento show. A taky na Facebook stránka American Rock Show. Tam je jako videa od různý kapely. Já dám se jako zájmové kapely a zájmové jako skladby. So jestli máš zájem na najít jako další kapely, nebo vidět jako videa z kapely, co hrají na American Rock Show, protože několikrát já dám se tak jako video z to kapely tam, můžeš jít. So, jedeme na další kapela a tento je Jacob Bryant. A to je, on je jako country rock hudba. On z Georgia, stát v Amerika, Georgia, od Horry v Georgia. So on je jako hillbilly. To je, co říkáme jako v anglicky, to lidi, kdo bydlí v Horry. A jeho hudba je outlaw Christian music. So to je jako víc jako kostelové, ale outlaw kostelové hudba. A on začínal na kytara od jeho věk 8. A on začínal se bluegrass a jako hudba z kostel, ale potom on jel rovně do jako víc outlaw country rock. So tento skladba je po on je mrtvý, on nechce žádný smutnost, on nechce žádný jako květy na jeho hrob. Jenom dát se whisky tam a on bude jako šťastný. On chce všechny být šťastný, jestli on jede do jeho hrob a jenom dát se whisky tam. So, tento skladba Pour Whisky on My Grave a to zpěvák je Jacob Bryant. Jedeme na to.

American Rock Show, David Gore. Jedeme na další kapela. A tento kapela je Delta Saints z Nashville, Tennessee. A tento je hodně zajímavý a unikátní skladba. To má jako slide kytara a harmonika tam. Tento kapela, oni hrají jako různý typ, jako to je jako blues, soul a root rocks, root rock. Oni říká jako její žánra nebo její styl. Oni dělal tour se Blackberry Smoke, možná znáš tento jižanský rock kapela. To je výborný. Jestli neznáš Blackberry Smoke, to je taky jako super. Jenom hledat to na YouTube, mají jako spoustu videa, spoustu skladby, je absolutně výborný. Bohužel tento kapela neexistuje teď, je končil, ale oni dělali 6 desky, super. Tento skladba jsou, já vybral je Company of Thieves od její druhé deska, a to název A Bird Called Angola. So, to je super zajímavý, unikátní skladba. Doufám, máš rád to. Delta Saints.

0: American Rock Show na beatu.
1: American Rock Show, jsme zpět. Jestli neznáš American Rock Show, to je vždycky skladby a kapely, co je neznámé. Ale já vybrám, já hledám jako různé kapely, ale neznám jako všechny kapely, určitě nejistím jako Louisiana Superman. Pomoc od tebe. Jestli ty znáš jako neznámé kapely nebo relativně neznámé kapely, kapely z rock, blues, jižanský rock nebo blues rock, jestli můžeš poslat na mě, můžeš poslat jako tipy na jako nové kapely, nebo, a nemusí být jenom nové kapely, může být jako starší kapely, to je jedno. Jestli je dobrý hudba, jestli je dobrý kapela, poslat, prosím, a dělat mi pomoc. A jestli vybrám tvůj tip, tvůj skladba, budeš jako vyhrát jednu noc v The Riverside, Riverside Apartment v Železný Broad pro dva lidi a taky se snídaní a taky dva kola z Ride Isera Kola Pučovna, taky v Železný Broad, vedle Riverside Apartments. So můžeš koukat všechno na riversidebroad.cz, víc informací na tento apartmany a Pučovna. Jestli máš tip, prosím poslat na studio@radiobeat.cz nebo jít na Facebook stránka American Rock Show a jenom píšu komentář nebo poslat jako zpráva přes Messenger. So, jedeme teď na jednu skladbu. To byl tip od jednoho beatjacu. So, jedno muž, jeho jméno je Honza Kodrla z Jiržice. On poslal jako, možná, já myslím, byl jako 5 nebo 6 skladby, ale jednou skladba, jednou kapela jsem viděl, když slyšel, já říkal, to je ono. To je musím jako hrát na American Rock Show. A to je za kapela Adam and the Metal Hawks. On je z Long Island, New York. A on začínal jako na TikTok a YouTube, on dělal jako skladby a písničky tam. A on je absolutně výborný, to je super zpěvák a to je jako dobrý. So tento je, co hledám gratuluju na Honza Kodrla. Díky moc, Honza, poslal tento skladba. So to je Wasting Time od kapela Adam and the Metal Hawks.

0: American Rock Show na beatu.
1: American Rock Show, David Gore, jsme zpět a teď máme divoký korta. V každý American Rock Show máme jednou skladba, jednou kapela, co je jako něco trochu jiný, než normálně hrají za rock, blues rock, jízdanský rock a country rock. A to je jako wild chord. Divoký korta. A tentokrát mám jedno Louisiana kapela, a to je jako slavný kapela ze Louisiana. Všechny v Louisiana zná tento kapela. To je LaRue, je to název. A oni je výborný kapela, super. To není jako normální rock, to je něco víc jako styl New Orleans typ jako hudba. To je jako speciální genre. Hlavní od její jako brzy desky. A já vybral jednu skladbu Back to the Levee od její brzy deska od 70 lety Keep the Fire Burning od 1979. To je její druhý deska. A to byl, kde měli jako to specifický jako New Orleans styl. Potom oni dělali jako víc rockové tip, ale tento je jako víc jako speciální styl z New Orleans. So jedeme na to, tento American Rock Show Wild Chord, to je LaRue, je kapela a skladba Back to the Levee.

0: American Rock Show na beatu.
1: American Rock Show, jsme zpět. Já musím řekni, a to je pravda, já myslím po celý svět, všechny milovat AC/DC. To je jedno kapela, co všechny může říkat, to je ono. A zajímavé na AC/DC, oni dělali jako, oni začínal se jedno styl a zůstal se tento styl po všechny jako desky. A to byl jako, oni je vítězí, protože tento styl byl perfektní. A to kapela, co budu hrát teď, to je kapela ze Švédska, to je, a oni začínal dělat jako cover skladby za AC/DC, začínal v Body, a potom oni dělali jako její originální skladby. A to je kapela ABCD. Není AC/DC, ale ABCD. ABCD. A oni je absolutně super, když oni dělal její originální hudba, to je jako super. Určitě to je jako styl AC/DC, ale jako moc dobrý. Oni dělali jako stěží desky, já vybral jednu skladbu od její první deska, The Rock and Roll Devil. A já vybral skladbu od tento deska, The Rock and Roll Devil, stejný název jako to deska. So doufám, máš rád to, A, B, C, D. Jedeme na to.

0: American Rock Show na beatu.
1: American Rock Show, David Gore, jsme zpět a teď jedeme na jižanský rock strán. A tento kapela je velmi speciální, protože oni z Malibu, California, ale oni hraje jako jižanský rock, nebo jižanský rock jako styl. A to není možné, protože kapela z Kalifornie se hrají jižanský rock, to podle mě to není možné, ale je super kapela. Bohužel oni dělali jenom jedno desko od 2006, název Bringing It Back, a já vybral jednu skladbu High, můj nejoblíbenější z tento kapela, ale celý desko je výborný, to je 27 miles, 27 mile. To je absolutně super, to je pomalejší, ale super. Doufám, máš rád to, jižanský rock z Kalifornie, 27 miles, jedeme na to.

0: American Rock Show na beatu.
1: American Rock Show a jedeme zpátky do country rock a tento kapela je Cody Jinx. A Cody Jinx, on je jako zpěvák a jeho kapela Cody Jinx. A zajímavé na, to je jako country rock, ale zajímavé na tento zpěvák, on začínal jako zpěvák pro thrash metal kapela. A to není možné, protože kdy bude slyšet jeho hlas, to je absolutně není blízko vůbec thrash metal. Ale on dělal. So teď on dělá jako outlaw country music. On z Fort Worth, Texas. A on začínal jako se country v 2005. Já vybral jedno skladba Found od její novější deska In My Blood od minulý rok. So tento zpěvák Cody Jinx, thrash metal zpěvák, ale teď country rock zpěvák. So jedeme na to, Cody Jinx.

0: American Rock Show na beatu.
1: David Gore, American Rock Show, jsme zpět a teď máme poslední skladba, poslední kapela na tento American Rock Show. Jestli máš rád to skladby a kapely, co hrál na tento na American Rock Show, můžeš vždycky jít na Radio Beat webové stránek, tam mají jako playlist a taky můžeš najít playlist na American Rock Show Facebook stránka, jenom hledat American Rock Show a budeš najít a tam je jako playlist od každý American Rock Show a taky jako videa od různý kapely a taky víc informace na to soutěž, protože jestli můžeš poslat jako tipy na nové neznámé kapely, to bude nový pro mě, každý měsíc já vybrám jednou tip a oni, a to vítěz, muž nebo žena, může být taky žena, vyhrát jednou noc v Riverside Apartments v Železný Broad a se snídaní a dva kola půjčeny pro jako jít přes jezera Žeka, to Greenway jezera. So poslat vaše tipy, já budu moc šťastný. So tento poslední skladba a poslední kapela je Hell's Addiction. A oni to je Angličani. A tento je určitě nejtvrdější skladba na tento American Rock Show. Oni dělali jenom dva, well, sorry, oni dělali tři desky. Já vybral jednu skladbu Lost od její druhé deska, Broken. So jedeme na to, Hell's Addiction a uslyšíme za dva týdny. Chago Bello.

0: Radio Beat. Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
1: Časopis Classic Rock. Legenda přichází a je plná rozhovor. Deep Purple o tom, proč už kašlou na trendy. Hollywood Vampires o tom, proč hrají songy mrtvých kamarádů. A Ronnie Wood o nové desce Stonu i své solové kapele. Právě v Trafikách.
2: Večery u Repráku.
0: Na Rádiu B.
3: Letmý pohled na hodiny mi říká, že máme 6 minut po 20. hodině. Já jsem Ota Semana, přeji příjemný čtvrteční večer. 13. srpna, ta 13. nebude nešťastná, není konec konců pátek, tak proč bychom ji nějakým způsobem měli s ní děsit, že jo, to je celkem jasný. Býťáci, večer u Repráku, dnes můžete ovlivnit i vy svými telefonáty nebo případně vzkazy, které napíšete nebo namluvíte na naší býťáckou apku. Tyhle varianty tady jsou samozřejmě ve hře. Telefonní číslo sem do studia je 210 32 33 34. Můžete taky, jak říkám, namlouvat vzkazy přes býťáckou apku, anebo to můžete případně i napsat, pokud chcete. No a já bych řekl, že bychom si dnes mohli dát jednak řeč o tom včerejším úkazu, který nemohl minout vůbec nikoho, jestli jste to někde sledovali, jestli jste to nafotili, jestli jste u toho byli. Já ne, já byl tady ve studiu a tady ve studiu je to uzavřený, takže jsem neviděl vůbec nic. A vy už víte, že mluvím o úkazu, tedy to zatmění slunce. Myslím, že to bylo parádní. Podle fotek, který jsem viděl různě na sociálních sítích, tak to parádní určitě bylo. A stálo to za to třeba i si to vyfotit. No, jak říkám, pardon, nebyl jsem u toho. Můžeme taky dát řeč o tom, že dneska je Národní den proseka, tedy Mezinárodní den proseka, takže pokud byste chtěli volit nějaký nápoj dneska, tak možná je to taková malá nápověda, jo? Abyste si zvážili, co si dát, i když pivo je pivo. No a je taky Mezinárodní den leváků, takže leváci dneska můžou klidně volat a povídat třeba svoje příběhy o tom, jak teď je, myslím, samozřejmě leváků, co píšou třeba levou rukou, nebo dělají různý věci levou rukou, jo? Jinak jako levák v jiném kontextu bych to asi úplně nerozebíral. No a možná stojí za zmínku i to, že Richie Blackmore, a o tom jste určitě slyšeli, vy býťáci, kteří se orientujete v těch rokových kruzích, tak jste slyšeli, že Richie Blackmore se vrátil alespoň na chvíli na pódium z Deep Purple. Po 33 letech vystoupil s touhletou partou, s touhle kapelou. No a je mu 1,80 a s kapelou, kterou spolu zakládal už v roce 68, tak si po těch dlouhých letech, kdy spolu nemluvili, najednou spolu taky zahráli. A já myslím, že je to fajn se takhle udobřit na, řekněme, konec kariéry. No, nebudeme říkat konec kariéry, mají toho třeba před sebou ještě hodně. Budeme držet palce, aby měli. No, takže i k tomu se můžeme tady dnes večer třeba pobavit, vyjádřit a jen tak si prostě pokecat. Takže se klidně do toho puste a telefonujte mi a já vám zatím pustím Deep Purple. Tedy bude to záležitost bez Richieho Blackmora, nicméně moc a moc pěkná. Sometimes I feel like screaming.

0: Ahoj, hezký večer, Petr.
1: Nazdar, Petře, čau. Tak co, koukal jsi včera na slunce? Máš zápas, máš zánět spojivek? Nemáš.
0: Ne, ono stačí, že má zatmění plno lidí.
1: Zatmění, jasně. To nesouvisí úplně s tím sluncem, to je pravda. Jako, jo, to je úplně někde jinde. Takže na to si nekoukal, co jsi dělal teda včera večer, když jsi se do tohohle nepouštěl?
0: Do tohohle no, vlastně jenom poslouchal muziku.
1: Jenom muziku si poslouchal. Do tohohle dobrodružství tě nikdo neutáhl, jo?
0: Ne. No.
1: Hele, tak počkej, když jsi byl doma, tak jsi mohl aspoň na chvíli podívat, ne? Na to nebe, není to daleko, hele, koukneš a vidíš.
0: No není, ale mě se nechtělo.
1: Jo takhle, ty jsi vyloženě dřepěl někde v křesle a vůbec jedině nechtěl vstávat. Tak to je taky varianta, samozřejmě. No nic, co jsi nám chtěl prozradit, říct, člověče, k čemu se chtěl vyjádřit dneska? Ke dní leváků určitě.
0: No levák nejsem, jsem pravák.
1: Jo,
0: ale levák jsem na různý věci, no.
1: Jo, no to tak bývá. Hele, moje máma je levák a já jsem se naučil poměrně dobře uhejbat její levačce, protože ona v ní měla vždycky hroznou páru, když mě jako chtěla trefit, když jsem jako dnes poznámku nebo tak. A jednou, protože já jsem tu levačku znal, ale učitelka třídní ne, a když pozvala mámu do školy a stěžovala si a máma mi ji chtěla natáhnout, tak já jsem uhnul a učitelka ji koupila. Jako, to hodně zábavný, to jsem byl asi nějaký šestý třídě a fakt jsem se pak docela nasmál. No, takže tak, no, hele, a co teda ty, co nám řekneš?
0: No, nevím, co bych řekl, no.
1: Nevíš, voláš a nevíš, co bys řekl, to je taky varianta samozřejmě, no. A chceš teda nějakou muziku aspoň zahrát?
0: Jo, chtěl bych,
1: jo, jakou?
0: Jestli by to šlo.
1: A co by šlo?
0: Jestli by šlo Iron Maiden, Speed of Light.
1: Speed of Light od Iron Maiden. No to jako,
0: Book of Souls.
1: Proč by to nešlo, že jo? To by šlo, no. Mohli bychom si to dát. A proč jako? Máš k tomu nějaký důvod speciální, nebo je to jenom prostě, protože ti to teď napadlo?
0: Mě to tak napadlo, no. Jsem ji dlouho neslyšel taky.
1: Jo. Napadají tě takový věci často?
0: No.
1: Jo? Tak jo, dobře. Tak si to dáme. Čau, ahoj.
0: Tak děkuju. Měj se hezky. Ahoj.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večery u Repráku. Na Rádiu B.
1: Na Beatu posloucháte Večer u Repráku a píše mi Pepa přes beatiáckou apku a vzal to tak nějak šmahem napříč všemi těmi tématy, co jsem tady nadhodil, nebo většinou těch témat. Píše, dobrý večer, o to včerejšího zatmění slunce jsem se nezúčastnil, protože jsem neměl tu správnou ochranu. Ano, to je správný, bez ochrany, nezúčastnit se, to by bylo vozánět, spojivek. A co se týká leváků, mimo to, že jsem levý jak šavle, tak jsem předělaný levák. V 70. letech se leváci nenosili. To je fakt, to se tenkrát předělávalo. A byl to nesmysl, že jo, ale bylo to tak, snažili se o to. No a Blackmora jsou plné sociální sítě. To je taky pravda, samozřejmě, musím ti dát za pravdu, prakticky ve všem. Pustíš mi svědomí od Crayson, dík Pepa. Pustím, Pepo, tady jsou...

0: Hele lidi, neviděli jste tady mýho kámoše? Má dlouhý vlasy, nosí lenonky, batikovaný triko, roztraný džíny a na čele má šátek.
1: Si píš, že jsme ho viděli, čeče. Je tady, tamhle, vlevo, vpravo, za náma, před náma. Je prostě všude okolo.
2: Vzpomeňte si s námi legendárního praotce všech hudebních festivalů a všechny na něm vystupující umělce. Woodstock. Užijte si víkend ve znamení lásky, míru, porozumění a skvělé muziky.

0: Nazdar, Oťas, Loša, čau.
1: Nazdar, Lošo, čau. Hele, ty kutile, co ty jsi vyrobil včera za svářecký brejle nebo něco podobného, aby si mohl sledovat zatmění? Neříkej, že jsi to nesledoval.
0: Já ti to povím tak, já jsem šel tady kousek nahoru ke kámošovi, nesem mu vajíčka,
1: jo.
0: A on měl připravenou svářeckou kuchu,
1: no.
0: Takovou, že se mu tam automaticky měnili ty sklíčka.
1: A to fungovalo, viď?
0: No, tak chvilku mu to fungovalo, chvilku ne, ale já jsem se tím jenom asi dvakrát podíval, ale tak my jsme, já jsem přimouřil oko a opravdu tím jedním, kterým jsem viděl, tak jsem opravdu viděl trošku to vykouslí, přímo do slunce, jo.
1: Jo.
0: Dalo se to vidět. Fakt s přimouřeným okem.
1: A zánět spojivek nemáš dneska teda, jo?
0: Ne, v pohodě, to jsem jenom vždycky, jenom tak na chvilenku, jo. Ale největší sranda byla, koukali jsme asi 5 minut a slunce zalezlo za obzor. Tak no. Jsme měli kulový.
1: No, to se vědělo, hele, to se všeobecně vědělo, že zaleze za obzor, že jak je ta země placatá, takže tam jako za ten okraj to slunce se vždycky schová. Takže se vědělo
0: no,
1: i v kolik.
0: Právě, jo? No. Tak. Já jsem ho ještě viděl za tím zábradlím, tam na konci,
1: jo.
0: A pak už zmizelo. Ale hele, dneska jsem si to vynahradil. Sice mi kámoš posílal jako upoutávku, já na to zapomněl. Já šel do města, scháněl jsem si čepici na
1: hlavu.
0: Na příští středu na pumpu. A čověče, to byl koncert. Hele, lidičky, no to byste koukali, Víťáci, to byl koncert, já jsem čuměl. Hele, před naší radnicí byli flašinetáři. Nádhera. Nádhera pohádka, bylo jich tam asi 10.
1: Aha.
0: Hele, Oťas, co ti budu povídat, pošlu vám fotečky. No to byla nádhera.
1: Problém je, že fotky nejsou zvukový, většinou teda, jo?
0: No, pošlu videjko.
1: To bude lepší, to bude ono, to
0: jako
1: pošli určitě.
0: Jako fakt jsem to tam snímal, no nádhera.
1: Takže nějaký sraz flašinetářů, to je dobrý
0: tak,
1: člověče.
0: Přesně tak, no. Kdo tam nebyl, tak prohloupil, opravdu, a jsem jim tam nasypal v kovákách, dvakrát jsem měnil do papírnictví měnit, za drobáky asi 150 korun se jim tam porozdával. Hele,
1: já už jsem se lek, když si říkal, jsem jim tam nasypal zrní, tyhle, to ne, snad. Do flašinetu, hele, to by bylo blbý. Písek do flašinetu nasypat, to by taky nebylo dobrý, hele. Takže jo, jako super, hele, vidět flašinetáře. Já občas tady v Praze taky bejvá nějaký flašinetář, ale když jich máš třeba 10 pohromadě, tak to už musí stát za to. A hráli všichni stejnou melodii nebo každý tu svoji?
0: Ne, každý prostě zvlášť svoji, jo.
1: Jo, ale,
0: jako
1: ale
0: opravdu
1: vždycky těch 9 mlčelo, když ten jeden hrál, ne? Nebo hráli všichni
0: dohromady? No, tak nějak, no. Nebo zpívali dvě paní u flašinetu a tak se střídali po různu.
1: Že si říkám, no, že kdyby všichni dohromady hráli, tak by to byl dobrý chaos, jako jo. To by.
0: Trošku. Nevím, jak by se sehráli.
1: Jo.
0: Člověče, aj tam jeden hrál, zelená je tráva. Fotbal to je hráč, člověče.
1: Byla by to hezká kakofonie. No, jo, nic. Tak. Lošo, chceš něco zahrát? Asi Kysáky, víš, jak tě znám.
0: No, tak Kysáky, hele. Hoď tam bet pro kamarádku Pucinu.
1: Jo, pro Pucinu dáme bet. Tak jo, tak já je pustím, jo? Čau,
0: dobrý, čau. Dobrý, čau tebi, Kysáci, ahoj.

0: Večery u Repráku. Na Rádiu B.
1: Tak býťáci, minuli jsme 21. hodinu, vstupujeme do druhé hodiny dnešního Večera u Repráku, s vámi nabíto Otaseman a bavíme se jednak o včerejším zatmění slunce, pokud jste to viděli, neviděli, proč jste to neviděli a tak prostě, nebo jestli jste to třeba fotili, zaznamenali. Bavíme se ale i o spoustě jiných dalších věcí, už tady byla řeč dokonce i o flašinetářích. Stejně tak jsem nadhodil téma Richieho Blackmora, jeho, řekněme, byť krátkodobý návratu ke kapele Deep Purple, což bylo překvapivý. Nečekalo se to, že po 33 letech si padnou tak nějak kolem krku chlapy a že si řeknou dobrý, dáme si společný koncertík. Proč ne? Bylo to fajn. Tak i o tom, no a zároveň jsem taky říkal, že je dneska Mezinárodní den leváků, anebo třeba

0: Večery u Repráku na Rádiu B.
1: Ahoj Oto, já tě zdravím, tady Alena z Mohelnice.
2: Máš svátek dneska, tak všechno nejlepší, čau Alčo.
1: Čau, no, já ti strašně moc děkuju, ty jsi vzpomněl.
2: No, ne, já to tu mám napsaný tady, víš, my máme takový software tady a na počítači mám přesně napsaný každý den jméno, kdo má svátek, takže to není tak těžký si vzpomenout, jo, pak. Když umíš číst, tak si vzpomeneš vždycky.
1: Jasně, jo? Jasně. Tak Oto, včera jste měli zasnění slunce jak blázen.
2: Jo.
1: No, přišel přítel, byl ožralej. Jo, ten měl zatmění. A já jsem cítila takovej chlad, jako najednou takovej, jako se setnělo a chlad.
2: Jo. Takže to souviselo s tím přítelem nebo s tím sluncem? Oba,
1: no,
2: obojí.
1: No, to jsem cítila já, tak jo. To souviselo se sluncem. Jo. A co cítil přítel, to zatmění, tak to jako bylo těch pív.
2: No jo, no tak to víš, stává se, že když se slunce zatmí, tak některý lidi se toho natolik děsí, že se prostě musí opít, no.
1: Ale jinak je strašně hodlej.
2: Jo, to věřím samozřejmě. No takže jste si to vlastně užili. A taky zánět spojivek nemáš, jo. Takhle my si z toho děláme srandu, ale já jsem dneska četl článek, že v Německu, jako jo, skutečně po tom, co se včera dělo, takže dneska vyhledávali lidi ve větší míře lékařskou pomoc kvůli problémům s očima. Zvlášť prej v Mannheimu, Stuttgartu a Freiburgu. Nevím, proč zrovna tam, protože to slunce bylo vidět od všude, ale zrovna tam asi, jestli tam došly ty brejle nebo co, prostě lidi mají mnohem víc zánět spojivek po včerejšku a tak mají lékařský, ty ordinace mají prej plno, no. Nevím, v Německu, nevím, jestli u nás taky, ale to se dovíme, třeba někdo zavolá, že nevidí, no. Jo, je to nebezpečný, ale pořád je to lepší než ten metanol.
1: To viděl.
2: Jo, tak prosím tě, co chceš zahrát, Alčo?
1: No, Oto, bylo by to nějaká pěkná, pomalá písnička od Ozzyho.
2: Něco pěkného, pomalého od Ozzyho. Tak já něco vyberu, vyšťourám, jo?
1: Ano.
2: No tak jo. Tak a ještě jednou, všechno nejlepší k svátku. Měj se, čau.
1: Čau.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Večery u Repráku na Rádiu Beat.
1: Zalovím trochu v SMS-kách, přišla mi SMS-ka, no teď přemýšlím, jo, no já to tady projedu takhle, takže večer u Repráku, dobrý večer, o to, mohl bych tě poprosit o zahrání Bruce Dickinsona Navigate the Seas of the Sun pro mou milovanou Alenku, která má dnes svátek, píše jeden z býťáků, chtěl bych jí popřát hodně štěstíčka, zdravíčka a lásky, ještě že ne lásečky. Je prostě fajn holka, moc jí miluji a předem moc děkuji. Jirka, tak Jirka to napsal. No jo, no tak pro Alenu. Jo, všechno nejlepší k svátku. Všem Alenám. Tady je Bruce Dickinson.

left behind. Living half lives, we were blind.

nejenom černá, nejenom bílá, ale všechny barvy roku.

0: Bambi.
1: Je, ahoj, tady Petr z Lochkova.
0: Ahoj Petře, ahoj, čau.
1: Prosím tě, k tomu tématu.
0: Kterýmu?
1: Na zatmění jsem samozřejmě koukal.
0: No.
1: Pomocí svářecí přilby, tady z Lochkova, krásně jsme to viděli.
0: Máš svoji přilbu svářecí?
1: Mám
0: svářeč?
1: Svoji přilbu, že já bydlím v baráčku, takže jsem se učil i svářet. Tak sice blbě, ale svářím. No a co se týče levák, pravák, tak já jenom k tomu tématu řeknu, že já jsem tenista. A ono je někdy složitý, když hraješ proti, já jsem pravák, když hraješ proti levákovi, tak si člověk musí na tu hru zvyknout, protože je to trošku jiný, než si zvykneš.
0: Jo, jo, že ty míče jdou jinam, než bys čekal.
1: No,
0: jo, jako...
1: hlavně třeba servis do backhandu je od leváka docela těžký, když se mu povede, no.
0: No, tam to může být znát, no. Třeba je fakt, že když člověk hrál třeba hokej, tak tam hokejisti levák, pravák, praváků je tam míň, se, no, co se týče se držení tak, hokejky.
1: Tam se to míchá, no.
0: No,
1: to,
0: no, no.
1: To tak nepoznám.
0: Ale jsou, řekněme, ty praváci jako víc ceněný, že jich míň a oni jsou taky, a vlastně taky to působí na toho brankáře trochu jinak, když střílí ten pravák.
1: No,
0: nebo levák.
1: Jo, tak musí být, musí si zvyknout, ale, no. Je
0: ale tam
1: nezvyklý, no.
0: Paradoxně, tam je to obráceně. Tam v podstatě, kdo je pravák, tak je u hokejky levák, drží jako levou, jo. Jo, no, je, to, jasně, je
1: to
0: jinak. Takže
1: to, držení, no.
0: To je možný. Hej, jinak mimochodem u toho držení, když říkáš, že rodinný domek a sváření a tak, kdysi, já mám velmi, velmi nepěknou zkušenost s elektrickou svářičkou. Kdysi, když jsem ještě dělal v Karlových Varech u městského stavebního podniku a zámečníci se na mě vykašlali a druhý den měli přivést beton na betonování anglických dvorků, tak jsem se rozhodl, no, že si svařím tu síť, která tam byla,
1: jo,
0: že ji svařím sám. Jenže kary síť svařovat, to musíš pořád zvedat, aby si věděl, kam to trefíš, abys to,
1: no,
0: bodnul.
1: Jasně.
0: Takže jsem celý den, půl dne takhle svařoval, no a pak jsem další dva dny víceméně chodil, jenom jsem se opíral o zeď a brzně jsem prostě, jak když si nasypeš polívkovou žíci písku pod víčka, tak
1: no,
0: takhle nějak jasně, jsem se cítil. Bylo to fakt hnusný.
1: No, tak to se v životě stane, no.
0: Jo, jo, já jsem si
1: baráčku je furt taková práce. Jo.
0: Já jsem si tenkrát máchal, vím, že jsem si máchal hadr v mlíce a musel jsem si dávat jako obklady z mlíka na ty oči, aby, že to vytáhne.
1: No, to ani neznám. No.
0: No, to byl takový jako nějaký babský recept. Fungovalo to, teda říkám, 2 nebo 3 dny, už si to taky úplně přesně nevybavuji, jak dlouho to trvalo, ale bylo to fakt hodně. Měl jsem docela strach, že už nikdy neuvidím, no.
1: Když já jsem svářeč taky amatér, takže jo. Ono chytit tu jiskru. Pak jsem si to trošku naučil, no.
0: Jasně, no. No, ale kary síť...
1: Už mám tu přilbu jenom na sluníčko.
0: Jasně, ale síť to je vyšší dívčí, pač tam je toho těch bodů strašně moc.
1: No, tam
0: jako,
1: je to strašný, no.
0: Když něco chytneš a jedeš. Když něco chytneš a jedeš, tak je to dobrý, ale tady musíš
1: no,
0: každý...
1: Jasně, no. No, to je každý bod, no. A trefit to.
0: A trefit to, takže fakt to bylo peklo, no. Tak to už jsem, bych nikdy nechtěl zažít. No nic, každopádně ti děkuju za telefonát a ty mi řekni, co bys chtěl zahrát.
1: No hele, já bych tě poprosil, jestli bys mi nezahrál Letokruhy od Traktoru.
0: Tak zahrál bych ti, to víš, že jo, dáme si Letokruhy.
1: To je moje písnička, já ji miluji, já ji mám jako znělku v telefonu.
0: Jo, vidíš, tak jo, tak se nelekej, nikdo ti nevolá, pouštíme Letokruhy, čau.
1: Tak děkuju moc, ahoj.
0: Ahoj.

0: Večery u Repráku. Na Rádiu B.
1: Svoje vyjádření k tomu tématu včerejšího zatmění slunce poslal ve zvukové podobě přes naši býťáckou apku taky Honza, který je věrným posluchačem, nejen věrným posluchačem, byl taky tady na konzervách a zároveň jezdí na bytové pumpy, pokud to má někde v okolí, aby mohl dorazit. Takže Honza nám posílá tenhle pozdrav, že se Zuzkou, což je jeho partnerka, takže to taky sledovali a docela zvláštním způsobem. Tak si ho poslechněte.
2: Ahoj Oto, se Zuzkou jsme samozřejmě včera také sledovali nádherné zatmění. Dokonce jsme zde na místní louku, co je u nás naproti, pozvali zástupce hvězdárny, ti přivezli svoje vybavení, sjelo se sem k nám půlka okresu možná, milion lidí, pohodová atmosféra, všichni přátelští a bylo to kouzelné, bylo to nádherné. Měj pěkný večer, ahoj.
1: No a Honzovo přání, který mi napsal ještě k tomu vzkazu, který tady teď namluvil, tak je, že by si rád poslechl Volbeat Let's Die Under the Sun, tak tomu pustíme. Honzo, tady to máš.

0: RadioBeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: RadioBeat.

Tak ještě před 10. nebo chcete-li před 22. jedna krátká SMS-ka, která mi tady přistála od Kamila, píše o to zatmění. Jsem sledoval na notebooku a tabletu a dvou mobilech v různých státech pro srovnání a chtěl bych Van Halen Dreams. Kamil. Jo, jsou nadšenci, kteří to dokázali sledovat skutečně v různých polohách. No nejlíp to bylo vidět v Portugalsku a ve Španělsku, aspoň podle toho, co se říká. Tam jsem nebyl. Byl jsem tady ve studiu, takže jsem viděl prd, jo. Ale to, co jsem viděl dneska na sítích, tak si myslím, že skutečně stálo za to a stálo za to pořídit i ty fotky. Škoda, nebyl jsem u toho, kdybych byl, vytáhl bych prostě foťák, jak jsem tady i včera zmiňoval, tak mám doma nějaký ND filtry, ty by mi určitě pomohly k tomu, aby ten dojem z toho byl opravdu pěknej, ale jak říkám, nejhezčí. Viděl jsem dokonce i takový krásný video, který natočili někde ve Španělsku, nějaký skateboardista, skejťák, který na rampě, na té, ne u rampě, ale prostě jenom na takový tý zvednutý do jedné strany, tak udělal nějaký trik. Já nevím, jak se ty triky jmenují, to já neumím jako, jo, pojmenovat ty triky těch skejťáků. Ale vypadalo to moc hezky, bylo tam v pozadí to zatmění, brali to na dlouhý sklo, hodně dlouhý sklo, takže stáli daleko od něj a tím, že vlastně to berete na dlouhý sklo, optika je jasná, to znamená, že se to všechno tak jako zcukne, jo? A tím pádem tam bylo v pozadí ten krásný kruh toho slunce s tou koronou a do toho krásně to zapadlo do té rampy. Možná jste to taky viděli, tohle video obletělo svět, takže určitě věřím tomu, že i mnozí z vás býťáci jste to viděli. No, stálo to za to. Já myslím, že fakt pěkná věc. Ale teď zpátky teda k tomu, co tady psal Kamil. Takže Van Halen Dreams, tady jsou.

0: Večery u Repráku.
1: Tak jo, býťáci, vstupujeme do poslední hodiny dnešního večera u Repránku. Já jsem Ota Semana, přeji příjemný a pohodový večer. Přeji, aby příjemná byla i ta následující hodina. Teď už máme po 22. No a i v téhleté hodince můžeme dát řeč jak o včerejším zatmění slunce, tak třeba i o tom, že máme dnes Mezinárodní den leváků. Případně o Richie Blackmoreovi, kterýho zatím tady nějak moc ani v těch SMS-kách nezmiňujete. Řada z vás dokonce napsala, že to jde tak nějak mimo vás, že už jste to tak jako nějak neřešili, což je vlastně taky celkem, řekl bych, přijatelný přístup, proč to taky pořád řešit. Prostě se jednou pohádali chlapi, no a po 33 letech si řekli, že už to nemá cenu dál pitvat a společně si zahráli. Taky je to varianta, přijde mi těch 33 let docela dost dlouho. No nic, popojedem dál, jak říkám, je pořád otevřená možnost, abyste sem zavolali na 210 32 33 34 a nebo nechali vzkaz na naší býťácké apce. I to je samozřejmě cesta, anebo SMSky 720 001 222. A teď si poslechneme Rush.

píšeme tady do večera u repráku jeden z býťáků přes býťáckou apku. Je to býťák Petr, který píše, na fajťáku z Hrozeledny bylo super zatmění a mě napadlo, jestli by nešlo zahrát Dark Side of the Moon. Takhle, celou desku zahrát asi je nesmysl. Dáme si jednu věc z Dark Side of the Moon, protože skladba s názvem Dark Side of the Moon tam není. Ale já myslím, že když si pustíme The Great Gig in the Sky, tak to vůbec nebude od věci. Jdeme na to.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večery u Repráku. Na Rádiu Beat.
1: David Znejtku, čau.
2: Čau, Davide, čau.
1: Čau.
2: Tak
1: mohl bys mi zahrát písničku na přání?
2: No, to je otázka, spíš jde o to, ono jako večer u Repráku není vyloženě jenom přání na přání, ale je to o tom, že tady pokecáme o různých věcech, jo? Takže tady se tě spíš teď zeptám, jestli jsi teda včera v Nejtku sledoval taky to zatmění?
1: Jasný. Sledovali a hlavně jsme sledovali, jak padaly Perseidy.
2: Aha, jasně, oni pak vlastně následovali Perseidy, ano. To, víš co, hele, to my tady v Praze tolik nesledujeme, páč máme ten, jak se tomu říká, světelný smog, ale kdysi, a protože jsem z toho kraje, že jo, Nejdek je kousek od Varů, tak já si pamatuju, když před lety, a to už je fakt jako hodně let, nějakých možná 15, 17 let zpátky, tak jsme s kámošem vyjeli na Klínovec. A tam jsme normálně lehli na záda, čuměli na oblohu, když padaly Perseidy. Bylo to nádherný, jak to lítalo, člověče.
1: Tak.
2: Na tom Klínovci.
1: No a odkud jako pocházíš tady z Karlovarska?
2: Přímo z Karlových Varů. Já jsem přímo z Karlových Varů původně.
1: Jo. No.
2: Takže jsme skoro já sousedí, jsem, hele. Skoro sousedí.
1: Já jsem byl v Berklíně a vlastně jsem sloužil v Perminku jako policista.
2: Jo, takhle.
1: Takže tam to znám, jako všechno to okolí.
2: No jasně, tak to jo.
1: Apartami,
2: Klínovec,
1: no,
2: no, tak to jo. Hele, a co teda chceš zahrát?
1: Hele, pro mojí přítelky Dášu od Dickinsona Dračí slzy.
2: Já jsem ale Dickinsona před chvílí hrál, takže jestli tak zkus vymyslet něco jiného, ať nehrajem furt Dickinsona.
1: Já se tam. Co by si dala?
3: Dračí slzy, ne?
1: Ne, hráli Dickinsona před chvilkou.
3: Tak Uriáše.
2: Jo, Uriáše.
1: Takže Uriáše.
2: A jaký? Co si dáme? Necháte to na mě, nebo máte?
1: No, tady je to jedno, jo. Nějakou pecku.
2: Tak já vyberu Juraja Heep a dáme si je, jo? A užívejte pěkný večer. Dneska, oni jsou furt Perseidy, ne? Můžete koukat i dneska.
1: No, ale sedíme venku, čekáme na ně.
2: Jo? No tak super. Dobře, tak.
1: Děkuju moc.
2: Ať jich lítá hodně. Čau, ahoj.
1: Díky, čau.

0: Hele lidi, neviděli jste tady mýho kámoše? Má dlouhý vlasy, nosí lenonky, batikovaný triko, roztraný džíny a na čele má šátek.
1: Si píš, že jsme ho viděli, čeče. Je tady, tamhle, vlevo, vpravo, za náma, před náma. Je prostě všude okolo.
2: Vzpomeňte si s námi legendárního praotce všech hudebních festivalů a všechny na něm vystupující umělce. Woodstock. Užijte si víkend ve znamení lásky, míru, porozumění a skvělé muziky.

Studio Beat. Roman z Českých Budějovic je další býťák, který se zapojuje do té naší debaty o zatmění slunce písemnou formou. Píše ho o to, protože jsem byl včera a vlastně i dneska, ale to je jedno, na noční. Tak než jsem se k nějakému pozorování zatmění slunce dostal, už ta potvora dávno zapadla. To ona udělala, no. To nečeká, to slunce nečeká, jo. Přitom mohlo by, vůbec by to nijak nevadilo, kdyby nad tou placatou zemí zůstalo chvíli viset, že jo, to je celkem logický, ale prostě sundali ho z věšáku. Ale i tak, jestli můžeš, zahraj prosím s LP Olympic 4 konec konců. A bylo by to pro všechny býťáky, kteří jsou dneska v práci a kterým se taky líbí podobná muzika. Roman, Český Budějovice. Tak Romane, tady jsou Olympic.

0: Večery u repráku. Na Rádiu B.
1: Hanka z Chomutova mi píše, pěkný večer všem, já jsem také přeučená pravačka z levačky, no, sedmdesátky. Jo, v těch sedmdesátkách se fakt přeučovali a nutili se leváci, aby psali pravou, aby všechno dělali pravou. Hanka tady ještě píše, mám výhodu, umím psát levou i pravou, ale například chleba si pravou neukrojím. To je docela zajímavý, že psát umí teda levou i pravou, ale neukrojí si chleba. No, tak je to prostě tam někde to zůstalo. Já nevím, proč to vlastně tenkrát za každou cenu chtěli přeučovat, co bylo za ten impuls, aby se přeučovali leváci na praváky. Každopádně dneska mají svůj mezinárodní den. 13. srpna je mezinárodní den leváků. Organizace Left Handers International, tak ta vlastně v roce 1976 oslavila první rok existence a aby se o nich víc mluvilo, tak právě nechala zapsat jako oficiálně ten den, Mezinárodní den leváků, takže už takhle dlouho se to slaví a leváci tím pádem můžou dneska levou rukou pozvednout číši na svoje zdraví. Stejně tak, jako to může klidně udělat ještě pořád i Hanka z Chomutova, protože pořád ještě máme toho 13. No každopádně Hanka píše, jestli by tam šla nějaká Metallica. Na začátku dnešního večera u repráku jsem hrál Metallica, ale to už je pár chvil, takže klidně nějakou dáme. Výběr nechám na tobě, píše Hanka, takže si dáme, co bychom mohli. Mohli bychom Enter Sandman. No a je to vlastně poslední muzika, kterou pro vás takhle hraju, protože už se nám blíží 23. hodina a po 23. se potom můžete těšit na dnešní album, který jste si jako půlnoční desku vybrali v minulém týdnu. No, že to bude kapela Asia, tak to si myslím, že taky už víte. A ode mě je to pro dnešek všechno. Tak dobrou noc.

tady den končí, všechno je hotové. Je čas se posadit a dát si nohy na stůl. No dobře, tak nohy nechte na zemi a užijte si tu pohodu.

0: a Petr Koral.
1: Příjemný večer vám od mikrofonu přeje Petr Koral. Začínají další srpnové uši a já tady vítám mého dlouholetého kamaráda.
2: A spolužáka.
1: Spolužáka také, ano, z jedné nejmenované fakulty. A především dneska je tady jako zpěvák skupiny Dr. PP Petr Pečený.
2: Ahoj, Petře. Ahoj, děkuju.
1: Tak ty jsi v uších už také byl, takže víš, o čem jsou, nemusím ti vysvětlovat v úvozovkách pravidla.
2: Snad si to ještě pamatuju.
1: A zákonitosti a zákony uší, tak pojďme rovnou na první pecku.

0: Uši Rádia Vít a Petr Korál.
1: Za námi první věc z dnešních uší, jejich hostem je Petr Pečený z kapely Dr. PP. Co to bylo a jak, ale jak to na tebe působí?
2: To byla má oblíbená, strašně oblíbená kapela, protože ty jsi taky západoček přece, ne? No, tak. Takže tohle byla strašně, to jsou Kanaďani, BTO, Bachmann Overdrive, a já jsem začínal vlastně na zábavách někdy hrát s první kapelou někdy od 16 a každá kapela, která hrála zábavy, tak ty Bachmany musela, tohle je koktavá takzvaná, že
1: ano,
2: no.
1: Je to tak.
2: Ale na to jsme si, to je těžký zpívání, my jsme hráli, tu hrála krásně Galaxie, to si pamatuju, ale my jsme hráli třeba Hey You, asi tři písničky jsme od nich hráli, Bachmany mám do dneška strašně rád.
1: Mm-hmm. Tak budu ti střídavě pouštět i domácí záležitosti, tak první je právě tady.

0: Kirkora a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Za námi první domácí věc, celkově druhá píseň dnešních uší s Petrem Pečeným. Máš slovo.
2: A tak tohle zase jsou kamarádi letití, dokonce s námi, s nima, to je Harley, že jo?
1: Jo. No.
2: Takže jednak s nima hraje můj výborný kamarád a náš bývalý kytarista Hofík, s kterým ten jeho neocenitelný humor, jako jsem šťastný, že jsme spolu dost let hráli, protože s ním je neskutečná sranda, ale samozřejmě další můj velký kamarád je Tonda Rauer. A jsem hrozně rád, že jednak je mám, jako léta jsme jako pravidelně, já mám festival Beránská, takže oni tam pravidelně hrajou a hrozně jim přeju, jak se jim daří, protože si to zaslouží.
1: Já myslím, že není co dodat. Prostě Haraway, to byla loňská novinka z kompilace ke 30 rokům kapely a já myslím, že je čas se vydat zase někam za humna. A nebudu samozřejmě říkat k čemu, ale předpokládám, že to asi snadno identifikuješ. Pojďme na to.

0: Uši Rádia Vít a Petr Korál.
1: Vypjatý vokál a strojící kytarové riffy, já myslím, že příznačné rysy pro jednu kapelu, kterou teď poslouchal Petr Pečený, a já jsem si byl jistý, že to poznal, no tak co to bylo, a hlavně, jak se ti to líbilo?
2: Jsi na mě hodnej. Tyhle ty taky, to je další moje velká láska. Jsem rád, že jsem viděl, myslím, dva koncerty, které byly fakt skvělý. Samozřejmě, že to je zase moje zábavou, a my jsme, co si pamatuju, hráli Highway to Hell. A to je taky prostě jednak parádní show, úplně skvělý show, vždycky mě baví, když ty show jsou vždycky, že dostaneš to, co čekáš. No a myslím si, že je to strašně nadčasový. Jsem rád, že tyhle člověk v určitém věku, já třeba teď letos jsem si to uvědomil na Benátsky, jak jsme se tam potkali se spoustou mých kamarádů, kteří jsou v nějakém věku, ať už je to Lucie, byl tam Jirka Macháček, byly tam Činasky, a ty věci jsou, čím člověk, nebo třeba Mňága, a vlastně ty věci, čím je člověk starší, jak si uvědomuje, jak jsou nadčasový, jak prostě pořád fungujou na strašně široký spektrum lidí, jako na mladý lidi, protože prostě ty věci jsou strašně dobrý a mají, je to nějaký poselství, který tím tou dobou té slávy vlastně, bych řekl, skoro jde pořád, jako rozhodně to není vyčpělý a je to čím dál, myslím si, že čím dál lepší a je prostě lidi nejvíc ocení, nebo fanoušci, prostě se pozná se to o tom, že ty lidi to pořád chtějí, že lidi nejsou hloupí, to je strašně prostě, fanoušku je potřeba si vážit, protože oni rozhodují o tom, kde seš a co seš a právě jestli vůbec má smysl tu muziku dělat, a tady u těch věcí se ukazuje, že prostě je to skvělý.
1: Já tě ještě musím poprosit o jednu věc, abych ukojil vášně některých puntičkářů, posluchačů, no. Protože ono to asi každému došlo, co jsme to poslouchali, ale nezaznělo to jméno.
2: Ježiš, to ti neřeknu, protože mě se ty písničky trošku...
1: Ne, já nemyslím jméno písnička, jméno té kapely.
2: Jo, já jsem neřekl kapelu.
1: Ty jsi neřekl kapelu.
2: Ježiš Maria, já jsem neřekl AC/DC.
1: Neřek, je to tak.
2: Já neřekl AC/DC.
1: Písnička byla Safe in New York City.
2: No, jo.
1: A bylo to z desky Steve Aprilip z roku 2000, tak to pro ty archiváře.
2: Já jsem to byl, to se omlouvám, ale mně to přišlo tak jasný, že jak jsem si to užil celou tu skladbu, že... No jo, no, člověče, dobrý, tak to se omlouvám. AC/DC. AC Blesk, jak to bylo? AC Blesk DC, že?
1: Přesně, ano, tak. Ano. Pojďme dál.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia B.
1: Posloucháte Uši, jejich hostem dneska je Petr Pečený, frontman kapely Dr. Pepe. A já opět prosím o zhodnocení.
2: Já si typnu. Já si myslím, já věřím, že jsou to Pestalozzi.
1: No jo.
2: Jasně. Ale něco novýho.
1: No, z prozatím jako posledního alba.
2: Posledního alba.
1: Nekonečná jízda, ale ono už je to taky 12 let.
2: Jo, ale já jsem vlastně, ty víš, proč to, protože my jsme vlastně s kytaristou, Luboš Grossman, kytarista Pestalozzi, se mnou vlastně zakládal, za prvým jsme spolu hráli v zábavové kapele, pak jsme se chvilku jako, já jsem šel na vojnu a nějak se to celý, takže jsme nehráli a pak vlastně Luboš přišel s tím, že obnovíme, že budeme hrát zase spolu, ještě tehdy tam byl ještě Jonatán Anderle taky z Pestalozzi, takže jsme, nevím, jestli Jonatán tam ještě hraje, teďka už myslím si, že ne.
1: No já hlavně asi ani nejsem jist, že by Pestalozzi vůbec jako takový ještě hrál.
2: Já se s Grossem se vídám jako určitě, protože jsme dělali spolu ještě hodně, on nám napsal i písničky. My vlastně, on přišel s tím a vlastně tehdy jsme založili Doktora, on napsal, nebo spolu jsme napsali takový náš jeden z největších hitů tehdy, což byly ty Beránci, že jo, takový ten Ploužák. Hned jsme byli nominovaný na Grammy, to si pamatuju, dneska se to jmenuje Anděl, že jo. Uh-huh. No a vlastně díky němu já jsem začal znova hrát, jenže potom on už, jak měl hodně práce, tak vlastně už potom jako nechtěl, protože toho měl moc, no a vlastně potom postupně jako, ale Doktor vlastně pokračuje a vlastně začal díky jemu. A ta písnička je výborná mimochodem, strašně dobrá.
1: Pojďme udělat ten oslý můstek pomyslný právě k Doktoru Pepe. Přes Pestalozzi.
2: Tak to je hezký, to jsem rád.
1: Mě zajímá, jak je tam aktuální situace v kapele, co se děje a hlavně třeba, co se bude dít v nejbližší době.
2: No vlastně my jsme měli, docela jsme udělali jeden single, který se hodně hrál novej, to bylo to Dítě Stounů. A teď jako jedeme letní turné samozřejmě, jako vždycky. Hodně se nám, řekl bych, že se to daří, máme radost, že ty lidi to, a byla tam jedna zásadní změna, že teda máme nový bubeníka, což je vlastně syn našeho kytaristy,
1: ale
2: Robina Davídka, a máme z toho strašnou radost, protože on je mu 16, dělá konzervu, je fantastický bubeník, navíc ještě já se divím, že on má rád Doktora, takže on to poslouchá od malička, takže z toho máme hroznou radost a vlastně současná sestava té kapely už se drží docela dlouho. A mám hroznou radost, že je tam vlastně Robin Davídek, teď Janek Davídek na bicí, na basu Tomáš Doležal, na klávesi Dan Knotek a na ságo Jirka Žák. A mám z toho strašnou radost, že jak se nám ty koncerty dařej, i vlastně za první se máme rádi jako lidi, takže tam už během cesty na koncert a z koncertu a na koncertě užijeme strašnou legraci. A prostě máme to rádi a sebe, takže nikdo se tam nehádá. Je to vlastně přesně, co si člověk představuje, když tu muziku taky nemá, jako má i jiný povinnosti a už to tak jako, tak vlastně jsem šťastný, že tyhle lidi mám a že si to fakt užíváme a teď jsme měli třeba výborný koncert právě na Benátský a strašně lidi za náma chodilo, že, což je hezký, že z nás ta energie jde, že prostě že my se bavíme na té stage a že se ty lidi baví s náma, což asi co víc můžeš chtít.
1: Kde budete v nejbližší době k vidění a ke slyšení?
2: No hele, teď v nejbližší době vlastně budeme na skvělý akci našeho kamaráda 14. srpna, jmenuje se to Roková stodola. Takže tam zvu a je to sírárna Horní Dvorce, což tam je, to je krásný místo, je tam hrozně příjemný. No a hrozně se tam těšíme a další den jsme na Keltský, což bude taky parádní, to je zase akce jmenovce našeho basáka Tomáše Doležela alias Magora, ty, které vlastně hlavní headliner, tam jsou tři sestry, tak tam se taky vždycky těším, protože navíc je to na nádherném místě v horách, to bude moc hezký. No a pak vlastně dojíždíme to turné a jedeme vlastně až do, my tuším, že do 20. září máme, pak máme chvilku pauzu a pak ještě pozvu, že myslím si, že v říjnu máme, to budu moc rád, to se podívejte na stránky, budeme mít svůj koncert v Malostranský besedě, takže tam věřím, že to bude taky plný, takže to bude jako naše solo akce. No vlastně tady ta Roková studovala taky, takže máme toho dost a chceme udělat nějaký, ještě doufám, že do konce roku minimálně jednu, dvě písničky nový uděláme s nějakýma mými kamarádama, protože se nám chce. A hlavně to chtějí fanoušci, tak když to chtějí fanoušci, tak chceme dát psát další písničky.
1: To je dobře. To si myslím, že teď rádi slyší nejenom vaši fanoušci.
2: Já tak to slyším také rád, když to říkám, protože dokud nás to baví, tak je to prostě skvělý.
1: Tak pojďme zase k nějaké hudbě a vydáme se teda hodně hluboko do historie.

0: hráči Rádia Beat a Petr Korál.
1: Stále jsme v uších, se mnou poslouchá Petr Pečený a myslím si, že tuhle písničku si opravdu užil, bylo to vidět na jeho výrazu, tak vysvětli proč a co to bylo.
2: No, protože to je moje snad největší člověče láska hudební, to je Bob Dylan. Protože to jsem snad, myslím, že jsem nevynechal žádný koncert, který byl kdy v Čechách.
1: Wow. Aha,
2: teď teda no, naposled, já nevím, jestli jsi nebyl, jak měl ty tři koncerty.
1: Bohužel ne.
2: To si prohloupil, bylo to úplně bombastický a naprosto, ježíš, to bylo tak dobrý, on prostě ohrál na klávesi, on už nějak na tu kytáru nemůže. A celou, hele, přišel, stál celou dobu kláves, dával jednu pecku za druhou, on neřekne nic. Mm. Celou tu dobu prostě je to celý strašně komorný, je to komorně nasvícený. A stejně je tam tak obrovská síla a prostě ten chlap je, pro mě je to prostě něco, já jsem šťastný, že první koncert, když tady byl, jak po těch, když ty komunisti sem někoho nepustili, že a najednou připomnu, že jsem byl se svou tehdejší holkou, ještě z Plzně jsme byli na tom, myslím, že pro mě to bylo na Spartě v té sportovní hale, skoro jsem si jistý, ale byl jsem úplně vyřízený, že ho prostě můžu vidět. To je jeden z mála lidí, který bych se chtěl, jako s kterým bych se chtěl někdy potkat, což se mi dále nepovede.
1: A pozvi ho na Benátku.
2: Hele, to si myslím, že máme nějaký limity, víš, finanční limity, ale a ono prý s ním taky to není úplně jednoduchý, ale prostě a já mám rád vlastně všechno, co on a mimochodem mám strašně rád ty věci, co dělal Petr Kalandra, který některý ty věci udělal prostě geniálně a co ještě mám velkou slabost, mám na ten film Pat Garrett and Billy the Kid, kde on, myslím, že za to dostal nějakou Grammy i za tu muziku, tam je právě to, že jo, Zaklepu na nebeskou bránu, prostě to je a on tam hraje. Ten, to je Sam Pekinen, se jmenuje ten, to je nejslavnější režisér vlastně westernů, to je prostě dokonalý. A on tam hraje takovýho zabijáka s nožem a celou dobu nepromluví přece.
1: To je... Tak jako na koncertech.
2: No, přesně. A já ten film jednak ho miluju a jednak tam je právě ta scéna, jak oni jdou, prostě svý dva kamarádi jdou spolu mít souboj, vidí, že ten jeden a do toho hraje tahle ta nejslavnější věc, Zaklepu na nebeskou bránu. No prostě to si je celý správně a ještě co musím říct, že akorát mě mrzí a to je taky u něj zvláštní, že on ty největší hity vlastně nehraje. On vlastně záměrně, spousta lidí ani neví, že třeba, že jo, všichni vědí, že všichni myslí, že to hráli, jak oni se jmenují, Guns N' Roses. No a ve skutečnosti prostě, a oni to ne, že by to hráli blbě, chraň pámbu, jo. Ale prostě, když to dá on tím svým, prostě, tak tím svým stylem zpívání, to je podobný jako prostě miluju Kohena. On to prostě tak jako odhází, ale přitom to má v sobě takovou sílu, že vlastně podle mýho ty jeho věci nikdo líp neudělá než on.
1: Samozřejmě.
2: Jako prostě jo.
1: Tak pojďme dál zase zpátky na domácí scénu. Mm.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Dozněla šestá skladba dnešních uší, jejichž hostem je Petr Pečený a já se opět ptám, zda líbilo nebo ne, no, a proč.
2: To bych řekl, že se mi to líbilo, to jsou Liberečáci, který mám strašně rád, jak mladýho, tak protože já vlastně Tomáše zpěváka znám, vždycky se rádi vidíme, aspoň doufám, já ho teda rád vidím, ale strašně mám rád i bubeníka malý, já mu říkám malý Tomášek, on je dneska, že ho znám od malička, že on je dneska tak o dvě hlavy větší než já, ano. Ten by mě mohl nosit, doufám, že ten už by mě mohl nosit na stage, ale prostě ta muzika, navíc s něma hrál ten náš kytarista Robin, že jo, takže ten jako taky se prostě všichni rádi vidíme a myslím si, že to je obrovský fenomén té české tvrdé muziky.
1: Opět si neřekl zatím.
2: Ježíš Maria, to je hrozný. A jak je ty kluky vlastně znám, tak to beru jako samo sebou. Dobře, Krucipusk.
1: Tak.
2: Krucipusk. Ale je to obrovský fenomén a jsem strašně rád, že se starý Tomáš dal dokupy a že zase hrajou, protože prostě oni jsou jako myslím si, že to je jedna z nejlepších, jako největších hvězd tady týhle tý tvrdý scény a daří se jim.
1: No, on opravdu vlastně doslova utekl hrobníkovi za paty.
2: No, ale hele, kdo si to zaslouží, tak uteče, že jo. Takže já oba dva kluky zdravím teda, oba dva Tomáše zdravím.
1: Tak pojďme zase někam trošku jinam.

0: hráči Rádia Vít a Petr Korál.
1: Připomínám, že hostem dnešních uší je zpěvák skupiny Dr. Pepe, tedy Petr Pečený. Já jsem zkusil udělat takový pokus, jestli ho třeba nenachytám něčím, že pustím jeho oblíbenou kapelu, ale úplnou novinku a asi jsem ho nedostal. Tak tedy, co to
2: tak
1: bylo a hlavně,
2: dokonce...
1: jak se ti to líbilo?
2: Prosím tě, tak prvně říkám, že Rolling Stones.
1: Ano.
2: Ale hlavně jsem i tu, ty jsi mě trošku napověděl, ale já jsem byl úplně, podle mýho je to ta věc, co je na ní klip. Je to tak?
1: Já moc v klipech nejedu, takže nevím, ale je to z nového alba.
2: Je to nový, je to nová věc. A jestli si to nepletu, tak je na to fantastický klip.
1: Je to možné.
2: A je vidět, že víš, se úžasný, jak on tam zpívá mladě. Evidentně to dělal nějaký mladý, prostě tam ta muzika je strašně, jsou to starý Stouni. A přitom je to strašně jako současný. Tady já úplně jsem byl nadšený, když jsem si to poslal. Když jsem viděl první klip, jsem říkal, takový ten staromilský, že tam prostě zkrátka jede pěkná bába, jede, ne, prostě nic se neřeší, jede pěkná, krásná holka, jede v takovým tom, ne v tom, jak se tomu říká, když to nemá to střechu, ten... Ježíš Maria, jsem blbej. No to jsem ale blbej, kapely
1: mám,
2: poznám.
1: Mám stejný výpadek, no, ale no. Víme.
2: Počkej, já na to pak střechy. Ještě přijdu. Auto bez střechy. No a prostě pak se tam nějak objeví, jsou tam, no prostě je to celý, je to o pěkný holce, o pěkný muzice a o tom, že prostě seš free a že, ten, že ty Stouni jsou o tom, že se máš bavit a nic neřešit. A to je prostě geniální.
1: Dokážeš si představit, že v jejich věku, to znamená jako osmdesátníci, že budeš na tom pódiu taky ještě stát a třeba natáčet takovýhle věci?
2: Hele, upřímně, jak jsme teďka byli na Benátský přijel, jak jsem ti říkal, přijel spousta kamarádů, tak jsme na tohle téma jsme se bavili několikrát, jo, s těma klukama, co jsme starý jako my, s Petrem Naděm třeba tohle. A jako, za prvý tě strašně uklidněj. Že uklidní, že takovýhle lidi, prostě, že ten Jagger prostě v 80. tohle dělá, tak si říkáš, proč ne, jo. A vlastně jsme se shodli ale všichni na tom, že ta muzika od určitého věku je pro tebe naprosto zásadní věc, protože ona tě vlastně udržuje v tom, že dál chceš a máš úplně jiný starosti, než prostě sedět doma a být naštvaný, přemýšlet, co tě bolí, jo, a už prostě si myslet, že si vlastně, že si to zabalil. Jo, a nebudu kluky jmenovat, protože ať to jako, víš co, jako, ale asi pětkrát jsme se na to téma bavili a byli jsme všichni úplně šťastní, jednak, že se vidíme a jednak, že máme tu možnost hrát, že tam bylo úplně narváno na tý Benátský a že to, a ty lidi byli strašně pozitivní, jo, a pak tě ještě uklidní prostě tyhle ty lidi, jako je, říkám, jako ty Stouni, nebo jako prostě ten Dylan, že to prostě dávají, tak proč, dokud prostě, my máme jenom dohodu s klukama i s kapelou, jsme si říkali, až najednou budeme cítit, že to prostě už není tak, jak by mělo být, tak se na to, my se na to můžeme vyprdnout, nikoho nás to neživí, jo, ani nebude, takže vlastně to je takový jediný limit. Ale pokud to funguje tak jako třeba letos, tak jako tě to vlastně strašně nabíjí a myslím si, že ti to přidává, jednak sice jako máš u toho různý to kalení a různý jako prostě se namáháš a přejezdy a tohle, ale stejně tě to nabíjí a podle mě tě to přidává prostě leta život. Myslím tak, si, že jo.
1: Tak držím palce, ať vám to vydrží co nejdále.
2: Aha. Já se těším a hlavně, aby to vydrželo i těm kamarádům, protože je hrozně příjemný se potkávat, že prostě vidíš, že ty lidi jsou na stejné vlně. Jo, a že jim to funguje a že mají chuť a to je prostě, to tě strašně nabíjí, je hrozně dobrý.
1: Tak, tady zase jedna česky zpívaná píseň.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia B.
1: Stále posloucháte Uši, dozněla osmá píseň v pořadí a od toho, aby zhodnotil svýma ušima, je tady Petr Pečený. Jdi do toho.
2: Tak prosím tě, zásadní otázka k téhle ty písně, že to auto bez té střechy se jmenuje kabriolet.
1: A vydá. Já jsem si taky nemohl vzpomenout. Ale zpět k tomu, co jsme teď poslouchali.
2: Přiznám se, že nám napověděl tady fan zvukař, takže to zase nebudeme tady. Už jsme takhle tupí, ale tohle samozřejmě byly tři sestry, což vlastně, jak jsem se bavil o kamarádech, tady to platí stonásobně, protože my vlastně jsme 30 let jako velký přátelé, no vlastně se všema, ale prostě s Fanánkem a s Magorem prostě je spojený kus mýho života, velmi krásnýho, jo. To si právě člověk říká, že ta muzika ti ještě právě přinese ty kamarády. A strašně jim přeju, jak se jim daří. My s nima už teď nehrajeme tolik, hrajeme s nima tak 4-5 koncertů za rok. A vždycky se strašně těšíme. A musím ti říct, že ty dva koncerty, které jsem letos viděl, jeden byl na Braníku a druhý nevím, kde to bylo, tak to bylo plný energie a je to prostě, a když vidím, jak to funguje na lidi, tak ty sestry jsou strašně důležitý v tom, že oni dávají jenom tu pozitivní, fakt jenom to pozitivní. Ten Fanánek je obrovský frontman, prostě a cítíš to souznění a cítíš, jak ty lidi to potřebují, takovouhle kapelu. Fakt jo, to je prostě dneska prostě jsou, nevím, nebudu se tady, nebudu do ničeho toho, ale prostě zbytečně se řeší věci, které prostě zapomíná se na podstatu, že podstata, že bys měl být jako happy, měl bys být spokojený, nevytvářet zbytečný blbosti, když tam nejsou. A opravdu to hrnou před sebou a být šťastný. A protože ve chvíli, ty jsi šťastný, tak jsou šťastní lidi kolem tebe. A to si myslím, že ty ségry dávají a hrozně jim to přeju. Jo, že oni měli, a bohužel se nedostal, protože byl sebe někde pryč, měli prý skvělou tu O2 arénu, to prý se jim strašně povedlo, to jim strašně přeju. No a my ještě máme takový zvláštní, že my jsme 30 kamarádi, ale furt si vykáme. Víš, ještě, vážně. No vážně, jak s Fanánkem, tak s Magorem, a to přináší samozřejmě strašně jako zábavný věc, když se v tom vykání urážíme, jakože si říkám, to nemůžu říct, jak se třeba s Fanánkem vítáme na koncertě, ale mám s tím jednu výbornou historku, že oni byli v Norsku s dětma, a já, Fanánek, a já jsem mu psal, kde jste, zrovna teď, a on mi odepsal, jsme v Oslu, jmenuje se to tady podle vás. Takže to vykání mezi kamarádama přináší takovýhle jako prýma věci. A mimochodem ještě samozřejmě Fanák je strašně chytrý chlap. To je člověk, který si strašně vážím, protože ještě navíc, my ještě máme takový rituál, že minimálně jednou ročně se někam jedeme na kola na jeden den, že se potkáme na nějakém, jako třeba jsme byli na Blaníku, na nějakém jako zajímavém místě, nebo v takový, teď jsme byli naposled v takový nádherný románský bazilice, taky kousek od Prahy, tam vždycky vedem řeči, někde, kde je prostě starý, dobrý, nějaký energetický místo, protože a tam nějak hodnotíme rok. A je to opravdu jedno odpoledne a prostě stojí to za to. Strašně si to vážím, fakt.
1: Pojďme na další píseň, protože ty se vlastně celý život zabýváš autorským právem, no. Tak já jsem ti připravil písničku, která je úplně ideální pro kapely na coverování, aha, protože je to tradicionál, tam je to prostě jednoduchý. Yeah. Pojďme na to.

0: Uši Rádia Být a Petr Koral.
1: Připomínám znovu, že hostem uší dneska je Petr Pečený, frontman skupiny Dr. Pepe, a já myslím, že toho je asi pro tebe bylo jednoduché to identifikovat, že to znáš doslova jako své boty, že?
2: No, to je tradicionál, ale hlavně ty si v rozkou verzi, doufám, že se nespletu, jsou ty Lizzy.
1: Jo, je to
2: a Phil Lynott zpívá, ano. Což to mě strašně mrzí, že už tady není, protože jako ty Lizzy, to byla, tuhle věc my jsme hráli samozřejmě na zábavách v té angličtině, a v tahle verze já ji miluju, to je prostě, a ono to je strašně temný příběh o nějakým kapitánovi, to je, on to totiž Fanánek, my jsme to pak udělali, že to zrovna s Fanánkem, jako že jo, v cover verzi jsme udělali, on, Fanánek napsal nádherný text, a ten text je hodně blízko tomu, on si přeložil prostě ten původní vlastně ten anglický, a je to hodně, a to je strašně takovej, řekl bych, až mystický tajemný příběh o nějakým kapitánovi, který prostě tam, jo, a whisky, jo, prostě, no, takže my teda jsem rád, že jsme to s Fanánkem natočili, občas je to i spolu ještě, když on třeba, tak si to s náma zaspívá, dokonce jsme to hráli i na nějakém Silvestru, že myslím, že na Nově, to už je dávno, to se tenkrát dělali ty Silvestry, jak byli na Václavském náměstí, uh-huh. Tam jsme to dávali spolu, no a ta písnička má v sobě strašnou sílu, no. A to si řekl správně, že jak dělám to autorský právo, tak možná na vysvětlení výhoda těch coverů je, cover znamená, že to je lidovka, jo, že to je lidová píseň, nebo respektive kecám, ne cover. Cover je to, že to předěláš, ale výhoda výroby coveru z takovýhle písně je to, že to je tradicionál a že to je vlastně lidovka, tím pádem ty nemusíš, neznáš originální autory
1: a, nemusíš se
2: a tím pádem se s tím nematláš, protože jinak samozřejmě natočení coveru je velmi dost složitá věc a ne každý povolí.
1: Tak.
2: Samozřejmě za komunistů to bylo tak, že se natočila spousta coverů, ale tam se žádný souhlasy nescháněli. To prostě se tady natočilo a někdo to neřešil, ale dneska skutečně je velmi složitý proces, že ty musíš najít, kdo drží práva k tomu originálu, pak musíš poslat přeloženou ten český text, který to budeš dělat, někdy posíláš i jak jsi to natočil a tak dál, ale a ne každý ten, třeba vím, že Beatles nikdy nedávali souhlas ke coverům, a ještě, respektive Beatles, jako Beatles katalog někdo koupil, já mám pocit, že ho koupil Michael Jackson, uh-huh. Ale...
1: Kdy si ho koupil, no, Michael Jackson, no, ale no. Kde to skončilo?
2: No taky, no, nevím, ale a ještě jsou věci, kdy nikdy vlastně ten souhlas nedostaneš, a no tak to je jenom tak, že to nevím, jo. Jestli to nebylo nudný, když tak se omlouvám.
1: Pohodě. Před námi je poslední píseň, respektive předposlední, protože pochopitelně zazní i něco od doktora Pepe, je. Ale tady je poslední tvůj v úzovkách úkol, je. Abys to zhodnotil, co uslyšíš.

0: Petr Koral a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: My jsme se s Petrem Pečeným, který byl a samozřejmě stále ještě chvilku je hostem dnešních uší, před touhle skladbou shodou okolností bavili o předělávkách a tohle byla jedna z nich. Co ty na ní?
2: No, je to předělávka. Je to originál je Jana Kratochvílová a tohle myslím, že není ona.
1: Ne, ne, to nebyla Jana Kratochvílová.
2: No jo, chlapče.
1: Já tě za chvíli dám nápovědu, ale líbilo, nelíbilo?
2: He, strašně. Právě mi to zarazilo, že se mi to nechci, Janu mám strašně rád, nebo neznám jí osobně, ale ty písničky samozřejmě, na to jsem vyrůstal. Ale tohle mi chytlo, že se mi to líbilo ještě jako něco, bylo to takovej, bylo to víc,

0: udělal.
1: A tam hraje Tom, tady na tom?
0: Ne, taky ne, tady ne.
1: No to je ale fakt výborná verze. Fakt klobouk dolů, člověče. Tak jsi mě rozšířil obzory.
0: Pojďme k tomu, co jsme také slíbili, dát si bonusovou píseň. A já mám pocit, že si asi dáme ten váš loňský single. Co?
1: No budu rád. Ono je to vlastně, tam je hodně o tom, o čem jsme si dneska povídali.
0: Ano.
1: Co se týče...
0: A vracíme se k těm Stounům zase.
1: Jinak já k tomu možná řeknu, že musím poděkovat, protože jsme to udělali vlastně jako feat, napsal to Leštěk Vronka a s Leštěkem to jako vlastně zpíváme dohromady. Ale hlavně my jsme tu písničku slyšeli, kdo by to otextoval. A protože já leta kamarádím s klukama z Rybiček, tak vlastně jsem volal Kubovi Rybovi. Na to konto jsme udělali asi 3 mejdany, jsme kvůli tomu měli, já, Lešek, Kuba. A vlastně my jsme mu víceméně řekli, o čem by to mělo být. A on to napsal geniál. On je prostě za mě geniál. On napsal několik výborných textů, i výborných písniček, že jo, třeba jsem dokonal je jeden z našich velkých hitů. A tohle se mu strašně... Normálně, když nám to prvně zahrál pak na kytaru, tak jsme s Leškem byli fakt, až jsme byli dojatý, protože ten text je jako... A musím ti říct, že za prvý to má asi přes milion už na klipu. Hrál tam spousta mých kamarádů, mimochodem natočilo se, vypil se 66 lahví šampaňského během toho natáčení. Takže pak už režisér měl problém s tím najít ty střízlivý záběry, pak už to nadával. No a hlavně strašně se to na těch koncertech vidí, že ty lidi si to vzali za svý. Mám hroznou rád, že to s náma zpívají, jakože novou písničku a že takhle funguje. Takže za to moc všem děkuju.
0: To většinou nebývá. Tak no. To samozřejmě blahopřeju a děkuju za návštěvu.
1: Já děkuju za pozvání.
0: To byl Petr Pečený, loučí se i Petr Korál a tady už Doktor Pepe a Dítě Stounu.

0: Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Až se sám sobě divím, přátelé, že poslední dobou se mi vždycky povede začít tu rokovou zpovědnici skoro na čas. Tedy je 20 hodin a 2 minuty, je úterý a jak už jsem řekl a předeslal, začíná roková zpovědnice. A ta dnešní, to bude fakt jízda. No tak jízda je to vždycky, že jo, co si budeme povídat. Výborná muzika, jak od mýho hosta nebo mých hostů, tak i třeba ode mě, když se mi to povede. Ale dneska to bude jízda do slova a do písmene. Mnozí tušíte, o co jde, mnozí netušíte, ale to vám za pár minut vysvětlím, o co jde. V každém případě jízdou začneme, protože skladba Eat the Rich kapely Aerosmith, to je rozhodně jízda.

0: Roková spovědnice.
1: Ano, začala Roková spovědnice a já vás budu ještě, přátelé, trošku napínat. Kdo jsou dnešní mí hosté? Nemáme tentokrát tady žádnou dámu, slečnu, ale velice sličné chlapce, musím říct. A teď vás nechám hádat. Kam byste je zařadili, jo? Tak, počkejte, čím bych začal? Jo, už vím. Jsou fousatý, jeden z nich má černý brejle, jeden má normální brejle, protože v černej by neviděl, ale normálně taky, když je v akci má, ano, taky fousatej. A teď bacha. Autem jezdí tak maximálně na nákup, jo, ale jinak jezdí v takových těch, nebo na takových těch, takových divných, jak to strašně řve, že jo, a občas dostanete smyka a spadnete do pangejtu a jezdí to hrozně rychle. No, tak já nevím, co bych ještě o tom řekl. Je to předmět, je to dopravní prostředek, který je zároveň předmětem určitý životní filozofie. Kurňa, teď jsem to řekl dobře. Kluci, že jsem to řekl dobře. Čau.
2: Ahoj, ahoj, ahoj.
1: Tak já vám je představím konečně. No, tak jsou to motorkáři především, ano. Tedy David a Míra. David Solar, nazdar Davide.
2: Ahoj, ahoj, Dané.
1: No a Míra Nečas. Čau.
3: Čau, hezký večer.
1: Tak, motorkáři, no a je to tady. A teď, abych nemluvil jenom já. Proč jste tady, co jste, krom toho, že jezdíte rádi a motorky jsou váš život, co jste, jestli jezdíte jenom na motorce, nebo zdali v tomhletom oboru podnikáte, co vás baví a tak dále a tak dále. Prostě se představte.
2: Tak asi já začnu.
1: Začíná, prosím vás, David.
2: Jasně, aby bylo vidět, kdo. Jasně, tak jsme motorkáři. Jsme tady vlastně díky tomu, že máme spolu partnerství, což už by mnoho posluchačů mohlo napovědět.
1: Připomenu s rádiem Beat.
2: Samozřejmě, s rádiem Beat. A díky tomu partnerství jsme otevřeli dveře trošku větší skupině lidí, aby se podívali do toho okénka motorkářů. My samozřejmě máme za sebou síť prodejen, která se jmenuje Bikers Crown. Věřím, že mnoho posluchačů jsou i naši zákazníci spokojení a že nás znají. A v podstatě není to jenom biznis, je to vlastně životní filozofie.
1: Jak jsem řekl.
2: Je to tak. A určitě si o tom tady dneska budeme jako hodně popovídáme, věřím, že to bude zajímavý povídání.
1: Já mám spoustu otázek. O firmě Bikers Crown budeme mluvit víckrát, jaký je sortiment, čím se zabýváte a tak dále. Míro, ty v tom hraješ jakou roli?
3: Já jsem ve firmě Bikers Crown teda kratší dobu než David, nějaký pátek, ale už tam taky jsem, a vzhledem k tomu, že máme 13 prodejen, tak je potřeba, aby, nechci říct, jako, že by na to člověk dohlížel, ale aby těm prodejnám pomáhal. Takže já jezdím na ty prodejny, snažím se jim ukazovat věci, které oni nevědějí, protože jsou tam dlouho, a snažím se jim pomáhat. Jo? Takže já nevím, je potřeba zaskočit, jo? Není tam vedoucí, není tam prodejce, tak já přijedu, pomůžu jim. Aby se mi lépe dýchalo.
1: Míro, já jsem byl vždycky výborný vedoucí, člověk. A jedno, jako i v potravinách jsem byl dobrý. Jo, nějaký motorky, ty
3: no
1: to dám.
3: Tak můžeš nám přijet pomoct.
1: Jasně, domluví se. Hele, to mi stačí, protože o firmě budeme mluvit. Taky, o vlastně té vaší životní filozofii a životnímu stylu, protože jelikož jste motorkáři, tak na těch motorkách trávíte spoustu času, ale aby člověk mohl trávit spoustu času na motorce, musí mít na to nějaký finanční prostředky. Proto vznikla firma Bikers Crown. To vzniklo kvůli tomu, že nejdřív jste začali jezdit na motorkách a potom vás tato myšlenka napadla, Davide? A nebo to bylo opačně?
2: Hele, vzhledem k tomu, že jsme vlastně na trhu už 25 let, tak my jsme byli jako mladí kluci, jo. Celý to začalo samozřejmě jako od motorek, protože brácha, což je duchovní otec firmy, Capo di Tutti, Tak
1: Al Capone.
2: Takový, přesně tak, přesně tak. Tak v podstatě ještě s kolegou, s kamarádem, s Aldou, se rozhodli, když jim bylo 18.
1: Alda, už to, ne, Al Capone, co jsem říkal.
2: Přesně tak. Tak když jim bylo 18, tak se rozhodli, hele, pojď, oba dva motorkáři jezdili vlastně jako den co den. Si řekli, hele, pojďme zkusit udělat, otevřem si obchod. Jo, a přišli za mým taťkou a řekli, hele, tyjo, my máme nějakou jako vizi, chtěli bychom to zkusit a nepostavíš nám jako prodejnu, první prodejnu v Chlumci, protože Bikers Crown začal v Chlumci nad Cidlinou, my jsme rodáci z Chlumce, jsme na to hrdí. A vlastně proto i ten Bikers Crown, jo, protože vlastně naproti prodejně je zámek Karlova Koruna, takže ta asociace je tam jako jasná. Že jo?
1: V tom názvu, jasně.
2: V tom názvu i původní logo vlastně mělo i tři korunky, i původní vlastně ta budova, ta první prodejna měla taky tři korunky, takže všechno to do sebe jako krásně zapadalo. A taťka řekl, OK, kluci, tak mě přesvědčte a přesvědčíte mě tak, že prodáte ty svý lásky, co máte, takže každý musel prodat svoji motorku, aby jako dokázali, že to jako mysleli smrtelně vážně.
1: A
2: jako,
1: že ty peníze investují.
2: Jako tam nešlo jenom o tu investici těch peněz, ty peníze v té době až tak jako nešlo. Tam šlo o to, aby jako dokázali, že tomu chtějí obětovat úplně všechno. Jako, jo.
1: Odhodlání.
2: Odhodlání a to obětování. Jo. A vlastně tím vznikla jako první prodejna. A vím, že jako existují fotky, kdy brácha Saldov jako zdějí ten barák, jako jo, tu první prodejnu, kdy jsme jako nevěděli, jak to bude. A já v té době dělal u taťky úplně něco jiného. A do vlaku jsem nastupoval až asi půl roku jako po otevření první prodejny. A to potom si můžeme říct, že třeba další vstupu, no.
1: Určitě, tady bych to přesně přerušil. Vypadá to jak americký sen, ty vole. Motorhead, Ace of Spades.

0: Povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Tak mými hosty David Solar a Míra Nečas, chlapi, který zasvětili život motorkám a nejen pro zábavu, ale vlastně se motorky staly i jejich živobytím, protože, jak říkal David před chvílí, vznikla firma, která se jmenuje Biker's Crown. Ty jsi skončil, Davide, tím, že tvůj brácha s kámošem od táty tedy si nevyprosili, vyžádali požehnání, aby mohli začít. Táta jim řekl, prodejte motorky, ať vidím, jestli to myslíte vážně. Kluci to udělali a začali omítat budovu, aby si v téhle budově založili svůj první obchod. Ty jsi tam později přišel i do té firmy a seš v ní dodnes. K Mírovi ještě přijdem, protože Míro, nebuď smutný, jo, jako určitě dostaneš slovo. Ale mě zajímá jedna věc, než tu historii dál budeš rozvíjet. Ta firma prodává jenom doplňky pro motorkáře, nebo i motorky prodáváte, jako, nebo jak to tam je?
2: Hele, my jsme, když jsme začínali, tak v podstatě to byly devadesátky. Konec 90. My jsme z roku 2000. Jako,
1: pamatuješ si 90.
2: No, 90. matně, ale
1: protože... Kdo si pamatuje 90. jako by je neprožil, znáš to?
2: No hele, já jsem v té době jako tahal kačera, takže jako víš, takže úplně nemůžu posoudit, ale...
3: Asi je nepamatuju.
2: Tak, to je super.
1: Míra je můj člověk, on je totiž skoro starý jak já. Že jo, veď?
3: Nemladej snad, ne, jako ty.
1: No, tak mladej, no, správně, no, tak se... Já už jsem takový zblblej, rozmýšlel jsem. Já už jsem rezignoval, no. Povídej,
2: my, jsme byli jako cucáci jako v tom roce 2000. Asi pamatuju, když nás jako teďka učil, vysvětloval nám jako co je DPH, jo, rozumíš, protože my jsme jako si mysleli, že podnikání je jako velká sranda, že jo. A teďkon, vím, když jsme měli jako první schůzku a teďka nám jako vysvětlovala má dáti dál jako a DPH jako a co to je.
1: A ty
2: je,
1: víš,
2: jo?
1: Co je DPH?
2: Čověče, teď už jo, a, jo.
1: Já to nevím ale, dodnes.
2: No. A tak to se sem pozví pak nějakého ekonoma, on to třeba jako dávit. Někdo šikovnej. Ale když se vrátím k tomu, jak to všechno jako by začalo, nebo jaký byly ty začátky, tak to bylo fakt krušný, protože vlastně ten barák se stavil od nuly a teďka má, jako naštěstí, jako máme ten support v tom jako tátovi a nejen v těch informacích a v tom, že nás naučil vlastně jako ty základy toho podnikání, protože v té době jako nebyly jako školy, nebo kde se to měl naučit, jo? To musel být někdo, kdo ty zkušenosti jako nějaký měl a nazbírali životem, jako jo? To prostě taková byla doba. A on má stavební firmu, takže nám ten barák jako postavil od nuly a proto to jako chtěl jako takový ten approve, jakože pojďte, dejte do toho všechno, dejte, obětujte jako fakt na ten oltář úplně všechno a já vám věřím, že to jako myslíte vážně jako a proto jako je donutil, a ani ne donutil, prostě jim řekl, OK, prodejte a tím jako potvrdíte, že to myslíte vážně a já vám za to postavím jako barák, v kterém můžete otevřít jako svoji první prodejnu, jo. A tím, že jsme byli svobodní a měli jsme v podstatě jako mraky volného času, že jo, tak jsme ho vlastně veškerý trávili fakt jako na té prodejně, protože vím, že kluci, když tam byli, tak tam ta práce byla, my jsme měli od soumraku do úsvitu, respektive od úsvitu do soumraku, jako přes den, od 7 do 7, každý den.
1: Takový tarantinovský model.
2: Jako, jasně, jako a to byl v podstatě takový, jakoby, to byl takový první marketingový jako slogan, jako že máme prostě otevřeno fakt každý den. No a nebyli zaměstnanci, nebylo nic, že jo, takže se tam jsme tam trávili jako veškerý čas, spalo se tam na té prodejně, protože vlastně už nemělo moc smysl chodit domů, protože ty si v 7 zavřel, někdy se zavíral v 8 večer, teď tam byl do 10, připravoval si nějaký věci a už jako nemělo moc smysl chodit domů, protože v 9 ráno se otvíral, jo.
1: Počkej.
2: Ale neměl si rodinu, tak to bylo jako jedno, to bylo super.
1: Já vím takhle, já jsem začínal s jedním rádiem taky podobně, že jsem tam spal přes Vánoce, znám tyhle ty začátky, jasně, znám je dobře. Mě spíš zajímá, to už jste měli zboží, který jste mohli prodávat, nebo a jestli jste ho měli, kde jste ho vzali? Začalo, jak to tehrá v těch 90. Známe jednu firmu, nebudu jmenovat, kde si kluci usmysleli, že pojedou do Itálie a koupí kvalitní pánve, který tady nebyli. Tak je sem přivezli, okamžitě je prodali a pak z toho vznikla obrovská firma. Nebudu jmenovat tu firmu.
2: Jasně, jasně, rozumím.
1: Tak tohle je jakoby podobný počin, podobný začátek. Takže vy jste se někam rozjeli na západ, abyste sehnali, nebo čím jste začali, jakým sortimentem?
2: Ale úplně ne, v té době tady jako existovaly jeden, dva, tři možná jakový dodavatele, který to právě sem tahali z té Itálie nebo z jiných zemí, že v té době, že jo, v té době byly hranice, nefungoval Schengen, nefungovalo nic, takže si z toho musel všechno vyclívat. Vlastně bylo to jako složitější, ale my třeba v té době jsme byli jako shop, který jako nabízel 200 helem jako skladem, jo. To v té době byla jako raritní záležitost. Dneska je to jako úsměvný, protože dneska, když nemáš prostě na skladě 3000 helem, tak jako nejseš, jo. To jako nejde, jo. A v té době jsme byli jako gigant v podstatě s 200 helmama, jo, že jsme tam měli džíny, to bylo fakt jako malinkatý, na dnešní poměry je to úsměvný, ale v té době to bylo jako něco. A jak jsi se ptal na ty motorky, tak my jsme vlastně začali tím, že jsme začali jako vozit s partnerama motorky ze států. A jednu dobu
1: Spojených
2: jsme, no jasně, jasně, a jednu dobu jsme vlastně měli jako nejvíc motorek, jako amerických nových motorek, nebo zánovních motocyklů, jako v Čechách, jasně, Harley, no. To byla tak jako extrémní doba, že ty dodávky těch Harleyů byly opravdu jako dlouhý a stálo to jako bambilion na tu dobu. A my jsme ty motorky prostě měli skladem, protože jsme si je sem jako uměli dovízt, jo.
1: Technicka, kolik u vás stál Harley takový ten?
2: Hele, vem si to, že byl třeba rok 2000. A když si v té době, nebo 2005 třeba, ať to posunu malinko dál, tak
1: už jsme jako od těch 90.
2: No,
1: trošku.
2: No, ne, ono to jako by to bylo jako kontinuální, že? Tak si začal si s prodejnou, nějak si to budoval a v té době jsme prodávali jak zboží, jakoby jak to příslušenství, tak i ty dovežené motorky, jo. A pak byl bazár a pak v jednu dobu jsme měli, já nevím, 150 motorek jakoby na bazaru, jo. Ale buď to byly jako naše dovežený, nebo to byl jako komis. Pak jsme se na to vyprdli, protože jsme říkali, dobrý, ono nám to dělalo trošku jako problém i s jménem. Protože když si dělal ten komisní prodej, tak si vlastně dost dobře nemohl garantovat, co těm lidem prodáváš, jo? Když ti někdo přinese jako motorku a řekne, hele, to nebylo nikdy padlý, to bylo, je to super stavu, jo? A ty to pak jako koukneš pod kapoty a zjistíš, že to je jako polepený, tak to jako...
1: Tak u aut, jo, to je podobný.
2: Je to úplně stejný jako u aut, tak se ti prostě, tak ti to pak kazí jméno jako celý ty firmy, jako jo? Takže my jsme si řekli, OK, nechme motorky jako dělat jiný firmy, který tomu rozumějí, mají ty mechaniky, mají prostě veškerý zázemí a dělají jenom to. A my jsme se v té době začali soustředit právě jenom jako na to zboží a na to příslušenství, kterýmu rozumíme, děláme ho doteď, podílíme se na vývoj a na všech těch jako věcech spojený s tím vývojem. A teď mě uteklo úplně nic, člověče, na ten začátek.
1: To je úplně jedno. K tomu příslušenství, nebo jedno to není, ale já ještě tak nějak vnímám, když tady si dávám dvojku, to je v hodě. Ne, spolehněte se na mě, chlapci, já to zvládnu. O tom příslušenství, to mě velice zajímá. Do toho se pustíme v dalším vstupu a už taky pustíme ke slovu míru. Ano. Jak se do téhle firmy dostal a co je jeho úkol? Jak má ty černý brýle? Tak já mám pocit, že tam jako
3: chrápe.
1: Ne, chrápe, jako láka motorkářky, ne, ty vole, děláte. Borec, ty vole, ZZ Top normálně tady vidím. My si pustíme ZZ Top, jasně, když tě míru vidím. Za chviličku.

Rádio B. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Bobková zpovědnice na Rádiu B.
1: No a v dnešní rokový zpovědnici jsou mými hosty David Solár a Míra Nečas. Davide, ty jsi vybral kapelu Youngblood, velice krásná muzika, která byla jaksi přerušena takovým intermecem, byl to originál nahrávka, to pozor tě obhajuju, kde byl jakýsi dialog chlapíka s nějakou dámou. Tak tady jsem dostal od naší produkční, která je teďka na dovolené. Co ti to tam hraje, vole, napsala. To asi zřejmě měla na mysli ten dialog, co jsme slyšeli. A říkali jsme, jestli se ta písnička ještě jakoby tonálně ozve, nakonec se ozvala. Tak vysvětli to, ten rozhovor.
2: Já to vysvětlím, celá ta písnička je o nějakým takovým psychickým naladění toho zpěváka.
1: Na mikrofon, prosím.
2: Toho zpěváka, je to o úzkostech a o takových těch psychických pocitech. A kdo to zná a kdo viděl klip, tak ten klip se točí vlastně na útesu, kde nahoře je takový dům a ten asociuje právě jako, že sice jsi jako nahoře, na domu, ale můžeš mít jako měkký základy, jo. Můžeš vlastně spadnout z toho útesu dolů.
1: Close to the edge, na samém kraji útesu.
2: Přesně tak. A vlastně ten dialog byl mezi tím jako zpěvákem a babičkou, která mu říká jako nebuď jako tak psychicky na dně. Všechno se dá vyřešit a jako podžít dál. Jako. A v podstatě to platí asi i pro život. On to skládal v nějakým svým těžším období. A když jsem to tam dával, tak jsem si neuvědomil, že to bude malinko delší, než je vhodný. Tak jsme se tady trošku na sebe tak jako koukali, že to nebyl dobrý nápad.
1: Ne,
2: ale tak aspoň jako na vysvětlenou.
1: Prosím tě, nic se vůbec neděje. Já mu tu babičku závidím docela, jo. Protože tak každý si, když je v prdeli, že jo, tak trošku, tak si najde nějakou svoji babičku. Tak moje babička je láhev dobrého červeného vína. A člověče, to taky tam, nemusíš být ani, no někdy, když už to přeženeš, tak i s tou flaškou vedeš dialog. A to už je špatně, jo. O, jako jakmile se bavíš s flaškou, tak to. Ale vysvětlili jsme si to, někdy člověk potřebuje někoho blízkého, když má zrovna problémy. Sortiment firmy, na to jsem se ptal, na to jsi mi neodpověděl. A potom Míra, jak se dostal do firmy a tvoje funkce, tedy funkce.
3: Aha. Já jsem vlastně pracoval dost dlouhou dobu v časopise Spark jako obchodní ředitel
1: Ale...
3: říkal jsem si, že to je práce snů a bohužel přišel covid a tam kluci říkali, ale Míro, my ještě nemůžeme platit, protože nebyly festivaly, nebylo nic. Takže já jsem se tak nějak... Ne poflakoval, ale vždycky jsem si našel nějakou práci, abych vůbec něco měl a nějak mě to nenaplňovalo, nebylo to zrovna to, co bych chtěl dělat. A pak jednou jsem zjistil, že Bikers Crown hledá supervisora, tak jsem šel na pohovor a vzali mě.
1: Ale co je, to mě vždycky kluci zajímalo, jo. Nejenom ve firmě Bikers Crown, ale ta funkce, supervisor, tak já jsem se odvodil z té angličtině, že to je nějaký dohlížitel, nebo se mýlím, nebo kdo to je supervisor, ten, který v podstatě zastřešuje chod té firmy?
3: Spíš malou obchod. Já dělám malou obchod, takže na těch prodejnách, jezdím na ty prodejny.
1: Jestli to dělají dobře, jo?
3: Jestli to dělají dobře a snažím se jim pomoct, jo? Kde, jak už jsem říkal na začátku, oni, jak jsou dlouho v té prodejně, tak nevidějí některé věci, které je třeba zlepšit, jo? Který by si měli všímat a já tím, že tam přijedu jednou za čas, tak ty věci vidím, jo, takže jim říkám, dělejte tohle a zároveň se jim snažím pomáhat, když jim chybí člověk, tak tam zaskočit a já bych ještě řekl k tomu, že jsem vlastně, já jsem do té firmy přišel a úplně jsem byl překvapený tím sortimentem obrovským, co všechno tam je, to to si normálně člověk nedokáže představit.
1: Lyžáky.
3: Tak, hůlky.
1: Běžky, jo, no, jasně. A, já už si prdel, no.
3: A teď vlastně se to ten člověk musí naučit, jo, a pokud tam...
1: Co je co?
3: No, lyžáky, hůlky.
1: Jasně.
3: Jak se to používá, jo, prostě to je ten sortiment, on vypadá jednoduše, ale složitý, jo. Takže mám kolegu Tomáše Hloucala, kterýho bych chtěl pozdravit a který mi s tím hodně pomohl, jo, takže Tome, díky. Doufám, že to bude fungovat dál. A já jsem byl překvapený, jak to ty kluci vlastně dokázali vybudovat. Z ničeho. Z ničeho. A je to obrovská firma bez jakýhokoliv zahraničního kapitálu. Jo? Takže to je úžasný a nekecám, jsem hrdý na to, že dělám v Bikers Crown.
1: Hele, kluci, jo, jenom, že vás tady máme, jo. Hůlky, běžky, jo. Tomu rozumím. Já jsem se živil ve ski centru.
2: Aha.
1: Já rozumím, ležím. Jestli na těch motorkách, jestli máte nějaký takový stěžní skutry, tam bych byl dobrý, jako, ale to ten supervisor, to je zajímavý, to mě teď napadlo. Vždycky, když slyšej Mírovo, jako zaměstnanci prodejny, slyšej zvenku zvuk, jo, Harley, jak říká, ty vole, šéf jede, ty vole, okamžitě to uklidte a vytřete tady.
3: Jezdím autem na prodejně.
1: Jezdím autem.
3: Vozím ještě spoustu věcí, potřebujeme takové.
1: Nevidíš, že jsi dobrý špion, jasně.
2: Hele, já jako, jako když to vezmu zavedení, já jsem jako strašně na tom, jsme nebyli domluvený, jo, tak to člověka vždycky jako zahřeje u srdce, když jako slyšíš, že tě to jako baví a že jako zaměstnanec v podstatě, ale jako v manažerské funkci, že to vnímáš, že to nespadlo z nebe, víš, že jako zatím je jako fakt dřina, jo, že to prostě jako, že to jsou roky a roky práce jako odříkání. A ještě k té mírové pozici vlastně, jak to vzniklo, ten, jako ta myšlenka, oni samozřejmě ty korporáty nebo vůbec řetězce obchodní tuhle funkci mají, ale není tam primárně o toho, aby jako dohlížel a jako hlídal, ale hlavně pomáhal, jo. To je prostě, jmenuje se to sice supervisor, ale prostě je to jako hlavně jako helper, ale jako nemenuje se to helper. Primárně všichni ty jako prodavači, ať je to z jakýkoliv branže, tak by si měli uvědomit, že ty lidi tam jsou jako pro něj a on je placený za to, že jim pomáhá a sjednocuje jako nějakou jakoby linku v rámci firmy, tak aby to jako aby se ten zákazník vlastně cítil na každý prodejně stejně, aby tam byly stejný procesy.
1: Aby to mělo svůj ksicht, aby to mělo zkrátka všude.
2: Přesně tak, ano, jo. A je to vlastně o pomoci, není to o buzerování, není to o tom, že má něco hlídat. Samozřejmě, že někdy se tomu nevyhneš, jo, když někomu třikrát řekneš, dělej to takhle, a on to dělá prostě jinak, protože si myslí, že to dělá dobře a my mu vysvětlíme, my to děláme 25 let a myslíme si, že takhle je to správně. Tak je to důležitý, aby to ty lidi pochopili. A oni to většinou, když mají mozek v hlavě, jak to prostě pochopí. No.
1: Jak je vybíráte? Ty lidi přece musí tady tomu, tyhletý branži, respektive, jak se řekne to slovo, teď mě to vypadlo, prostě týhle problematice,
2: jako rozumět.
1: Nebo tomuhle rozumět přece.
2: Ale já ti řeknu, jak to...
1: Nemůžeš tam vzít to... nějakého člověka, který neví, co je to, co je to ten...
2: Můžeš, ale musíš s ním, jako dáš si s ním strašně práce, jo, můžeš. Můžeš, samozřejmě, že můžeš. Jo, když to bude prostě srdcař a bude to prostě jako rozumný člověk, který má v hlavě mozek a bude vnímavý, tak ho to prostě naučíš. Jako, jo, naučíš ho, to vezmeš ho na motorku, začneš s ním jezdit, budeš mu vysvětlovat, vysvětlíš mu materiály, složení těch bund, kalhot, oblečení, vysvětlíš mu membrány, vysvětlíš mu prostě úplně všechno. Dáš si s ním jako rok a půl práce. To jako není na měsíc. A pak z něj uděláš jako člověka, který jako...
1: Je odborník ve svém oboru.
2: No, protože se chytne a musí začít jezdit, aby to jako navnímal sám, jo.
1: Davide, prosím tě, já tě jenom poprosím, jenom technická. Dej si ten mikrofon, takhle, ty na něj mluvíš trošku jako Elvis Presley, jo. Tak to potřebuji takhle napřímo.
2: A jinak já k tomu řeknu ještě jako příhodu, vlastně dřív jako nábor dělal náš právě kamarád Alda, který jako začínal s Bikersem, ten jezdil, pamatuju úplně přesně, se svojí školou Felicia, jako, a objížděl, jako, když byly ty první prodejny a tam jako dělal ty první nábory, jako, a to se mu fakt hodně líbilo. To bylo zajímavý. Tam měl ty první pohovory, to dneska samozřejmě už děláme malinko jinak, máme i HR oddělení. Ale k tomu, jak to je asi v současnosti, tak nechám taky trošku mluvit Míru. No.
3: Já bych tomu jenom dodal, že vlastně máme spoustu lidí na těch prodejnách, kteří motorkáři nejsou, ale přesto dokázali ten sortiment zvládnout a dokážou komukoliv s čímkoliv poradit. A občas k nám přijdou lidi, kteří jezdí na motorce a myslí si, jako, že jo, to nic není prodávat tohle, a pak zjistí, jak je to náročný. Tak to zdaj. Jo, prostě tak to je. Je to velice náročná funkce. A
1: znám to ze skicentra.
3: Každý ten člověk na té prodejně musí být odborník. Jo? Dokázat poradit se vším, jo, a to není jednoduchý. No?
1: Ten sortiment, to jsme ještě nedomluvili. To znamená, ta vaše firma, Biker's Crown, se soustřeďuje, nebo specializuje, to je lepší slovo, na doplňky nebo i na samotný prodej strojů?
2: Hele, na stroje ne. Stroje necháváme jako firmám, který se na to specializují a s kterýma spolupracujeme, protože ta spolupráce je tam jako určitě nezbytná a výhodná pro obě dvě strany, že jo? Někdo prodá motorku, my mu prodáme oblečení, na druhou stranu někdo si u nás koupí oblečení, my mu doporučíme motorku, takže ta kooperace tam je nutná je hloupost dělat všechno, jako jo? Když děláš jako všechno a chceš dělat všechno, tak nic neděláš jako pořádně, jo? Takže my jsme se, to je to vlastně, jak jsem říkal na začátku, že jsme měli dřív bazár, dělali jsme bazár a nakonec jsme to jako přehodnotili celou tu situaci a už opravdu já nevím, 20 let nebo 17 let se soustředím jenom jako na vybavení, na příslušenství. To znamená všechno od hlavy k patě motorkáře, na všechny styly motorek, protože samozřejmě oblečení je i modní záležitost, ale i jako funkční věc a zase je jako blbost vzít si čopra a jezdit v oblečení na skútra a obráceně, takže všechno má jakoby i svý nějaký, jako řekněme, modní trendy, ale hlavně je tam ta bezpečnost. A takže vlastně ano, jak se ptal, ten sortiment je všechno na SC a samozřejmě jako základní náhradní díly, prostě ne vnitřky motorů, ale prostě taková ten spotřebák, na tak to u nás
1: třeba
2: koupíš
1: blatník.
2: Taky. Blatník u nás nekoupíš, no, svíčky, ale asi voleje, ti ho jako objednáme, no. Ale prostě svíčky, voleje, ten spotřebák prostě samozřejmě ano. A pak jako příslušenství na ty daný motorky, jo. I když dneska už se ten trend změnil, dřív si prostě koupil motorku a byl si schopný do ní jako nacpat ještě další jako skoro cenu té motorky v příslušenství, brašny, různý rolničky, různý návleky, bylo to hodně o čoprách a dneska je to spíš jakoby cestovní endura, takovej ten touring, lidi chtějí spíš hodně cestovat, anebo pak jakoby čopry, ty už nejsou jako taková ta klasika, když jsi viděl ty starý filmy, tak ty čopry v podstatě už dneska neexistujou. Všichni dělají takový ty cruisery jako moderní